0: Radio Junior.
1: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.

těžko se jí doma žije. Prace černé, obfeky je.

0: Junior.
1: Můžu vstoupit?

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

Mama vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Kočka v lese chodí, s oslíkem hledá mince.
1: Zlý drak ten unodí se, než promění se v prince.
0: Jiníček mařence tři oříšky dal. Kdo v tom teď vyznat se?

vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvy a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení. To je

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.
2: Nedaleko Tsushimi, usekali ušimi, samuraji na mumraji.

jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Nehraji. Píky, píky na hlavu, já už s váma nehraju, samuraji na mumraji, o uši mám obavu. Samuraj nerozumí, nechce nebo neumí, když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji.

Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Samuraji na mumraji, na mou duši

nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

Jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýban, ten pašoval 200 sov do AT.

0: sníle ulehají, houpy hají, houpy hou. Děti jdou spát, hají, houpy hou.
1: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: In v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzavieji, podzavieji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez sebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

Mozra. Ještě mě rmoutí

0: pomáhat svátku dnešnímu.
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo.

Brum, brum, šiška, jmenu se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

0: Graham.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Radio Junior.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: jako by nežila. Vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schodech, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala pod mě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.

0: Rádio Junior.
1: Jdete?

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí, abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbynu.
0: Děti z Bulerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

očekávají. Za svý štěstí můžeš sám, přitom jedí. Náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Cook Jany Richterové.
1: Ahoj, ahoj kamarádi, milí posluchači, srdečně vás vítám u dalšího dílu Všudy kuku. Co nás dneska čeká? Vydáme se do Poniklé a dozvíte se, jak se vyrábějí skleněné perly. Nádherné foukané korálky, které se vyrábějí už 100 let v Krkonoších. Vypravíme se taky do pražských Letňan na unikátní výstavu o kouzelnickém světě. No a možná bychom si taky mohli říct, jak ve vedrech venčit psy. Takže nás čeká spousta zajímavých věcí, možná ještě něco objevíme a budou samozřejmě i super písničky. Takže pozor, Všudy kuk začíná. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Holky a kluci, můj dnešní výlet míří do výrobny perličkových ozdob v Poniklém. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych chtěla jeden lístek a chtěla bych ukázat, jak to tady u vás probíhá.
1: Chcete dospělý nebo rodinný vstupný?
0: Jednu dospělou.
1: A jedno dítě.
0: Dobře.
1: Tak.
0: Tak a teď už se tady zařazuju mezi spoustu lidí a pozor, prohlídka začíná.
1: Dobrý den, já bych vás tady chtěla srdečně u nás přivítat v naší rodinné firmě Rautis, která se drží více jak 100 let staré tradice foukání skleněných perlí. Jelikož jsme dneska už jediní, kdo se tímto řemeslem zabývá, tak jsme byli v roce 2020 zapsáni do nehmotného kulturního dědictví památek UNESCO. Jsme tak takový světový unikát.
2: Říká průvodkyně Bendula Stránská. Ve výrobně skleněných perlí v Poniklé zjistíte, jak to chodilo kdysi.
1: Dřív se podílela na výrobě celá rodina. Perličkové řemeslo bylo tehdy po kraji nejoblíbenější, protože jste za něj dostali nejvíce zaplaceno. Tatínek většinou foukal perličky. Po chalupách chodil takzvaný faktor, což byl takový obchodník, který roznášel materiál zpátky, poté vybíral už nafoukané perle navázané do takzvané svazkoviny. Tohle je svazkovina, která čítá 1200 perlí.
0: Můžu si na to šáhnout?
1: Určitě.
0: Teďka držím v ruce několik takových šňůr perel, které jsou úplně nádherné, vlastně by se daly rovnou pověsit na krk.
1: Přesně tak. A to je i samotný začátek té výroby. Tehdy totiž nebyly perličky primárně vyráběné jako vánoční dekorace, ale jako ozdoba třeba pro ženy a nosily první takové šperky, protože vybrousit třeba takový dražší kámen, no tak to stálo jinačí peníze. Nám tady zbyla taková historická ukázka černého skla. Bohužel už se nedochovala receptura a tak ho dneska nevyrábíme. Foukáme už jenom nějakých 98% sklo, průhledné, transparentní. Dříve se foukalo ale barevné sklo. Tohle černé nám mělo simulovat granáty. Tady máme přístroj, který je funkční od roku 1876. Těch forem máme přes 2000 a můžeme si vybrat, jaký vzor chceme foukat. Buď to může být kulatá perlička, perlička ve tvaru ječmínku, nebo třeba taková rauta. A podle té se jmenuje vlastně i naše firma Rautis. Na týhle drobný klauči, kterou foukáme, tak je 32 perlí s rautami, z kosočtverečky.
0: A ta klauč, nebo to klauče, je taková žížalka spojených korálků. Říkám to dobře?
1: Přesně tak. A my to označujeme takto, protože ta dutinka už má na sobě nafoukané perličky, které se potom dále zpracovávají. Stříbří se, barví se a když máme nějakou větší perly nebo více perlí za sebou, třeba jako tady mašinku, tak tu potom malujeme i v drobných detailech. Děláme okénka, pneumatiky.
0: My se na to barvení za chvilku podíváme taky, ale já bych chtěla vidět, jestli se dá vyrobit takhle pro naše posluchače i to jedno klauče.
1: Moc ráda bych vám ukázala teda i přes to rádio, jak se vyrábí, ale aspoň uslyšíte zvuk hlinu. Pouštím kyslík, škrtám sirkou a už přivádím plyn.
0: A teď se tady objevil pořádný plamen, krásně žlutý. A Vendula teďka ťuká do kohoutku, který tam trošku ubral.
1: Přesně tak. My jsme potřebovali ubrat kyslík, aby ten plamen byl trošku silnější. Musí dosahovat 750 stupňů Celsia, aby se to sklo začalo rozpíkat, aby to sklo povolilo. Sklo je totiž látka amorfní, což znamená, že nemění svoje skupenství z pevného na kapalné, ale je to takový předstupeň. Já už tady zahřívám skleněnou tyčinku, která vypadá jako taková žvíkačka. Vidíte, jak to krásně zoranžovilo. A teď z toho mám takové švihadlo. Teď už je vhodný čas vložit sklo do formy. Zavřela jsem formu a při úplném došlápnutí pomocí písku šel vzduch tou hadičkou do skleněné trubičky.
0: A teď už nám tady vznikla taková krásná bublinková žížela a až se to rozseká, tak to budou jednotlivé korálky.
1: Jednotlivé perle, přesně jak říkáte.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my se teďka vrátíme na můj výlet. V tomhle živém muzeu a ve výrobně skleněných perlí firmy Rautis v Poniklé se můžete podívat na krásný film, ve kterém se dozvíte leccos z historie výroby skleněných perlí. Vendula Stránská k tomu říká víc.
1: Tak, na tomto krátkém filmu jsme si mohli všimnout celého procesu výroby a jak se sem perličkové řemeslo dostalo. Podle pověsti nám ho totiž předal Krakonoš.
0: Máme vyrobená krásná, jak se říká, klaučata, jsou to takové žížalky plné bublinek, ale chce to postříbřit. A já už jsem tady u takového přístroje.
1: Tohle je vývěva, nacucává vzduch. Takhle slyšíme, že ho můžu ucpat. Já si tam nasadím klauči, to je to, co jsme si vyfoukli. A už dovnitř dávám stříbřidlo. Je důležitý, aby mě tam nezůstaly žádný vzduchový kapsy, bubliny, protože tam, kde zůstanou, tak tam se nám to nepostříbří. Stříbříme pomocí dusičnanu stříbrného, čpavku, půl na půl s redukčním činidlem.
0: To je možná dobrý důvod, proč se učit chemii.
1: Přesně tak. Je to takový kouzlo, občas si přijdu jak Michal z kouzelný školky. A nakonec perle prokulíme, aby se stříbro rovnoměrně rozmístilo po stěnách.
0: A tady se to polilo horkou vodou, aby proběhla ta reakce.
1: Přesně tak.
0: Tak a teď už jsme se po dvorku přemístili zase k dalším dveřím.
1: Tak, teď půjdeme do barvírny.
0: A tady to teda ale pěkně páchne. Co pak to je?
1: To je aceton. My tady nemůžeme větrat. Musíme tu dodržovat teplotu a vlhkost. Teplota nesmí přesáhnout 20 stupňů Celsia, protože ta barva neví, jestli schne nebo se zase rozpíká. A vlhkost nesmí přesáhnout 40%.
0: A tenhle ten smrádek je trošku podobný, jako když si třeba někdy mamky odlakovávají nehty.
1: Přesně tak, aceton. Tady máme přes 600 odstínů acetonové barvy. Já vám tady ukážu, jak probíhá smáčení. Otevřu si kyblík, vezmu klauči a ponořím ji do plechovky s barvou anebo do kyblíku.
0: A najednou se vynořila nádherná oranžovo-růžová ozdobička.
1: Přesně tak. Umístím ještě takhle na ježka. Ne na živého samozřejmě. Máme tady takovou konstrukci, která má bodliny. Tím, že jsou korálky duté, mají obě strany volné, tak to můžeme navléct právě na takový drátek, který připomíná ježka.
0: A tady nám to takhle krásně oschne, odnese se to do další místnosti a tam půjdeme právě teď. A protože jsme v budově, kde se opravdu vyrábějí ozdoby, tak musíme jít po schodech. Já jsem se trošičku zdržela, ale už mám Vendulu. Našla jsem ji, jak sedí v takové kanceláři, obklopená spoustou krásných barevných věcí. Tak kde to jsme?
1: Nacházíme se v malírně a na malování opět používáme acetonovou barvu. Sem tam používáme i barvu latexovou, převážně bílý, třeba na očička od kaprů. Malujeme to všechno štětcem, pipetami a druhými stranami štěců, ty nám drží právě tvar očíček. Malujeme to všechno v celku, protože znáte to sami z výtvarky, že si občas zašpiníte prstíky, tak aby si to paní malířka neodjubkala, tak to drží za ty konce.
0: A já se tady dívám, je tady taková zajímavá hmota, v tom jsou zapíchané ty jednotlivé ozdoby, které už jsou asi namalované, ale co to je za hmotu?
1: Je to modelína, není to úplně obyčejná modelína, jako máte třeba v papírnictví. Je to taková speciální. Vlastně ta samá modelína, tu už jsme potkali v barvírně, tam drží krásně to sklo, ona totiž to obepne a jak je mazlavá, tak nám potom to sklo nepadá a tím pádem můžeme právě smáčet a ještě si to takhle odkládat.
0: Ale já tady vidím ozdoby, které vypadají jako zmrzka.
1: Je to náš nejširší výfuk, na dílku nejdelší máme třeba žalud. A ta zmrzlina je už více barevná. Říká se, že kolik barev, tolikrát si malířka vezme jednotlivou ozdobu do ruky. Je tomu skutečně tak. My malujeme vlastně po šaržích. To znamená, že těch zmrzlin máme nafoukaných třeba 300 a vždycky rozmícháme jen jednu barvu, protože ten aceton vysychá, takže se musí furt dořeďovat. Namalujeme nejdřív kornout žlutě. Tady máme typ zmrzliny, kde je jeden kopeček růžový, druhý zelený a třetí potom ten na samotném vrchu je hnědý. Druhý typ zmrzliny, který prodáváme, tak má perleťově bílý kopeček, modrý a růžový.
2: Je to teda jenom jako zmrzlina, ale bude zdobit třeba nějaký vánoční stromeček?
1: Je tomu tak, jenomže ty zmrzliny jsou teda pospojované, takže je musíme odřezat. To si ukážeme v následující místnosti v řezárně.
2: Tak jdeme na to.
1: Těsně před závěrem naší výroby si zapínáme řezačský stroj, pomocí kterého oddělujeme jednotlivé perly od sebe.
2: A já už se dívám, jak Vendula odděluje jednotlivé krásné tvary nebo baňky od sebe. A co to je za řezák, že je to tak ostré?
1: Je to diamantový řezák. Dříve neměli až takovou možnost a tak měli jamkovnici, na které byl nasazený nůž. Z vrchu nařízli perly, otočili, nařízli perly znovu a už oddělovali jenom ručně. Takhle nám to odpadává samo. Konce už nezabrušujeme, musíme to všechno dávat na drátek, protože na provázku by se to přeřezalo.
2: A úplně na závěr prohlídky se ocitáme v místnosti, ve které Vendula bere do rukou jednotlivé perle. Tak co se to tady děje a co to je za místnost?
1: Tak my se nacházíme v domácí výrobě a teď budeme vyrábět jednoduchou hvězdičku. Na to potřebujeme 6 zlatých perlí, průměr 10 mm a potom budeme potřebovat 12 pateránků. To je nařezaná tyčinka, jak jsme si ji ukazovali na začátku prohlídky, podle které se jmenujeme s těma rautama.
2: Tak a já už se teďka jenom dívám, jak to vypadá, když se dělá ozdoba.
1: Tak a teď nám z toho vznikla hvězda. Máme ji v modrostříbrné barvě. Tahle ta světlá barva není teda na prodej, ale můžete si ji spolu s rodiči vyrobit v naší dílničce.
0: A to byla i taková malá pozvánka do Poniklé. Pro Rádio Junior Jana Richterová.
3: I když jsem jen malý a zelený, hrášek, co umí poznat princezny,

0: Milí posluchači, je tady Všudy kuk Jany Richterové. Máte rádi kouzelníky? Chtěli byste se utkat v kouzelnickém souboji? Uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem? To všechno a mnohem víc máte možnost zažít v expozici o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan a ukáže, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií.
1: You're a wizard, Harry.
2: I'm a what?
3: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk se mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
4: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
3: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Neblvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Kamarádi, stále posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Letošní léto bylo opravdu horké. Ne teplé, ale horké. Občas to byla pěkná výheň a tu a tam dokonce i peklíčko. Tam je taky pořádné teplo. Venku je občas 40 stupňů a vy třeba máte doma psa. Víte, jak mu v tropech ulevit? Kdy je nejlepší s ním vyrazit na procházku, co použít jako studenou podložku a můžou se vlastně psi ochlazovat třeba studenou sprchou? Tak tohle všechno se teďka dozvíte v následující reportáži.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta.
3: A já mám francouzského buldočka.
1: Jak se jmenujou?
3: Jmenuji se Mia, je to dvouletá fenka.
2: Já mám 10-ročnou fenu Roxy.
1: Teď je po 8. večer, už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven, je venčit?
2: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto cez deň, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať a domov ráno, večer.
1: Rychlá procházka na pár minut.
2: Ano, velmi rychlá.
3: A hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže snažíme se akorát chodit na trávu a rychle domů. No.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psi ochlazovat i doma, nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Timea s Jakubem.
2: A i napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat. Máme aj chladěcí podložku, dáme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
4: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy,

0: zlech.
1: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my máme před sebou ještě jednu reportáž. Vydáme se do světa sportu. Před pár dny totiž plavkyně Barbora Semanová vyhrála titul mistryně Evropy. Představte si, že Barbora na mistrovství Evropy nikdy neprohrála. Byla tam potřetí a potřetí získala zlato na kraulařské dvoustovce. A tentokrát v Paříži zvítězila v nejlepším čase, jaký kdy kdo v historii šampionátů předvedl.
2: Bude to nejspíš mezi Semanovou a mezi Stenberchenovou. 185 metrů, posledních 15. Je to tělo na tělo s Mary Stenberchenovou. Semanová by mohla být lepší, finišuje a má za to!
3: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
4: Nic nemohlo být lepší. Barbora Semanová ve finále zvládla všechno, co chtěla, včetně výrazného vylepšení vlastního českého rekordu na minutu a 54 sekund.
3: V tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. Tu hranici minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénu, takže znamená to pro mě hodně, hodně moc.
4: Semanová předvedla fantastický finish. Vedle sebe měla světovou rekordmanku na stovce a ona ji na posledním bazénu přesprintovala. Právě tam udělala velkou část rekordního času.
3: Poslední 50 po 29 je něco, na čím jsem pracovala strašně dlouho a to, co mi trenér řekl, že takhle musím jet a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila ten cíl, co jsme si dali a že jsem mu to takhle jako naservírovala.
4: Usmívá se Barbora Semanová, druhá nejúspěšnější žena v historii mistrovství Evropy na kraulařské dvoustovce za Italkou Pellegriniovou. Z Paříže Martin Charvát, Český rozhlas.

Judy Cook Jany Richterové.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všurikuku. Byli jsme se podívat na mistrovství Evropy v plavání, podívali jsme se, jak se venčí v tomhle horku pejsci, taky jsme si řekli, jak se vyrábí skleněné perly a vánoční ozdobičky, i když je teprve léto, a taky jsme byli na výstavě Čar a kouzel. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačí. Užívejte si letní dny a příště se těším na slyšenou. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudy Kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Zaposlouchejte se do životních příběhů obchodníka a cestovatele Marca Póla. Jehož osudy budily pozornost mnoha lidí už v době, ve které žil. Účinkují Boris Rezner, Lukáš Hlavica, Eduard Cupák a další. Napsala Eva Košlerová, režie Karel Weinlich. Vyrobeno v roce 1990.

0: kronice, kterou se chystám otevřít, je zaznamenán dávný životní běh velkého cestovatele Marca Póla, jeho otce Nikola a strýce Mafia, obchodníků ze staroslavných Benátek, bohatého přístavního města na břehu Jaderského moře. Na hřbetech koní a mesků procestovali se svými karavanami křížem krážem celou Asii. Tisíce a tisíce mil úmorných cest, na kterých Marco Polo prožil víc než 25 roků. Dejme mu slovo. Marco, co vás vedlo na ty obtížné a nebezpečné cesty?
1: Jsme přece obchodníci.
0: Chceš říct, že jste to dělali jen kvůli zisku?
1: Mne vábila víc tajemnost toho dalekého světa dílu. Neznámá města, exotické národy, výšky velehor a nekonečnost stepí.
0: Tedy touha po dobrodružství?
1: Žízeň po poznání. Kdo víc prožil, vidí dál do světa i hlouběji do svého nitra. Taková cesta člověku dává křídla, moudrost a svobodu srdce.
0: Je proto člověk šťastnější?
1: Je ličtější.
0: Otvírám kroniku velkolepé cesty z Benátek po celé orientální říši Kublaje Chána, vládce všech tatarských kmenů, které si dokázali podmanit Asii a v Evropě stanuli až u Dunaje a Visly. Píše se rok 1275, když Mafio, Nikolo a Marco Pólové přicházejí do audienční síně mocného tatarského vládce Kublaje Chána.
2: Vaše veličenstvo, jsme vám povinováni díkem za to, že jste nám poslal naproti své poselstvo.
3: Pro tak vzácné hosty to byl jen skromný doprovod.
4: Netušili jsme, že o nás víte.
3: I v nejodlehlejších pustinách sledovali vás oči mých poslů.
2: Pak tedy víte, pane, že jsme nikdy nejednali proti dobrým zvykům.
3: Jak dlouho trvala vaše cesta z Benátek až sem, páni Pólové?
2: Přes 3 roky, veličenstvo.
4: Víc než 1000 dní, veliký chane.
3: Bylo to jistě namáhavé putování.
4: Věříme, že se nám vyplatí. Díky vaší přízni.
5: Ale strýčku, už dnes je náš zisk větší, než se dalo doufat.
3: Je váš pomocník?
2: Můj syn Marco, veličenstvo.
3: Chlapče, neměl bys o výdělku nechat mluvit zkušenější obchodníky, jako je tvůj otec a strýc?
5: Já nemyslel užitek v penězích, pane.
3: Co je podle tebe cennější?
5: To, co člověk může poznat na vlastní oči a prožít vlastním srdcem.
3: Kolik je ti let, Marco?
5: 18.
3: A co všechno si cestou poznal, jak pravíš, na vlastní oči?
5: Kdybych vám směl přečíst svůj deník.
3: Ty si své zážitky zapisuješ?
2: Podle mé rady, veličenstvo. Na lidskou paměť není spolehnutí.
5: Už teď by se mi pletla jména těch zemí a národů. Turkománie a Velká Arménie. Města Arzingan a Arziron. Převysoká hora Ararat.
3: Pod ní jsou nejbohatší pastviny pro stáda mých válečných koní.
5: Já vím, ale jen přes léto. V zimě musí táhnout jinam, tolik je tam sněhu.
3: Jsi opravdu důkladný.
5: A dál na půlnoční stranu Zorziana, které říkají království Georgie. Pane, tam ze země tryská olej. Ne k jídlu, ale dá se jim svítit. A pak jsem viděl překrásná města a pevné hrady v horách. Tam se skrýval jejich národ, když jeden tatarský chán...
3: Proč jsi se odmlčel?
5: Když tatarský chán přepadl a strašně vyplenil tu zemi.
3: To byl můj praděd.
5: Ale ti hrdí a stateční lidé tam žijí dodnes.
2: Marco!
3: Jen ať vypráví, co jsi zapsal.
5: Všechno se stejně nedá popsat, pane.
3: Co třeba?
5: Jakými barvami hrají bukové lesy na podzim? Vlnobití moře mezi útesy? Z rána horské louky v květu? A v noci nebe plné hvězd? Blankyt nad horami a v něm kroužící orel? Ach, pane, krása těch zemí se nedá popsat slovy.
0: Máš pravdu, Marko. A ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zachytit slovem moudrý úsměv starého chána a vytržení jeho malé krásné vnučky. Visí ti očima na rtech, aby jí neuteklo ani slovíčko.
5: Ale vždyť ona je princezna. A já jenom...
0: Zdá se, že si toho všiml i veliký moudrý chán.
3: Jdi zpátku, Gačin. Je už pozdě. Naši hosté jsou unaveni. Marko, dostalo se ti vysoké pocty. Moje malá Kugačin tě povýšila na svého dvorního pohádkáře.
5: Ale já nevyprávěl pohádku.
3: Páni Pólové, uděluju vám právo obchodovat v mé říši, kde se vám zlíbí. Ale o Marka bych se rád s vámi podělil. Na mém dvoře může nabít stejně cenné zkušenosti a já se postarám, aby nezískal ani ostříbrňák míň než vy dva se svou kupeckou karavanou.

0: V kronice je psáno, že Kublaj Chán, hlava všech Tatarů, vládne nad největší říší na celém světě a nic se nevyrovná jeho moci.
1: Jeho moudrost není o nic menší.
2: Ani štědrost a velkorysost.
0: V jak dojemné harmonii si notují páni Pólové.
2: Máme proč. Udělil nám nejvyšší výhody.
3: Naši karavanu chrání na nejistých cestách jeho strážci.
2: Otevřel nám cestu ke svému dvoru.
3: Trvalo to pár let, ale Marko smí dnes sedět blízko jeho trůnu. Nejmladší z císařových rádců. Rytci už pro něj připravují zlatou destičku jako znamení chánova vyslance.
0: Tak je psáno v kronice. Ale ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zaznamenat všechno. Celou pravdu. Jsou věci záhadné a tajemné, které se nedají zachytit slovy. Zázrak svítání. Strom v květu. Okouzlení, kterým začíná láska.
4: Je to pravda, Marko?
1: Nevím, na co se ptá princezna Kugačin.
4: Že už se zase chystáš odjet, kdo ví kam.
1: Veliký chán si přeje, abych vedl jeho poselstvo do království Amu.
4: A ty potom toužíš?
1: Plním rozkaz vladaře.
4: Bude tu bez tebe smutno.
1: Mezi tisícem dvořanů si ani nevšimnete, že jeden chybí.
4: Tak ráda jsem tě poslouchala. Tvůj hlas.
1: Můj otec a strýc jsou lepší vypravěči.
4: Řekla jsem tvůj hlas. Co se jde na příhodách, o kterých povídají druzí? Ty jsi radost i pro mé oči. Pro mé srdce.
1: Veliký chán by mne pokáral, že naslouchám takovým slovům. Smím odejít?
4: Až se rozloučíme. Až políbíš mou ruku.
1: To je dovoleno jen mužům z královské krve.
4: Já vím. Ale snad ti smím aspoň vyprosit ochranu před zlými démony. Jdi, Marko. A šťastně se vrať.

0: jediný popsaný list v tvém deníku, Marko. A kolik je to mil?
1: Sám nevím. 20, možná víc. Dlouhé dny v sedle, týdny, měsíce. Jarní povodně, parná léta, sněhové vichřice.
0: Vrší se v nich jeden rok, druhý, třetí. Už je jich celá řada, cesty křížem krážem. Běž, Marko, na nic nezapomeň.
1: Smutná a pustá země Tebet. Osm království, osmero národů vyhubil Mangu Chán, provincie Kaindu, kde místo zlatem lidé platí solí. Oni tam hřebíček a zázvor, bárky naložené z kořicí na zlatonosné řece Brius, v zemi Karaza na řeky plné zlata a hrozných ještěrů, kterým dali jméno krokodýl. A v provincii Zardandam si lidé nasazují na zuby zlaté plíšky. Co zemí, co měst, co jmen.
0: V deníku ubývá nepopsaných bílých listů a na spáncích přibývá šedivých vlasů, které vybělel uplývající čas. Paní Polové, nikdo druhý nescestoval takový kus světa. Je snad kraj nebo město, na které vzpomínáte víc než na jiná?
2: Věděl bych o jednom.
3: Radši mlč, bratře.
0: A co ty, Marko? Na kterou končinu myslíš nejvíc?
1: Na Benátky.
2: Já to tušil.
3: Mlčte, vy dva blázni.
2: Taky se ti zastesklo po domově, chlapče.
3: Domov je tam, kde se nám dobře daří obchody. Jen žádné stezky. Kublaj Chánova říše není pro nás domov, ale ráj.

0: kam se to díváš celé hodiny, má malá, pošetilá kugačin?
1: K horám na obzoru, dědečku.
0: To není moudré.
1: Snad zmoudřím, až budu stará jako ty.
0: Holčičko, tobě je souzen muž z královské krve.
1: Ale vždyť já jenom chtěla slyšet jeho hlas, aby vyprávěl, kde byl, co viděl a co zažil, kde všude si na mne vzpomněl. Proč mi to zazlíváš?
0: Bojím se, aby ti jednou nebylo těžko u srdce.
1: Poruč, ať se vrátí. Třeba jen na krátko.
0: Až mi odpovíš na jednu otázku. Víš, komu jsi zaslíbena?
1: Muži z královské krve.
0: Tak na to nikdy nezapomeň.

0: Páni Polové, povolal jsem vás k audienci kvůli radostné zprávě, s kterou před chvíli přijel zvláštní posel. Pane Nikolo, váš syn a můj místodržitel se vrací ze svého sídla v Yangqi.
1: Veličenstvo, děkuji vám za tu novinu s nevýslovnou vděčností.
0: Říkáte to, jako by se váš syn vracel z vyhnanství.
1: Neviděl jsem ho víc než 3 roky. Jako otec mne jistě pochopíte.
0: Jsem otec všech Tatarů. Nejenom svých synů.
2: Veličenstvo, u nás doma matky vychovávají své děti jinak než u vás.
0: Doufal jsem, že za těch 20 let přijmete naše zvyky.
1: Vůni a barvu bylin přeturčují kořeny a živná země. Víc než sebelepší zahradník.
0: Nedal jsem vás povolat, abychom tu meditovali. Chtěl jsem požádat, abyste jeli v čele poselstva, které Marku Pólovi posílám vstříc, daleko před brány města.
2: Tenhle rozkaz by nikdo z vašich podaných nevyplnil s větší ochotou.
0: Vy přece nejste mojí podaní. K mé velké lítosti.
1: Kdy má odjet vaše poselstvo?
0: Za hodinu budou osedlaní koně před vaším domem.

0: Arko, kdybys věděl, jak jsme se těšili, až spustíš, co všechno si zažil za ten dlouhý čas. A ty tu zatím sedíš jako tělo bez ducha.
1: Nediv se mu, bratře, po takové dlouhé cestě v sedle. Nebo tě něco trápí, Marko?
0: Co by ho mohlo trápit? Já na jeho místě bych nad Chánovou odměnou tancoval radostí, Marko. Celý dvůr ti závidí.
2: Z toho je má úzkost. Ze závisti dvořanů a z okázalé Chánovy přízně.
0: Co to povídáš?
1: Ani já ti nerozumím, hochu.
2: Královská odměna není mzda za včerejší práci, ale záloha na zítřejší úkoly.
1: To mě nenapadlo.
0: Věšet hlavu, protože ti zítřek slibuje nový užitek?
2: Když mi kurýr přivezl Kublajův rozkaz, abych se sem vrátil, právě ten den to bylo 20 roků, co jsme se z Benátek vydali na cestu.
1: Zastesklo se ti.
2: Bylo to jako příval vzpomínek. Na náš starý dům, na maminku, na kamarády, na mládí, které uteklo ani nevím jak.
0: Ty by ses nerouhal. Opravdové mládí ti začíná teprve teď.
2: Tobě se nikdy nezastesklo, strýčku.
0: A to je něco jiného. Já jsem starý člověk a nerad bych složil kosti v pohanské zemi. Ale ty nespěchej. Když vydržíš ještě pár let, vrátíš se do Benátek jako největší boháč.
2: Já nešel do světa jen kvůli bohatství.
0: Přijeli Chánovi jezdci, ale do domu vstoupila jenom jedna osoba.
1: Tak jdi přivítat.
3: Odpustíte mi, že jsem přišla bez pozvání?
2: Kukačin.
1: Princezno.
0: Nejjasnější. Taková podsta pro náš příbytek.
3: Přišla jsem oznámit pozvání ke slavnostní hostině. Na počest Marka Póla.
1: Díky, princezno.
0: Samozřejmě s velkou radostí.
2: Odkdy posílá veliký chán svou vnučku jako posla?
3: To já ho poprosila. Chtěla jsem navštívit tvůj domov.
2: Můj domov je v Benátkách, princezno.
3: Domov je tam, kde člověk může složit hlavu, když se mu chce spát.
2: Na to stačí tam kočovníka.
3: A proč ne, když v něm čeká ten, koho má člověk rád?
2: Princezno, přijímáme pozvání s velkou vděčností.
3: Těším se, že budeš celý večer vyprávět. Naschledanou, páni Pólové.
0: Marko, takové vyznamenání. Teď už to jistě přetřásá celý dvůr.
2: A zatím vítr schání mračna k bouři.
0: Ale vždyť Kublaj Chán ti znovu dokázal svou přízeň.
2: Jakoby tušil, co mám na srdci. A chtěl zabránit, abych to vyslovil nahlas.

0: Hudebníci odnesli své nástroje. Hodovníci šli spát. Skončili oslavné řeči. Je ticho.
1: Chvíle jako stvořená k tomu mezi čtyřma očima si dopovědět, co neměli slyšet cizí uši.
2: Poslouchám, veličenstvo.
1: Dílo, které si pro mne vykonal na svých cestách, si zaslouží nejvyšší uznání. Tvoje zpráva o nich se mi však při vší barvitosti zdá až příliš skromná.
2: Možná, že jsem špatný vypravěč.
1: Nechtěj po starém muži, aby lichotil mladíkovi. Spíš bych rád věděl, co jsi mi zatajil.
2: Ani krok, můj pane. Ani jediný ze svých činů.
1: Zeptal bych se raději na tvé myšlenky a touhy.
2: S těmi se u nás obracíme jen k Bohu, protože on do našeho srdce vidí hlouběji než my sami.
1: Marko, nejednou jsem zalitoval, že nejsi z mého rodu. Dával bych tě za vzor svým synům a vnukům.
2: Veličenstvo, nemám čím oplatit tolik chvály.
1: Mně postačí tvá upřímnost.
2: Tak dobrá. Před chvílí jste řekl, že se nesluší, aby starý muž lichotil mě, mladíkovi. To slovo bylo na místě, když jste mě viděl poprvé. Jenže od té doby uplynulo více než 20 roků.
1: Říkáš to, jako by se ti zdály promarněné.
2: Naopak, veličenstvo. Neumím si představit krásnější osud. Vždyť se mi vyplnilo všecko, o čem jsem sníval jako chlapec.
1: Jsi tedy šťastný.
2: K tomu mě chybí jenom jediné.
1: Splním ti každé přání.
2: Veličenstvo, a já se bál.
1: Kromě jednoho. Kdybys chtěl odejít od mého dvora, odpovím ne. A teď řekni, co chceš.
2: Právě jste to odmítl.
1: Nerozumím ti, Marko. Nikdo na celém světě ti nemůže dát, co já. Po čem bys ještě mohl toužit, co vlastně chceš?
2: Vrátit se do Benátek.
1: Marko, sláva toho města už vybledla.
2: Je tam mé dětství, pane. Domov, hnízdo mého srdce.
1: To říkáš ty, tažný tak?
2: I ten se nakonec vrací, když přijde jeho čas.
1: Prožil jsi tu delší čas než tam, tvůj domov je tady.
2: Domov je tam, kam člověka táhne srdce.
1: Srdce, pořád srdce. Co je tvé srdce proti mé vůli? Ta je zákonem.
2: Pro vaše poddané, veličenstvo. My k vám přišli dobrovolně. Jsme vám vděční za štědrou přízeň, ale ani ta z nás neudělala vaše zajatce.
1: Pozor na slova, Marco Polo. Mluvíš s velikým chánem.
2: Mluvím s moudrým mužem, který chtěl ode mne pravdu.
1: Teď poslouchej ty moji.
2: Pravda je jen jedna.
1: Mýlíš se? Mám mnoho různých podob. Při nejmenším dvě. Jako tenhle zlatý peníz.
2: Veličenstvo, prosím.
1: Mlč. Kdybychom si my dva byli rovni, řeknu, hoďme si minci, ať nás rozsoudí náhoda, ale to nejde. Já jsem veliký chán, ty jsi... Marko, udělám tě králem.
2: Ale já přece veličenstvo.
1: Takové pocty se ode mě nedostalo žádnému z neurozených.
2: Takové vyznamenání mi přinese leda závist vašich dvořanů.
1: Tvé skutky a tvůj rozum promění nenávist v obdiv. Marko, představ si, že teď k tobě hovoří vlastní děd, který nemůže povolit tvému stesku povlasti, protože musí myslet na osud celé říše. Snaž se to pochopit a řekni ano.
2: Jak dlouho má trvat moje služba?
1: Na to ti odpovím za rok. Ale když si budeš přát, abych zařídil teď hned návrat tvému otci a strýci...
2: Spolu jsme přišli, spolu se budeme vracet.
1: Vidím na tobě, že máš ještě cosi na jazyku.
2: Zkušenost poutníka, který procestoval vaše císařství od západu až na východ a od jihu na sever.
1: Poslouchám.
2: Veličenstvo, Abyste vytvořil svoji ohromnou říši, musel jste násilím podrobit stovky knížat, měst a přístavů a malých národů.
1: To je úděl silnějšího a zdatnějšího.
2: Jenomže čím je vaše království větší, tím víc je starostí, jak je udržet pohromadě.
1: Spojil jsem své provincie cestami pro karavany. Postavil sýpky na ochranu proti hladu. Chráním slabší proti násilníkům. Na vlastní oči si viděl přístavy, které jsem dal postavit. Celá města. Stáda skotu jsem rozmnožil do milionů. Viděl si tkalcovny hedvábí, bavlny, koberců. Všichni jsou majetnější než předtím.
2: Jsou i šťastnější.
1: Nemluv o štěstí. To je přeletavé. Trvá jenom chvíli.
2: Můj pane, vaši předchůdci toto imperium stvořili. Vy už je jenom držíte pohromadě silou své osoby.
1: To je osud každé velikosti.
2: Ale co z ní zůstane, až tu nebudete vy? Odpusťte mi tu smělost.
1: Máš mne za hlupáka, kterého nenapadne, co i holobrátkovi, jako ty bije do očí? Jenomže já se nestarám, co bude po mé smrti. O budoucnosti rozhodnou moji následovníci.
2: Já se chtěl uchránit před tím, aby nerozhodli taky o mém vlastním osudu.
1: Dobrá. Dávám ti své slovo, že vypravím karavanu kupců pólů zpátky do Benátek dřív, než se začne třást ruka, ve které držím otěže.
3: Taková podsta se opravdu nedá odmítnout, Marko.
4: A taky proč? Vždyť by to byla nehorázná pošetilost. Ve tvém království bude mít náš obchod zlaté časy.
2: Pořád jen zlato, zlato. Já chci domů.
3: Teď to není možné.
4: Nemůžeš se protivit vůli samotného chána.
2: Mohu se jí vyhnout.
4: To bych rád věděl jak.
2: Takže co nejdřív odtud odjedem.
3: Kublaj přece tvou prosbu odmítl.
2: Odjedeme tajně. Opustíme Kambalu v noci.
4: Máš rozum? Tajně? Karavana 200 mužů? To není sednout na koně a potichu se vytratit.
3: Bez chánova průvodního listu by nás stejně nepustili ani z městské brány.
2: Mám zatím ještě zlatý odznak vyslance do království Amu. A poprosil jsem princeznu Kukačin, aby se za nás přimluvila, až zmizíme.
4: Tohle dobrodružství nás může stát třeba i hlavu.
2: Když se nám podaří dorazit do hor, než napadne sníh, nenajdou nás.
3: Marko, taková karavana to opravdu není jehla v kupce sena.
2: Moji lidé už všechno připravili.
4: Ale co stráž v bráně?
2: Ta se mi pokloní, až jí ukážu zlatou tabulku chánova vyslance.
4: Já z toho mám strach.
3: Kdy chceš vyrazit, Marko?
2: Ještě dnes. Po setmění.
5: Stůjte! Posviť na ně, kdo je to?
4: Počestní kupci.
2: Kublaj chán jim dovolil, aby se ke mně přidali. Jsem jeho vyslanec. Znáš ten odznak?
5: Ukaž.
2: Neopovažuj se ho dotknout.
5: Nejsi ten slavný Benáčan?
2: Nevyptávej se a dej otevřít bránu.
5: Ani hnout!
2: Jak to mluvíš s chánovým vyslancem?
5: Teď jste jeho zajaci, mám Kublajův rozkaz.
2: Na koně! Všichni jste!
5: Ani krok! Míří na vás 3x12 luků.
4: Já to tušil. Bylo to bláznovství.
3: Jak se to mohlo stát?
2: Někdo nás udal.
4: Ta tvoje princezna.
2: Kukačin. Nevěřím, ta by mě nezradila.
5: Páni polové, na rozkaz velikého chána vás mám doprovodit zpátky do vašeho domu.
2: A když odmítneme?
5: Tak pobijeme celý váš průvod. Lidi, koně i mesky.
3: To nesmíme dopustit, Marko.
4: Přivedl si nás do pěkné kaše.
2: Vzdáváme se. Dáte nám pouta.
5: Veliký chán pravil, že svou přízní si vás připoutá pevněji než řetězem. Pojedete za mnou!

0: Veličenstvo, prosím o slyšení.
1: Jak ses ke mně dostal?
0: Využil jsem chvíli, kdy se střídají stráže.
1: Řekl jsem, že tě dám zavolat, až sám uznám za vhodné.
0: Veliký chane, je to měsíc, co nás zadrželi v bráně a od té doby jsme v zajetí.
2: Vy přece nejste zajatci.
0: Tak proč jste nás dal zadržet? Proč nás nechcete propustit domů?
1: Domů, domů, domů! Moji podaní to slovo vůbec neznají. Tataři jsou doma všude, kam sahá moje moc.
0: My nejsme Tataři, pane. Naším domovem jsou Benátky.
2: Jsi jenom jeden z tisíců mých dvořanů. Ale přirostl jsi mi k srdci, Marko.
1: Byl čas, kdy jsem žehral na osud, že žádný z mých synů ani vnuků se ti nevyrovná.
0: Nezasloužím si takovou chválu.
1: Máš pravdu, proč chválit toho, kdo mě zradil?
0: Veličenstvo, dokud jsem plnil vaše přání s radostí a bez výhrad, nevedla mé kroky jen úcta k vaší velikosti, ale i vlastní nadšení, dál už bych každý úkol bral na sebe jenom z donucení.
2: Tvoje úcta už mi tedy nepatří?
0: Chci si ji zachovat. Nebraňte mi v tom.
2: Škoda, že nejsi vznešeného rodu.
0: Škoda, že vaše moudrost odmítá naslouchat mé touze po domově.
2: Marco Polo, až se jednou rozpomeneš na tento rozhovor, budeš litovat, že jsi mě neposlechl. Ale to už naše osudy si budou vzdálenější než země a měsíc. Co myslíš, že teď udělám?
0: Netroufám si hádat.
2: Císař nemůže odvolat své rozhodnutí, ztratil by tvář. A nemůže najít k jeho splnění takovou cestu, která tebe současně povede co nejblíž k vytouženému cíli.
0: Na takovou hádanku můj důvtip nestačí.
2: Včera k nám dorazilo poselstvo z Perzie. Perský král Argon poslal ke mně své vyslance s prosbou, abych mu dal za ženu princeznu z mého rodu. Los padl a mou nejmilejší a nejkrásnější vnučku.
0: Princeznu Kugačin.
2: Posmutněla, když vyslechla, co jí čeká.
0: Nedivte se jí, veličenstvo. Cesta do Perzie je těžká a nebezpečná a dlouhá, dlouhá. My jsme odtamtud k vám putovali víc než 2 roky.
2: Jak daleko je z Perzie do Benátek?
0: 4-5 měsíců pochodu.
2: Teď poslouchej, Marko. Při pohledu na smutnou princeznu se mi sevřelo srdce. Zeptal jsem se, jak bych jí mohl ulehčit tu cestu. Požádala mě, abych ti svěřil vedení jejího doprovodu.
0: Bůh jí žehnej za to přání.
2: A já jí vyhovím.
0: Díky, můj pane.
2: Jsi jediný, komu jí svěřím bez starostí. Budeš první z jejich služebníků. A já jediným rozhodnutím dosáhnu trojího cíle. Vyhovím přání své Kugačin, splním tvoji touhu a především vše se stane z mé vůle. Určují tě tedy vůdcem výpravy, která doprovodí nevěstu krále Argona do Perzie.

0: Otvírá se předposlední kapitola kroniky o životě a dlouhé pouti Marca Póla. Tentokrát na palubě korábů.
1: Na karavany číhají lupiči. Vánice, močály, rozvodněné řeky, neschůdné hory.
0: Ale Tataři jsou špatní námořníci.
1: Najali jsme čínské. 14 nejlepších korábů z přístavu Kajton přijalo do podpalubí zásoby na 2 roky.
2: Už nebudu jíst, ať odnesou mísy. Proč si dal připravit takovou hostinu?
1: Je slavnostní den. Končí 400 dní naší cesty.
2: Už celý rok a navíc ještě měsíc.
1: Na palubě čekají hudebníci.
2: Chtěla bych, abys mi dnes vyprávěl.
1: O čem?
2: Která z svých vzpomínek je nejkrásnější? Která končina?
1: Kvinsaj. V jejich řeči to znamená nebeské město.
2: Povídej mi o něm.
1: Vaše dvorní dámy jsou ospalé.
2: Mohou jít spát. 400 dní.
1: Už brzy budeme v půli cesty.
2: Mezi Kambalou a Benátkami. Po čínské zemi se ti nezastesklo?
1: Kolikrát? Čím víc se vzdalujeme od jejich břehů, tím častěji se v duchu ohlížím zpátky.
2: Ráda bych slyšela tvé vzpomínání na nebeské město.
1: Je obrovské. Jeho hradby kolem dokola měří na 100 mil. Přešel jsem tisíce kamenných mostů. Viděl jsem tam jezera, průplavy s lodicemi, které se podobají benátským gondolám. Ulice vydlážděné, na palácích pozlacené střechy. Ale ze všeho nejkrásnější byli tam lidé. Ženy i muži, všichni v nádherném hedvábí. Dívky křehké, muži stepilí.
2: Mluvíš o nich, jako bys byl básník.
1: Kdybych dovedl psát verše, vypodobnil bych je mnohem líp.
2: Proč myslíš, že jsou lepší než jiní?
1: Protože nikdy nevedli s nikým válku. Odmítají válečné řemeslo. U žádného jsem neviděl zbraní. Strážní službu tam koná tatarské vojsko. Když projíždí ulicemi, lidi zamykají dveře a spouštějí v oknech žaluzie.
2: Právě proto byli přemoženi našimi vojáky.
1: Ale stejně se nepoddali. Žijí jako před tatarským vpádem. A zůstalo takový i potom, až z města odejde poslední nájezdník. Jsou to lidé práce. Mají v úctě řemesla, umění. Jsou snášenliví a milují život v míru.
2: Poslouchá se to jako pohádka.
1: Která právě skončila. Je pozdě, princezno. Dobrou noc.
2: Díky za ten večer.

0: míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
1: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
0: Čamba.
1: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
0: Sumatra.
1: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
0: Ostrovy Nogueran a Angaman.
1: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
0: Indie.
1: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávil o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery uní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kubaj chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus.

0: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
1: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
0: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
1: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
0: Prosím o vzácnější dar.
1: Ten prsten je ti málo?
0: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
1: Myslíš, že jsem tě zradila?
0: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
1: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
0: Díky, princezno.
1: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
0: S Bohem, Kukačin.
1: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
8: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
8: Inu miliony.
6: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
8: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knihtisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
8: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Vytrvalá jako pramen, když si razí cestu masivem skal. Tajuplnější než kouzla mágů. A ještě mnohem víc byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

hlídá kohout, proč a nač? Že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž. Když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomou. Ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fík.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Někdy do háčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Nešťastný mladík se chce ženit, ale otec jeho vyvolené je hamižný boháč, který si vymyslí dva nesplnitelné úkoly. Podaří se mladíkovi získat dívku svého srdce? To se dozvíme v pohádce na motivy čínských pověstí Znamení lva. Napsali Vladimír Lukeš, režie Aleš Vrzák. Účinkují Krištof Hádek, Věra Kubánková a další. Pohádka byla vyrobena v roce 2009.
2: Šum ši ti. Znamení lva. Příběh z čínských pověstí.

0: Woda jedna skala kolet. Studená a zbět.
1: Tobě, Wong, se pořád něco nelíbí. Naštěstí tu řeka není ani hluboká, ani široká.
0: Jenže nepřekročím ji, ani nepřeskočím.
1: Co blázníš? Jak bys taky chtěla skákat s těžkými koši na zádech?
0: Přesto, Wong, sestro moje ze všech nejchytřejší. Neznáš nějaké kouzlo, jak přejít suchou nohou?
1: Neznám, a proto se radši pěkně zuj, Wong.
0: Kouzlo je najít cestu přes kameny, aby se co nejmín namočila a zeleninu z košule vysypala.
2: Zdravím vás, sousedky.
0: Melouna, Tank.
2: Pomůžu vám z košíky na druhý břeh.
0: O, díky, Tank.
2: Co se stalo, Wong?
0: Smekla se mi noha. A zvalila ses jako meloun. Řekni, sousede, viděl kdy svět větší motovidlo, než je moje sestra?
3: Sukni mám mokrou, rukavy urousané.
1: A však na slunci uschneš a pospěš si, Wong. Ať na trhu ještě něco prodáme.
3: Vždyť už jdu.
4: Přejít suchou nohou přes řeku. To by bylo něco. Co takhle? Svázat chrastí do otepí? Mě ho tady všude habaděj. A když otepy položím přes kameny...
5: Dobré. Dobré.
6: Je poledne. Tengu, pojď si odpočinout. Sem, do stínu.
2: Přijdu hned, tetičko. Naplním ještě jeden koš. Letos bude dobrá úroda. Melouny krásně dozrály.
6: Však půjdou na trhu na dračku.
7: Hej, co vy tam?
6: Nikdo v okolí nemá tak velké melouny jako my. No tak pojď už si konečně sednout. Přinesla jsem ti něco k zakousnutí.
2: Jsi tak hodná, tetofan.
6: Ale ne.
2: Posaď se ke mně.
6: Na to není čas, Tengu. Spěchám z trhu. Musím ještě uklidit v statkářově domě. Dnes tam pořádají velkou slavnost.
2: Úplně se u něj udřeš.
6: Ale.
2: Nájem si Bangchengovi 100krát odpracovala. Bože, dneska slunce tak pálí.
6: No.
2: Rozkrojím ti alespoň největší meloun, aby se zahnala žízeň.
6: Děkuju.
8: Schovej ten nůž, Tengu. Zapomněl jsi, že první meloun ze sklizně smí ochutnat jen statkář. Mám ti ten zvyk připomenout?
2: Pěkně divný zvyk.
6: Ten zvyk dodržovali tvůj děda i otec.
2: Protože museli.
6: Ale ty bys také měl, Tengu. Není rozumné se kvůli několika melounů rozhádat s majitelem poli.
2: Bangchengovi nestačí, že mu patří půlka města. Chce za pronájem půdy pořád víc.
6: Ticho.
2: Vydři duch jeden.
6: Pst, nemůžeš proti tomu nic dělat.
2: A...
6: Ale ano, bylo to tak vždycky. Děda i otec platili nájem. Jeho dědovi a ten je taky nešetřil.
2: Jsou to lichvářské poplatky, tetofan.
6: Ticho.
2: Takové zvyky by se neměly dodržovat.
6: Máš pravdu, ale mluv potichu. Dráb do náši statkáři každé slovo.
2: Ano.
6: No, ať tě tvoje horká hlava nepřivede do neštěstí.
0: Wong, blíží se řeka. Už se zouvám.
9: Počkej, syn. Podívej, někdo tady postavil s otepí most.
0: Tomuhle říkáš most?
9: Pravda, je to spíš lávka, ale aspoň si nenamočíš ty svoje nové střevice. Dala si za ně skoro všechno, co jsme udrželi za zeleninu.
0: Když těmi starými protékala voda skrz naskrz, jak byly děravé.
9: Vidíš, že přejdu říčku suchou nohou.
0: No, nevím. Radši dolů s nohou moje nové botičky.
9: Byl to dobrý člověk, který tady položil to chrastí. Ať se mu vyhne každá bída.
10: Co se děje? Proč stojíme, drábe?
11: Hned přenesou přes řeku vaše nosítka. Jen co uvolníme cestu. Velkomožný Bangcheng.
12: Hej, cesty! Pojďte stranou, ženské. No tak uvolněte lávku nosítkům. Slyšeli jste?
9: Už nám zbývá jen pár kroků.
12: Tak mám rozhoupat tu lávku. Hodit vás do vody, co?
8: Už se. Koupou.
11: Cesta je volná, Sami.
9: Láta,
0: no, ne.
9: Dáme. Ještě, že koše byly prázdné, Vonk.
0: No, tohle je, panečku, kouzlo. Vznešený statkář se dostane přes řeku vždycky se suchýma nohama.
9: No jo, Bang Čeng, půlka města. Každý rok je bohatší a nikdo a nic ho nezastaví.
0: To nemusí honout ani prstem. Takhle vydělávat, takhle si žít, to musí být, sestřičko Bang, nějaké hodně velké kouzlo.
5: Kouzlo? Jak kamenný čaroděj zná 1000 kouzel, zatím jsem jich vykonal 998. Zbývají mi dvě poslední.
0: Slyšela jsi? Někdo promluvil.
9: Nefantazíruj, Vonk, nikdo tu není. A pojď už.
0: Ale nešikovná možná, jsem ale hluchá, ne? Určitě to byl ten velký balvan na břehu, co vypadá jako lví hlava.
9: Kdo kdy slyšel, aby kámen mluvil, to jen voda šumí, ženská bláznivá.
0: Pane, já to slyšela.
9: Obuj se, jdeme domů, dokud je vidět na cestu.
11: Tady pěkně vítají hosty. Radši půjdu, odkud jsem přišel.
7: Ne, počkej, melounáři. Zavolala jsem tě, protože moje paní dostala chuť na té slané melouny. Pej si, no tak, zalezte.
11: Kdo jsi a proč šeptáš? Kdo je tvoje paní?
7: Jsem Liang, služka. A šeptám, protože mě tajně posílá statkářova dcera Gwen. Vymluvila se otci na bolest hlavy, aby nemusela jít na slavnost.
11: Co se slaví?
7: Bang Cheng rozhlásil, že Gwen potřebuje rozveselit. A tak se zval bohaté mladíky z města. Přitom mu jde jen o to, aby se ucházeli o její ruku.
11: Statkářovu dceru nikdo nikdy neviděl.
7: No právě. Bang Cheng dceru schovává i před pohledem slunce.
11: Je nemocná.
7: Je zdravá. Ale statkář chtěl, aby lidé spatřili její tvář, až bude zasnoubena. Takový nápad. Když ji nikdo nikdy neviděl, nemohla se zasnoubit. To dá rozum.
11: Dobrá, Liang. Odnes Gwen můj meloun.
7: Odnes ji ho sám, Tengu. Čeká v zahradním altánu. Otevřu ti postranní branku.
11: Tolik dveří a oken. Tady tetička s úklidem nikdy neskončí.
7: Tiše, Tengu. Nikdo nás nesmí slyšet.
11: Statkářovi hosté jedí a pijí. Ti nic nevidí ani neslyší. Za to tenhle přepich by měli vidět všichni sousedé, kteří bydlí v chudých chatrčích.
7: Tengu, tohle je moje paní Gwen.
11: Dobrý večer, Gwen.
7: Nechceš se na mě podívat, Tengu?
11: Říká se, že ten, kdo není připraven na to, spatřit krásu statkářovi dcery, bude oslněn jako od slunečního světla.
7: To si vymyslel a rozhlásil můj otec, aby odradil každého, kdo by mě chtěl vidět. Mohlo by to překazit jeho plány se svatbou. Příjemně hoden jenom nejbohatší ženich z města.
11: Jak to, že tě smím vidět?
7: Protože chci. Kdyby se to Bang Cheng dozvěděl, vyhodí mě ze služby. Ale když tvé melouny jsou tak sladké. Tengu, rozkrojíš nám jeden.
11: Hned to bude. Hned. Jen co, otevřu nůž, čepelí. Zakrojím.
7: Pozor, zdá se, že tvé melouny mají křehkou duši.
11: No, promiňte, třesou se mi ruce. Jsem tak nešikovný.
7: Šikovný rolník, nešikovný služebník. Neudělal to schválně, Liang. Podruhé se Tengovi jistě podaří meloun rozkrojit a nabídnout nám k ochutnání.
11: Ano, paní. Pochutnejte si.
7: Nejsem tvoje paní, ale odměnu si zasloužíš. Dám ti 2 stříbrňáky. První za melouny, druhý za to, že jsi mě rozesmál.
13: Slyšel jsem někoho mluvit v zahradě, pane.
14: Kdo je tam?
7: Tiše.
13: Zjistím.
7: Dráb nás vysvídil, ten má uši všude. Rychle, Tengu, strať se postranní brankou. A vy, paní, rychle do domu.
13: To jsi ty? Liang?
7: Ano.
13: S kým jsi mluvila?
7: Jen s melounářem Tengem. Přinesl první melouny ze své sklizně, jak přikázal statkář Bang Cheng.
13: Ale, proč jeden rozbilo?
7: Lekla jsem se tvého silného hlasu, drábe.
13: Ale zaplatíš to.
11: statkář ti ho strhne z platu.
8: Tak nádherné melouny. Dobrý zvyk, že první patří našemu domu.
11: Odnes je rychle do kuchyně a tě mohou podávat hostům.
7: Jak si přeješ, pane.
9: Jdeš pozdě, Tengu. Kam se ztratil? Měla jsem strach, že se ti něco stalo. A večeři máš už studenou.
14: Ale tetičko, co by se mi mohlo stát? Jak bych se mohl ztratit? Byl jsem jen s melouny u statkáře.
9: Co to je?
14: Stříbrňáky.
9: Světe, div se, Bang Cheng vždycky platil za melouny nadávkami. A tentokrát se plácnul přes kapsu.
14: Ten? Ani jsem ho neviděl. Hostí dnes velmože a boháče, kteří přijeli z okolí. Jeho dcera mě obdarovala.
9: Gwen přece nesmí nikdo spatřit.
14: Vidíš? A mně se podařilo s ní i promluvit.
9: Ne.
14: A svou nešikovností ještě rozesmát. Chudinka Gwen, smíchu si asi v tom přepichu moc neužije.
9: No, až i statkář Bang Cheng, půlka města, vybere ženicha, skončí její radost na dobro. Prý se nechal slyšet, že vymění její krásu jedině za druhou půlku města.
14: To ne.
9: To si píš, že ano. Chce ovládnout celé město, polovina mu nestačí.
14: To nedovolím.
9: Na nic se tě ptát nebude.
14: Já myslím, že bude, tetičko Fan. Já jsem se do Gwen zamiloval.
9: Tengu, ty blouzníš.
14: A myslím si, že ani já jí nejsem lhostejný.
9: No tak to je ještě horší. Bože, chlapče, ujala jsem se tě jako sirotka, vychovala jsem tě, jak nejlíp jsem uměla, aby ses nikoho a ničeho zlého nebál. Ale tohle bude tvoje smrt, tohle jsem nechtěla.
14: Tetičko Fán, jsi ta nejzlatější teta na světě. A protože mám jen tebe, požádej prosím Bang Chenga o ruku jeho dcery Gwen.
9: Ty ses úplně pomatl. Poštve na mě psi?
14: A žádá za svou dceru cokoliv. Všeho dosáhnu.
9: Démoni a duchové, co jste to na něj seslali? Z toho nic dobrého nevzejde. Jdu spát. A ty jdi taky. Protože ráno moudřejší večer.
10: Drábe! Drábe, kdo to je? Kdo se opovažuje rušit mě při snídani?
11: Přišla vaše služebná Fán, velectení statkáři Bang Chengu. Prý vám nese důležité poselství. Čeká za dveřmi.
10: Služebná? A otravuje mě po ránu?
11: Ano.
10: Taková drzost. Na co máme psi, drábe?
7: A co když má paní Fan pro vás opravdu něco důležitého, vzácný pane?
10: Liang? Poručil jsem, aby zprostírala a ne radila.
7: Ano, pane, ale paní...
10: Paní? Paní?
11: Paní.
10: No dobrá, tak si tu paní poslechneme, ať jde dál.
9: Dobrý den, mocní statkáři Bang Chengu.
10: Rychle vyklop, co mi neseš, ať můžeš jít po své práci.
9: Můj synovec, rolník Teng, mě požádal, abych vám vyřídila vzkaz.
10: Kdo?
7: Přece melounář Teng, co pěstuje melouny, které máte tak rád.
10: Neměla si odnést snídaní mojí dceři Liang?
7: Také jí moc chutnají.
10: No dobré. A co důležitého mi vzkazuje ten melounář?
9: Přál si, abych vám vyřídila, že žádá o ruku vaší dcery Gwen.
10: Cože?
11: Takový ženich.
10: Ticho! Ticho, to je drzost, to je troufalost.
11: Poručte a dám ho zmrskat, statkáři.
9: Ano, ano, Teng je troufalý, ale je lepší než ostatní. Celou noc jsem nespala strachem, ale teď už se nebojím. Teng mě ochrání.
10: Podívejme, tak on tě ochrání.
9: Ano, ano, vzkazuje vám, pane, ať žádáte za svou dceru cokoliv. Všeho dosáhne.
7: Tohle by měla slyšet Gwen.
10: Zmysl, Yang.
7: Ale...
11: Neslyšela, Gwen!
7: Jak poroučíte, vzácný pane?
10: Tak ty říkáš, že mohu žádat cokoliv?
9: Ano.
10: A že všeho dosáhne?
9: Ano.
10: Dobrá. Jednou jsem se dočetl ve starodávné báji o zázraku. Teď jsem si na to vzpomněl.
11: Tak, starodávná báje.
10: Poslouchej, ty neodbytná ženská. Potřeboval bych, aby mi tvůj chrabrý synovec přinesl dvě věci. Vyplní tak moje dvě tajná přáníčka.
11: Tajná přáníčka, no ta jsou nejlepší.
10: Mleč už konečně, drábe.
11: Jo, mleč.
10: Ať přinese perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce. A dál, ať mi chytí zlatého vrabce, od jeho šmávání křídel ožívají kameny. Tak, a teď můžeš mluvit, drábe.
11: Jako slunce ožívají kameny.
10: Správně. Když mi ty zázraky přinese, možná budu uvažovat o tom, že mu dám Gwen za ženu.
9: Lávka je pořád tady, vydržela. Pospěš si, Wong, tentokrát se snad nenamočíme.
0: Ale kýmáci se. Mám strach, že se mi vysype zelenina z koše.
11: Nic jiného než chrastí jsem tady nenašel. Ukažte, přenesu vám ty koše.
0: Děkujeme.
9: To ty jsi udělal lávku z proutí, Tengu.
11: Ano, udělal.
9: Jsi hodný.
11: Vzor, ještě kousek. A jsme tady.
0: Díky bohu. Dneska jsem zůstala suchá, tak se mi to líbí.
11: To je dobře.
9: Víš, Tengu, mám se sestrou kříž, nechce se omočit a nejradši by si nechala sloužit.
0: To by přece chtěl každý.
9: Jsme chudé ženské, Wong. Na velkopanské zvyky si nech zajít chuť. No, nic. Tak ať se ti vyhnou všechny nemoci a nebezpečenství, Tengu.
11: Děkuju.
9: A my musíme jít, to víš, trhne, počká.
0: Den co den je to pořád stejné. Chtělo by to nějaký zázrak. Chtělo, aspoň malý zázrak.
11: Vám se to mluví, sousedky. Jenže já musím najít perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce. A také zlatého vrabce, od jeho šmávání křídel ožívají kameny. Kdo kdy o nich slyšel? Kde je hledat? Jak je najít, když neznám žádná kouzla?
5: Já znám jedno dobré kouzlo. Ale jen pro toho, na koho od východu do západu slunce 100 lidí vzpomene v dobrém. Však běda tomu, koho vzpomenou ve zlém. Pro toho mi zbylo kouzlo zlé. Nikam před ním neuteče.
11: Kdo to mluví? Jsi duch nebo člověk? Ne, takhle člověk nemluví. To jsi byl ty, balvané? Ty, kamená lví hlavo?
5: Je-li statkářova dcera hodna tvojí lásky, Tengu, z úkoly si hlavu nelám.
11: Nelám. Jak to, že mluvíš a přitom vypadáš, jako kdybys spal?
5: Kamenný čaroděj nikdy nespí. Mluví k tobě tvé znamení. Poslouchej ho dobře, Tengu. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
11: Řekni raději, jestli na mě myslí Gwen v dobrém. Slyšíš? Odpověz! Nic.
0: Tengu!
11: To jsi ty, Liang? Kde se schováváš?
0: Tady, za tím velkým kamenem. Nikdo mě s tebou nesmí vidět.
11: Chtěl bych si s Gwen ještě jednou promluvit.
0: To nepůjde, Tengu. Ale moje paní ti přeje mnoho štěstí. Vzkazuje ti, že na tebe bude čekat, dokud se nevrátíš.
11: Moje Gwen.

0: Stmívá se. Půl dne se trmácím a nikde nic, co by se podobalo perle nebo zázračnému vrabci. Jen kamení a vlaštovky, které se chystají ke spánku. Tetofan, měla si pravdu, když si mi řekla, zůstaň raději u svých melounů, Tengu.
1: Ach, já nebohý.
0: Kde ses tady vzal, starče?
1: Jdu dlouho a najednou není nic vidět. Spadl jsem a asi jsem si rozřízl ve tmě nohu o kámen.
0: Ukaž. Opravdu, kotník je samá krev?
1: Jo, jo.
0: Musím ti tu ránu obvázat.
1: Ale čím, Tengu? Nemáš žádný obváz.
0: Na to stačí kus mé košile. Odkud znáš mé jméno?
1: Říkal jsi, zůstaň raději u svých melounů, Tengu.
0: To povídala teta Fan. Měl jsem ji poslechnout. V noci bude v údolí pěkná zima.
1: Ve dne horko, v noci zima.
0: Nemůžeš tady zůstat. Kde bydlíš?
1: Na vrcholku támhle té hory, za níž slunce zapadlo.
0: Dobře. Vezmu tě na záda a nějak se tam dostaneme. Jsi jako věchýtek.
1: Jen si nemysli, já se nezdám.
0: Tak, chytni se mě okolo krku. Pravda, vážíš víc než koš největších melounů.
1: Neříkal jsem ti to. Ale nechtěl jsi jít na východ?
0: Sám nevím, kterým směrem se vydat. Třeba mi pomůže náhoda.
1: Náhody neexistují, Tengu. Vidíš, už jsme tady. Tohle je má chatrč.
0: Netušil jsem, že je na vrchol tak blízko.
1: Jdi dál. A polož mě na postel.
0: Tady. Ale nevidím v tvé chatrči ani kousek jídla. Počkej, teta Fan mi dala sebou hrníček rýže. No, ještě trochu zbylo. Najez se.
1: A co budeš mít ty? Sám si nevečeřel.
0: Pro jednoho málo, pro dva nic.
1: Zasloužíš si ode mne dárek.
0: Mluvíš ze spaní. Co by se tak mohlo najít v téhle chudé chatrči?
1: A něco ano. Sáhni pod polštář.
0: Klas rudé kukuřice?
1: Dej si ho do mošny, ale pozor, ať ti nikdy neupadne na zem.
0: Díky. Jen spí. Já půjdu dál.

0: osvěžení a doušek jako na zavolanou. Vodo, vodičko. Jsi studená jako led z vrcholku hory. Mít tak ještě něco k snědku. Co zkusit kukuřici od starce? Dobrá. V životě jsem nic takového nejed. 3 zrníčka a je po hladu. Jsem dočista sytý. Kde pěstují takový zázrak?
1: Pomoc! Pomoc!
2: Nepouštěj se doprostřed řeky, rybáři! Vesluj ke břehu!
1: Nejde to! Prout mě strhává k vodopádu!
2: Vydrž! Pomůžu ti!
0: Zkusím přitáhnout loďku ke břehu.
1: Podej mi ruku.
0: Tady. Chytej. Chytej ryby radši tady ze břehu. V pohodlí. Uprostřed je velký proud.
1: U břehu nikdy nic nechytím.
0: Ale tvůj hlas už jsem slyšel.
1: Nejspíš se ti něco zdá, Tengu. Možná ti ledová voda zakalila rozum.
0: Ledová tedy je?
1: Lehni si tady na písek. Přikryj tě houní. Zahřeješ se.
0: Proč jsem najednou tak unavený? Nevím, kudy dál. Nevím, co si počít.
1: Pomohl jsi mi? Tak ti poradím. Jdi pořád na západ. Perla, kterou hledáš, patří mořskému vládci. Leží hluboko na dně Žlutého moře. Zlatého vrabce najdeš nedaleko. Nahoře, kde sídlí horský vládce. Na vrcholku je borovice, tam visí klec. Je vysoko, vysoko, Tengu.
0: Odkud vlastně znáš mé jméno? Kam jsi zmizel? Ty nejsi obyčejný rybář. Jsi čaroděj? Dobrý? Nebo zlý?
3: Dobrý den, sousedky. Na trhu to jen vzučí.
4: Dobrý den, Liang. Slyšíš, Wong, pohni sebou. Na trh je to, co by kamenem dohodil a my tam snad nikdy nedojdeme.
5: Rychleji to nejde, moje pilná sestřičko Wong. Mohla bych si namočit klobouk. Dnes je svátek a přijde spousta lidí.
4: Přijdou nakupovat zeleninu, ne se dívat na tvůj nový klobouk.
6: Když si ho Wong nasadí, spletla bych si ji s paní Gwen.
5: Opravdu?
6: To určitě.
5: Lidé říkají, že když rolník Teng stavěl tuhle lávku, myslel přitom na krásnou Gwen, proto se tak kymácí.
4: Že se nestydíš takhle klevetit. Chvála Tengovi za proutěný můstek, kolika lidem ulehčil cestu.
6: Něco pravdy na tom možná je? Kymácí se stejně jako jejich láska.
5: Liang, statkář, prý chystá svatbu.
6: Chudák Teng, není jednoduché splnit úkoly.
5: Ale... ty jsi prý, Liang, slyšela přímo tady u řeky, jak melounáři slíbil pomoc kamenný čaroděj.
4: Wong, ty v jednom kuse fantazíruješ.
5: Já že fantazíruju? Jen si vzpomeň, sestro. Právě když jsme přecházeli řeku, slyšeli jsme hlas z tamhle toho kamene.
4: Tedy, Teng by určitě nějakou pomoc potřeboval, ale ty, sestřičko, ty potřebuješ studený hadr na hlavu.
5: Liang, pověz, opravdu si něco zaslechla?
6: Možná ano, možná ne.
3: Sbohem, musím domů.
5: Jen aby to špatně neskončilo.
4: Pro boha, sestro, pojď už. Koše jsou těžké.
7: Poslechněte rozkaz našeho nejvyššího statkáře, Bang Chenga. Přikazuje všem rolníkům z jeho půlky města, aby se dostavili k řece. Budou okamžitě a bez prodlení vozit kameny zedníkům na stavbu nového mostu.
4: A kdo bude obdělávat půdu a sázet rýži?
7: Dostaví se i všechny ženy, aby zedníkům míchali maltu. Kdo neuposlechne rozkaz, bude vykázán ze statkářových polí. Poslechně. našeho nejvyššího statkáře Bang Chenga.
4: Bang Cheng, půlka města, hanba. Vidím mu až do žaludku.
8: Šššt, vidíš, Bang? Statkářovi se určitě doneslo, že kamenný čaroděj pomáhá Tengovi. Proto se mu chce zavděčit mostem z kamenů.
4: No, tohle jsme si narobili z báchorek. Ale co budeme jíst v zimě, když si pán usmyslí stavět most na místo práce na poli, o tom nic neříkají. No, je prokleto Bang Chengovo jméno.

0: vrchu leží, kdo si zdřím na pobřeží?
1: Všude samý písek. Ale to není říční písek, tvrdý a studený. Je měkoučký a teplý jako zdejší válek. Já jsem Tank. Kdo jste vy?
0: Vojsko vládce žlutých moří, kam se nikdo nepomoří.
1: Mořské sépie. Promiň, kamenný čaroděj, asi máš pro mě jen dobrá kouzla. Ušetřil jsi mi cestu k žlutému moři. Ještě tak najít něco k snědku.
0: V písku leží strava tvrdá. Podivná jsou zrnka rudá.
1: Moje kukuřice. Vykutálala se mi z mošny. Ale ta zrnička nejsou tvrdá. Jsou sladká a sytá. Stačí tři a jsem zase plný síly, abych vylovil zázračnou perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce.
0: Zázrak! Chceš vylovit perlu? Leží uprostřed moře.
1: Nemám křídla, abych doletěl do prostřed moře.
2: Doplav.
0: Doveslůj.
2: Stejně ji nedostaneš.
3: Leží hluboko pod hladinou, až na samém dně.
1: Nemám ani rybí ploutve, abych se ponořil na dno. Mám hrníček Tety Fan? Není v něm sice už ani hrstka rýže, ale teď dobře poslouží.
0: Blázen.
2: Tuž plouká.
0: Zdravý rozum neposlouchá.
1: Dobře se dívejte. Naberu hrníček vody z moře, ale vyliji celou putu.
0: Proč tohle děláš?
1: Naberu, vyliji. Nebude to hned, ale jednou s tím budu hotový.
0: S čím chceš být hotový?
1: Vysuším moře a perla bude moje.
3: Nejcennější ozdoba mořské říše. Ale musí vědět mořský vládce.
1: Jen si plavte žalovat. Mě už nikdo nezastaví. To bylo dobré. Ubylo hodně vody. Ještě jednou. Díky, mořský vládce, že mi pomáháš vylít moře.
3: Dej mu perlu, vládce.
0: To žije ve znamení lva, tomu voda neublíží.
3: S tím není radno si začínat.
1: Co je to za oslepující světlo?
3: Mořský vládce vzkazuje.
1: Nechci žádné vodní vzkazy.
0: Přikazuje, aby si vzal perlu, co ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce, a raději odtud zmizel.
1: Tak to je jiná. Díky, vojsko žlutého moře. Díky, sépie. Krásná Gwen na mě čeká. Hned se vydám na cestu.

0: zázračná perlo. Celou noc záříš ve tmě jako slunce nad mořem. Na východě svítá. Jen na chvíli si tady sednu. Tohle je určitě nejvyšší hora v pohoří.
1: A dochrání všichni svatí, protože přímo na úpatí.
0: Led? A kámen? Brr, to je zima. Málem jsem umrz. Já jsem tank. Chci se vyšplhat až na vrchol téhle hory. Povězte vlaštovky, jak se tam dostanu?
1: Vrchol skrývá hustá mlha, tam se člověku nevyšplhá.
0: Třeba na to postačí 3 zrnka mojí rudé kukuřice. Tak a teď nahoru.
2: Blázen
1: už plouká, zdravý rozum neposlouchá.
0: Musím se dostat až na vršek. Roste tam borovice. Na ní visí klec a v ní cvrliká zlatý vrabec.
3: Je moc vysoko.
4: Je tam kluská skalní plošina.
3: Pozor,
4: pozor,
3: pozor.
5: Dál to nepůjde.
0: Musím mít zlatého vrabce. Nic mě nezastaví.
4: No, odvážný.
5: Odvážný.
3: Odvážný.
5: Plná skála.
4: Cestě mu stála.
5: Mít tak pár křídel.
4: Jako já.
5: Jako já.
0: Jen se smějte. Nemám křídla, abych s nimi zamával jako vy.
6: Vzpomeň na své znamení. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
0: Vždyť mám v mošně ostrý nůž? Neumí jen dobře řezat. Teď mi poslouží jinak. Když vrazím jeho čepel do skalní pokliny, skála se začne drolit.
5: Rozdrobitý nedokážeš.
4: Nedokážeš.
5: Nedokážeš.
0: A vidíte, jde to. Kámen po kameni rozeberu tuhle horu a dostanu se ke zlatému vrabci. Od jeho šmávání křídel ožívají kameny.
5: Hora je veliká a ty jsi mrňavý.
4: Maličký jako mravenec.
0: Když mohou malí mravenci postavit velké mraveniště, tak já můžu zbourat velkou horu. Prohlédněte si můj nůž. Je dobře kalený. Zarazím čepel, vypáším kámen. Nebude to hned, ale jednou s tím budu hotový. A pak si odnesu zlatého vrabce.
5: Chce získat nejcennější ozdobu horské říše?
4: Tohle musí vědět horský vládce.
5: Sestřičky, pospěšme za ním.
0: Jen si leďte žalovat. Mě už nikdo nezastaví. Takový smích není špatný, ale tyhle kabinky jsou příliš malé. Tohle už se lepí. Díky duchu hor, že mi pomáháš v práci.
5: Schoval se za skalní výčně?
4: Člověk s vytrvalostí a silou lva, jako je ten, se jen tak nevzdá.
5: Raději mu dej vládce zlatého vrabce, ať si jde svou cestou.
3: Horský vládce?
4: Náš vládce.
5: Vládce všech hor.
0: Já vím, posílá mi vzkaz.
5: Pustil z plete zlatého vrabce. Když si tak vytrvalý, máš se ho chytit.
4: Ale přikazuje ti, aby se raději zmizel.
5: Aby zmizel, rozumíš?
0: To je nápad. Díky, vlaštovičky. Zlatý vrabec bude můj a krásná Gwen se mě konečně dočká.

0: Počkej chvíli a cvrlikej si na větvi. Máme toho oba dost. Kameny slunce dočista rozstavilo. Pálí a oslepuje. Už v něm skoro nevidím tvoji zlatou barvu, vrabečku.
1: Chytat vrabce není snadné, zbarvený je nenápadné.
0: Už jsem za tebou vylez na kdejaký kopec a padal do propastí.
1: Zlatí vrabci cvrlikají, kameny ožívají.
0: Jen se smějte, vlaštovky, já se nevzdám. Ještě mám rudou kukuřici. Jedno, dvě, tři zrnka. Chytím ho.
1: Chytat vrabce není snadné, dokud slunce nezapadne.

0: Poste další, kamery! A dejte pozor na nosítka statkáře Bang Chenga!
1: Čemu vděčíme za návštěvu, vznešený pane?
2: Doneslo se mi, že stavba mostu vázne,
1: ale...
2: že zedníci staví příliš pomalu a hotový most je v nedohlednu. A vidím, že je to pravda. Tvoje odměna, drábe, je také v nedohlednu.
1: Snažím se.
0: Pohněte s těmi osly, lenoši, a naložte na ně víc, rychle!
2: Ne. Málo se snažíš, drábe. Musíš je víc honit do práce. Muští nevozí dost kamenů a ženské míchají příliš málo malty. A přiveď sem tu služebnou, tu Fan.
1: Jak poroučíte, statkáři?
0: Fan! Bang Cheng tě volá! Pojď sem! Rychle, pohni! A vy do práce!
2: Tak, milá Fan, kde je tvůj tank? Máš od něj nějaké zprávy?
3: Nemám, ale určitě se vrátí a přinese, co jste mu uložil.
2: Moc času mu už nezbývá. Jakmile bude most hotový, vyhlásím zasnoubení své dcery Gwen.
3: Ale přece jste Tengovi slíbil.
2: Slíbil. Tank je někde za horami a moje dcera může mít kupu nápadníků.
3: Ale můj synovec je ze všech nejlepší.
2: To jsou jen řeči. Slyšel jsem, že se mu dostalo i jisté pomoci. Hej, kamenný čaroději, probuď se. Vidíš, jaký pěkný most tady nechávám stavět? Žádnou proutěnou lávku. Tak koho zahrneš větší přízní? Toho kluka nebo mě?
3: Tank slíbil, že vykoná, co jste mu uložil, a určitě to splní.
2: Jenže já s pomocí čaroděje mohu získat i druhou půlku města a Gwen nejbohatšího ženicha v okolí. Je mi líto.
3: Nic mu není líto. Podívej, Wong, jak osly kopyty dočista zničili Tengův můstek.
4: Copak můstek? Ale podívej se na moje ruce.
3: Copak ruce? Ale naše zelenina na poli schnije.
4: Nebudeme mít co prodávat.
3: Sestřičko Wong, co si počneme?
4: No, co?
3: Vypěstujeme jinou.
4: Ať je proklet Bang Cheng, chamtivec, který nemá nikdy dost.

0: Kde jsi, vrabečku? Ve tmě tě nevidím. Už toho máme oba dost. Sotva máváš křídly, ale chytit se nenecháš.
1: Vzpomeň na své znamení. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
0: Ten hlas je tak blízko. Jsi tady, kamenný čaroději?
1: Stačí se dobře dívat, Tenku.
0: Perličko, posviť mi. Kamená lví hlava? Ale tohle je přece naše řeka. Doběhl jsem domů. Dobře se schoval, uličníku. Vletěl si rovnou do lví tlamy. A mám tě. Teď už mi nikam neulítneš. Ale co to děláš, čaroději? Proč jsi zavřel tlamu? Jsem unavený a ty... Pust mě. Vždyť jsou to moje ruce. Můj vrabec.
1: Teď spíte.

0: Cože? Tank se vrátil? To musím povědět mojí paní Gwen.
1: Melounáři Tengu, sousede, co se ti to stalo?
2: Kamenný lev zavřel tlamu a ruce mi zůstaly uvnitř.
1: Je. Vidíš, měla jsem pravdu, sestřičko Wang. S tím kamenem, který připomínal dý hlavu, není odjakživa něco v pořádku. Jako statkař Bang Cheng, co jednou uchvátí, nikdy nepustí.
3: Nech těch řečí, Wong. Nevidíš, že chudáka Tenga nohy sotva drží, musím mu dát napít.
1: Tengu, můj Tengu.
4: Kdo ti to udělal?
1: To má člověk z toho, když si něco začne z kouzly kamenného čaroděje.
2: Tam uvnitř, ve lví hlavě je docela teplo, tetičko Fan. Buší tam srdce.
5: Bože, chlapče, ty blouzníš. Tohle má být odměna za to, co jsi vytrpěl.
6: No tady helpujete, no tak do práce! Do práce!
7: Ale, to je přece Tank. Tak se s nám vrátil. Trochu nepohodlný spánek ve stoje, co? A s rukama ve lví hlavě.
5: Už toho mám dost. Můj Tank trpí a ty tady jen poroučíš a sám nehneš prstem.
7: Cože?
5: Vezmu na tebe lopatu.
6: Au, to je vzpoura. Slovutný Bang Chengu. Vzpoura, moudří se vrátí.
5: Tak, a teď se vypořádám s kamenou lví hlavou.
2: Nedělej to, teto Fan. Raději vyřiď krásné Gwen, že bych jí chtěl vidět.
6: Uvolněte místo nosítkům velkého Bang Chenga.
8: Vidá, tak už si tady, Tengu. Splnil si moje přání?
2: Splnil.
8: A kde pak máš perlu a zlatého vrabce? Nic nevidím, jen to, že tvé ruce vězí až po lokty v kameni. Drábe,
6: ano.
8: Rozhlas po okolí, že tuhle potupu si melounář Tank vysloužil od kamenného čaroděje za svoje chvástání. Prý statkáři žádej cokoliv, všeho dosáhnu.
2: Nechvástal jsem se.
8: Ne.
2: Chci odevzdat vaší dceři Gwen perlu, co ve dne září jako měsíc a v noci jako slunce.
8: A jak to chceš udělat?

0: Dovolím.
1: Vezmu si ho za muže i s rukama velvítlami.
0: Co?
1: Nechci už sedět doma jako ve vězení.
0: A co ostatní ženichové? A vůbec, Tank nesplnil úkoly. Kde je ta perla? A kde zlatý vrabec?
2: Lidičky, podívejte se. Lev otvírá tlamu. Nebude to zase nějaké nekalé kouzlo kamenného čaroděje?
3: Ne, slyšíte? Vrabec zacvrlikal. Je uvnitř velvítlamě. Teď, když jsem volný, můžete si pro něj sáhnout, vzácný Bang Chengu. Ale rychle, ať neulétne.
2: Tlama se zavřela. Zase jsem měla pravdu, Bang.
4: Mlč, Bang.
0: Pusť mě, pusť. Otevři přece tu tlamu, kamenný čaroději. Ty jen žertuješ, viď? Viděl jsi můj most? Takhle se mi odměňuješ za mou snahu?
5: Buď klidný, statkáři. Odměním tě podle tvých zásluh. Zbývala mě dvě kouzla. Jedno dobré, druhé zlé. 100 lidí chválilo Tenga. 100 lidí zlořečilo Bang Chenga.
2: Bože, ten kámen opravdu mluví.
0: Rozkazuji ti, abys mě pustil. Já už vím, čaroděj. Spolčil ses s bídným melounářem proti mně. Vrabe,
6: ano, ano.
0: Chop se Tenga a hlavně jeho mošny. Určitě tam schoval zlatého vrabce a perlu.
6: Hoď sem tu mošnu, Tengu.
3: Tady je.
6: Je tu nějaký kukuřičný divný klas. Velkomocný statkáři.
3: Pozor, nesmí spadnout na zem.
6: Pryč s ním. Au, au, au, co se děje? Co to je za divnou kukuřici? Au, já tady nezůstanu ani minutu.
7: Utíkejte, utíkejte, spaste svoje životy, sousedé.
2: Kručka, prastajte.
3: Vraťte se, poctivým ta zrna neublíží. Naopak, všechny nás nasytí.
1: Je to zázrak, Tengu?
3: Nevím.
1: Tedy vidět drába takhle rychle utíkat, to musí být zázrak.
2: Jenže zázraku už bylo dost. Zmokneme. Pojďme domů.
0: Ne, nechávejte mě tady. Co bude se mnou? A s mými zásluhami?
5: Jsou to veliké zásluhy. Všichni muži, ženy i děti proklínají tvé jméno, Bang Chengu. Půlku města. Splň se tedy mé poslední kouzlo. Teď budeš po novém mostě tahat náklady lidem z jedné půlky města do druhé.
2: Podívejte na toho osla na mostě. Předtím tam nebyl.
1: Hýká Bang Chengovým hlasem.
2: Asi se nemůže dočkat, až bude vozit náklady. Tak mu naložíme vrchovatě na hřbet.
3: A dostavíme most.
1: A co bude se statkářovým domem?
3: To ať se rozhodne moje krásná Gwen.
1: Nemám to vězení ráda.
3: Dobře, tak hned jak dokončíme most, přijde na řadu dům pro nás dva. A na poli budeme pěstovat nejen melouny, ale i zázračnou kukuřici. Pár zrníček mi v mošně ještě zbylo.
1: Souhlasím, můj milý Tengu. Já vím, že ty vždycky dodržíš, co slíbíš.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: V následující pohádce si trochu pohrajeme se jmény. Budeme v ní totiž pátrat po pánech z tajemného hradu Svícen, kteří se kdysi Bůh ví proč a Bůh ví jak ztratili. Abychom je našli, musíme každého z nich oslovit tím správným jménem. Podaří se nám to? Pohádku Hrad Svícen napsal Karel Šiktanc, režie v roce 2009 Ivona Žertová. Účinkují Lukáš Hlavica, Jan Vlasák, Jitka Ješková, Michal Zelenka a další.

0: Tak to je velká voda, panečku. Však se taky hrne. A tady někde by měl být přívoz. A tamhle. Hej! K motříčku!
1: Motříčku je málo. Skoro žádný nejsou.
0: A vy mě, kmotra, na druhou stranu převezete?
1: Koukám na tu kytku bezu, jestli sklouzne po jezu. Možná, že tě nepřevezu, možná, že tě převezu.
0: To bych byl rád. Mluvíte jako kniha v samých veršičkách.
1: V knížkách listů jako v sadě, všecky pěkně pohromadě.
2: Je den jak čerstvě umytý, našňořený, načesaný. Akor tady u řeky. Jak by se na sebe věčně jen díval do zrcátka a sám sobě se líbil. A ti dva, převoznice a mládenec, před chvilkou si ještě cizí, smějí se na sebe a křičí na sebe jako hluší, asi nevědomky, ale i z radosti, že už se nemusí šeptat jako dřív za dlouhaté vojny. Voda si pod nimi šplouchá, pramička s nimi napříč řekou líně pluje. Ani netušit, že z dálky po špičkách začalo se krásti krajem první šaro.
1: Tak kam pak, panáčku? Koukám, do světa se ženeš, nožičku bolavou, že se ti chce.
0: Svatá pravda, teta. Běhal jsem jako vítr, teď jsem šmajda. Mladej, věčně chromej, Janek Kulhánek.
1: Noci teplý, rána chladná. Lepší jedna křivá, nežli vůbec žádná.
0: Jo, to ti vojančtí páni taky říkali, abych byl rád, že jsem o ně nepřišel. Léčili mě rok. Zpočátku jsem sotva lezl. Dobrý nebe. Ještě, že ty vojny čert už vzal. Že je tomu konec. I té rejtařiny, kterou jsem měl tak rád.
1: Co to za mrak nad Lučinkou celou zelenou? To jsou rejtárkové, šable z brusu nové, k boji se ženou, k boji se ženou.
0: Však i proto jsem tady. Já mohl kmotra tenkrát přijít o život, na mou duši. Nebýt kluka, co mě zachránil. Táhl mě z bojiště na zádech zpátky do tábora.
1: Jedni zaplať pambu, druzí vem je děs. A ti třetí tahaj kočku za ocas.
0: Byl to takový rejtar, nerejtar. Odmítl vzít zbraň, víte? Tak sloužil u rejtaru jako posluha. Kočíroval povozy, ošetřoval raněný. Neměl jméno, ale říkalo se mu Svícínek.
1: Svícínek.
0: Jo, takový blondiáček. Vlasy jako ječmen.
1: Vlasy jako ječmen, oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví? Kdo ví? Kdo ví?
0: Právě, že nikdo. Ale já bych ho chtěl najít. A aspoň mu poděkovat. Doslechl jsem se, že to jméno mu dali proto, že pocházel z hradu, co stál v poli jako svíce. I mu prý Svícen říkal.
1: Jo, to byl hrad jako svíce. Jenže už je dávno po něm. Už ho není více.
0: Copak? Zbořili ho? Zapálili? To asi taky ve vojně.
1: Co by bourali? Co by podpalovali? Sám od sebe sešel. Mrtvo v něm a ousko.
0: No ať si. Já se tam přesto podívám. Třeba něco najdu. O něčem se doslechnu. Je to odtud daleko, kmotřičko?
1: Teď tam sám jak pařes. Kde kdo vyhne se mu.
0: Je, už jsme tady. Děkuju vám na stokrát.
1: Teď prý je tam dobře jenom všemu zlému.
2: párkrát zamávala a pak za ní, jak se navracela, zbýval už v dálce jen ten křik a smích. Divná převoznice. Divná stará žena s šátkem hluboko do tváře, sotva že dohlídneš její oči a s vlasy bílými jak len. Chvíli přerozumná, chvíli bez rozumu. Janek Kulhánek se dlouho ohlíží a pak se prvním šerem stěžka rozkolíbá k návrší, kam prve ukázala. Stromů začíná přibývat i statné trávy, houští vysokého jako chlap. A když se v březince stočila cesta dvakrát k severu, chasník se úlekem zarazil v klopitavé chůzi.
3: Hrom do díla. Janku, je to, jak řekli, mezi poli.

Vzpomín si hůl. S tou svou bolavou nohou se houpu jako kachna. Však ono to už nebude daleko. A někde při zdi složí

Vždyť říkala, že tam není ani noha. Že je opuštěný. Ale někdo tam chodí a svítí si na cestu. Teď jako by šel někam vzhůru. Asi po schodech.

0: Bylo to divné, jak by se na tom svícném hradě opravdu něco tajemného dělo. Jako by tam strašilo. Jenomže Janek na bání moc nebyl. Voják, rejtar, lecos si už za svůj krátký život zažil. Vojna naučila lidi trápení a smělosti. A co si kdo na kulhavém rejtarovi vezme? Leda samotu.
1: No, Jářku, tma je tu teda pořádná. Tady asi bývala dvorana. Je tu všecko vetchý, poničený, ale mohutný. A hele, schody do patra. Aha, tady je chodba. A tamhle byly komnaty. Kde však té doby konec? Počkej, Janku, co je to na tom stole? Svícen. Ano, dvouramenný svícen. Pro pána krále, sám se rozsvítil. Co je mi tohle za kouzlička?
2: Proč bereš do ruky, co ti nepatří? Nejsi tady doma.
1: To je pravda, ale chci si posvítit, nic víc. Krást nebudu. A ty jsi kdo? Nevidím tě. Proč mlčíš? No dobrá, tak mlč. S pánem Bohem. A vida. Tady na stěně byl asi obraz. A dost veliký. Ale plátno nikde. Zbyl tu jenom rám.
2: Máš pravdu, kulhavej. A ten, co na něm chybí, to jsem já. Pán ze svícnu. V životní velikosti.
1: Ty jsi... Vy jste...

0: býval jsme tři. Já, žena a syn. A teď ani jeden. Ani stopa po nás.
1: A co se stalo?
0: Ztratili jsme paměť. Ztratili jsme jména.
1: Ale proč?
0: Kdo ví? Nikdo. Nějaká snad kleba.
1: Ale to by vás musel někdo za něco...
0: Jen pán mu sám ví za co. Za co a od koho. Ale žádná pomoc. Dokud nás někdo nezachrání a neosloví nás jmény. Jinak, jako bychom na světě nikdy ani nebyli.
1: Počkejte! Já se znal s vaším synem!
0: Můj syn? Ten sklamar! Můj syn byl vabělec!
1: To není pravda! Já mu dlužím všecko! Všecko! Rozumíte? Slyšíte? Slyšíte?

0: Darmo Janek volal, darmo křičel, bloudil hradem. Ten, který tady býval pánem, neřekl už ani slovo. Všude ticho, pusto. Svícen, když ho Janek vrátil na stůl, sám od sebe zhasl. A tak rejter zmlkl taky. Noc utekla jako voda a den, co přišel po ní, ten utíkal taky. V okolí svícnu nebylo nikde ani živáčka. Až na mítině v kraji lesa, na kterou Janek snad schválně, snad náhodou zabloudil, ozval se v pozdním odpolední hluk. Dva chlapi se tam hrbili nad dřívím, které tu bylo pokáceno v širém kruhu.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý, spíš už večer.
1: Brzy bude tma. Můžu pomoct? Aspoň tahat pilu, aby se mi neskrátili žíly.
2: U nás si ale nic neviděláš. Tady je jen bída.
1: Jsem zvyklý. Na práci i na bídu.
2: Zdaleka?
1: Jo, trochu pajdám krajem. Hledám jednoho známého z vojny. Vyděláte na panským?
2: A kde pak, tady žádný pán není. Už dávno. Tady kolem jen to dříví. Kácíme to, jak to stojí. Od rána do večera.
1: Berete všecko?
2: Jo.
1: Ale třeba tamhle ten mladý ořek za tím mostkem, ten se na svět jenom směje. Byla by ho škoda.
2: Jestli se ti líbí, tak si ho vem. Zítra už tu nebude. Ochu, my to bereme, jak to jde. Mladý, starý. Do metru se vejde všechno.
3: No, dneska už je toho ale dost, smejtko. Končíme. Půjdu zapálit oheň.
2: Beru, Cyrile, je už pozdě. Pojď, mladej, nakrájím chleba. Dostaneš krajíc, abys neřekl, že jsme ze skoupýho oujezda.
1: Děkuju. Já zas mám něco na malinký zapití.
2: No, tak vidíš, nikdo nebude škodnej.
0: Na chvíli bylo vlídno. Nizounký oheň praskal, trochu hřál a les byl skoro do nebe v tom šeru a dříví kolem čerstvě vonělo. Mluvili o vojně, o chudých psích, o těžkém živobytí. Ale Janku Kulhánkovi to brzy nedalo a začal o tom, na co nejvíc myslel.
1: Přespal jsem dneska na svícnu, na tom pustém hradě.
3: Přeskočilo ti? Já se mu kruhem vyhnu i za bílého dne.
2: A proč, Cyrile? Řekni. Protože věříš babským povídačkám, viď? Co by se, prosím tě, jemu, rejtarovi, asi tak mohlo stát na opuštěném hradě? Jeho tak zajímá nějaká stará kletba.
3: Není lecos jenom tak, smejtko. Lidi mají oči. Prej se tam někdy v noci svítí. A prej někdo prochází křížem, krážem celý hrad.
1: Na někom z panstva leží kletba.
3: Bodeď, na pánovi, to tu ví každej.
2: Kvůli němu se všichni z hradu ztratili a kdekdo zapomněl jejich jména.
1: A co provedl pán ze svícnu?
3: Ale byl to blázen do válčení. Pořád by jen bojoval. Sám neboštík král. A že to byl nějaký husárek, ho musel často krotit.
2: A teď si představ, že jeho vlastní syn odmítne vzít pušku do ruky. Jo, že se zatvrdí. A že do vojny nepůjde.
3: Pán se z toho mohl zbláznit. Nechal ho odvést poutech k vojsku, aby tam k hanbě sloužil jako poskok. Jako posluha.
1: Táta syna? Co pak se neměli rádi?
2: Otec byl věčnej voják.
3: Jo, věčnej hrdina, co se pořád kasal a někoho buntoval. A pořád troubil do zbraně a do útoku.
2: Chudák syn. Pánovi se na něm nic nelíbilo. Taky mu vadila Tereska zahradnice. Sloužila na hradě a kluk si na ní trochu myslel.
3: A k čemu to všecko bylo? Jenom k neštěstí.
0: Vyprávělo se, vzpomínalo a brzy se šlo spát pod provizorní stříšku. Ale Janek nespal dlouho. Vzbudil se ještě před svítáním a spěchal k posledním pořezům, aby si z lesní černozemě vyhrábl mladý ořech, co mu včera chlapi nabízeli, neboť mu ho bylo líto. Stromek se začínal hezky strmě rovnat, větvit, nasazovat korunku. Však ta jeho vlastní síla byla cítit, když ho páčil, když mu opatrně vytahoval kořínky ze země. Teď mu ještě najít někde dobré místo.
1: Tak, ještě trochu udusat

0: hezké jadírko a voní.
1: Nejez ho celé, nech si ho aspoň na třikrát. Bude se ti hodit a zvlášť takhle pod ořechovým

0: Jdeme spolu tady s tetou Madlenou. Ona je bylinkářka. Umí léčit rány a všelijaké neduhy a nemoci.
1: Dobrý den.
0: Teta nemluví, ztratila řeč.
1: Může za to vojna?
0: Ano.

0: Všechny doktory.
1: Já hledám jednoho kamaráda. Ty jsi ho asi znala. Říkali mu Svícínek.
0: Pro pána. Mladý pán? Taky bych ho ráda našla. Dala bych za to...
1: Zachránil mi život. A já mu za to musím poděkovat.
0: Byl hodný. A milý. A nesnášel křivdu a násilí. Víš, měli jsme se rádi. Ale pán to nesměl vidět ani slyšet. Takže jsme se scházeli tajně, aby nikdo neměl tušení.
1: Neboj se. Já ho určitě najdu. I kdybych měl překulhat půlku světa.
0: Pořád si něco vymýšlel. A taky měl rád stromy jako ty. Zvlášť ten svůj. Ten, co byl na den starý jako on.
1: Stejně starý strom. Takže ho zasadili, když se narodil?
0: Ano, mladý pán se o něj staral.
1: Počkej. Proč říkáš mladý pán? Přece jste si nějak říkali, ne? Jak se jmenoval?
0: Nevím. Na mou duši. On byl prostě mladý pán.

0: Ale jestli chceš, pomůžu ti ho zítra najít. Dneska máme s tetou ještě dlouhou cestu.
1: Dobře, takže zítra ráno na svícnu. Budu tě čekat.
0: Budu tě čekat. To on taky vždycky říkal. Budu tě čekat. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
2: Najít sotva se rozbřesklo hradní sad za otlučenou bránou nebylo tak těžké. Obejít však vysokou trávou všecky staré stromy, hrušně, jabloně, slívy a kaštany a ořechy, šlo už trošku tíž. Ještě že v altánu na konci zahrady bylo nějaké rezavé nářadí a náčiní. A Reiterovi nedalo, aby je neopruboval.
0: Ty jsi ho už našel sám, viď? Ten strom.
1: To je tahle jabloň? Strom stejně starý jako svícínek?
0: Ano. Svícínek. To tak hezky zní.
1: Má se k světu, ale musí se to tu kolem vyčistit. A taky ho ukmene trochu zreju.
0: Pomůžu ti.
1: Obsekl jsem rezavou kosou kousek trávy, kdyby si ji odhrábla.
0: Slyšíš? I ptáci jsou z toho celý pryč.
1: Někde tu byl rýč? No jo, taky celý rezavý. Ale zkusím to s ním. To je legrace, viď? Kulhavej je při práci ještě směšnější než při chůzi.
0: Prosím tě, co je na tobě směšného? Zdravej, ale línej je stokrát směšnější.
1: Počkej, na něco jsem narazil. Co sofra je? Nechce se to ani hnout? To je divný. Podrž mi ten rýč. Musím to rukama.
0: Je to železný, ne?
1: Jo. Jako nějaká skřínka nebo truhlička.
0: Zkusím ji očistit, ukaž. Mám ji otevřít.
1: No bodejď. Až se mi z toho klepou ruce.
0: Páničku, podívej. Jsou tu nějaké náramky a brože a perličky a prsty.
1: Holka, to je celý poklad. To jsem jistě schoval někdo z panstva.
0: Je. Tenhle prstýnek je úplně stejný jako ten, co nosím na řetízku kolem krku.
1: A proč na krku? Proč ne na ruce?
0: Proč asi? Protože mi ho dal mladý pán tajně a nikdo o tom nesměl vědět.
1: Víš co, Teresko? Ty tu truhličku musíš schovat, aby ji nikdo nenašel. Ani teta Madlena.
0: Mám tamhle v bráně nůši. Dám ji na dno a doma najdu zaručené místo.
1: My jsme snad vyplašili všechny ptáky v okolí. Hele, divocí holuby. A sedají si na starý ořech. Ořech. Ořech. Janku, co kdybys na podruhé okusil, jadýrko? Dobré.
3: Jak ta jabluňka prokoukla?
4: To je ta po mladém pánovi, co?
1: Pro pána? To si povídají ti dva holuby a já jim rozumím.
3: Jo, jabloň na den stará jako on, jenže s ním je teď zle.
4: Je někde u těch zbojníčků, co zbyli z rejtarský branže, viď? Jsou to prý samí spravedliví. Pány obírají, chudým nadílejí.
3: Bejvávalo, bejvávalo. Už je s nimi amen.
1: Pro Krista pána, co je?
4: Pochytali je?
3: Páni na ně líčili jak na škodnou a rejtárkové měli smůlu. Právě teď je vedou údoličkem v řetězech. Tady, kousek, zrovna za vodou.
1: To je nadělení.
4: Chudák knížátku, býval hodný.
3: Jo, býval. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
1: Teresko! Teresko, počkej! Vrať se!
0: Co je?
1: Se svícínkem je zle. Musím přes vodu.
0: Bože, co se děje?
1: Nevyptávej se. Kde máš tu truhličku?
0: Hned ti ji dám.
1: Zkusím s pomocí té truhličky panské vojáky nějak obměkčit. Drž palce, ať to dobře dopadne!
2: Janek spěchal polem, loučkou, lesem zpátky k řece. Vyhlížel skrz mlází zrcátko hladiny, naslouchal skrz houští v loudavém větýrku, kdy už se ozve voda. Bylo krásně, den jako kytka. Co mu bylo potrápení, které se s lidmi táhlo světem? Co mu bylo pokřiku Rejtarovu, kterým dlouze a naléhavě volal přívoz?
5: Nějak spěcháš? Kdo tě honí?
1: Musím honem na druhou stranu.
5: Krajem táhlo spousta koní.
1: Opravdu, kmotřičko? Právě ty asi hledám. Kde jste je viděla?
5: Ale tam někde. V topolech a břízách. Jenže do toho se z druhé strany přikodrcal ty a já nemohla zírat do dály. Musela jsem pro tebe.
1: Kmotřičko, počkejte. Koho jste to viděla? Vojáky?
5: Šli tam jední 1000 láter, až celá zem zhůru. Šli tam druzí, nohy, ruce, na konopnou šňůru.
1: Ano, ano, to budou oni. A kam mířili, nevíte?
5: Co mi po nich dupou ječí?
1: Kolik bylo těch zajatých?
5: Sluchejma je škoda řečí.
1: Ale kmotřičko, jenom bych rád věděl, kam jeli. Já to musím vědět. Je mezi nimi někdo, na kom mi záleží.
5: Mele, mele, boží mlínek, pán budej mu vodu. Někdo přijde na bubínek, někdo o svobodu.
1: No jo, s vámi je marná řeč. Jenže ti, co přijdou o svobodu, to jsou rejtaři, víte, kterým po celé té vojně zbyla jenom samota. Nic víc. Nemůžete jet trochu rychleji.
5: Co to za mrak nad pěšinou v úzké aleji? To jsou rejtárkové, bosy bez koníčku. Z hor se vracejí, z hor se vracejí.
1: Říkal jsem vám, že hledám toho, co mi zachránil život. Vzpomínáte si? Svícínek.
5: Vlasy jako ječmen, oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví, kdo ví, kdo ví?
1: Vy si to pamatujete? No vidíte, a teď je v nebezpečí. Musím ho najít. I tady si ho ještě sem tam připomenou. I tady ho měli lidi rádi.
5: To byl ještě pán. To byl ještě pán.
1: Děkuju za svezení, kmotřičko. Ukazovala jste někam k topolům a břízám, vidíte?
2: Břízy byly blízko. Celý sivobílý háj. Topoly pak v štíhlých řadách kolem potoků a cest. Po lidech však nikde ani tuchy. Rejtar Janek spěchal. Bolavá noha ho brněla a pálila až ouvej. Ještěže v konci remísku, ano, tam za šípky a trnkami, na rozcuchané pláni, zablesklo se náhle odřemení a v povětří se ozvalo kobylí zaržání i řízné lidské hlasy.
6: Copak, belhavej, hledáš někoho?
1: To ty velíš vojákům? Chtěl bych s tebou mluvit.
6: Vyť mluv. A vy nanoste vodu. Pro lidi i pro koně.
1: Nechci nic zadarmo. Ale je tu jeden. Znám ho z minula. Nikdy nepoužil zbraň. Kdyby ho opustil.
6: To není jen tak, člověče. Mám přesný seznam podle jmén. Někdo půjde do vězení. Někdo na těžkou práci. Jiní třeba zase sloužit na lodích. No, nevím. Jak se ten tvůj jmenuje?
1: Právě, že si nemůžu vzpomenout. My jsme mu říkali Svícínek.
6: Svícínek? Ne, takovýho tu nemám. Ale když se ho na pravý jméno můžeš zeptat, ne?
1: To jo? Když dovolíš...
6: No počkej! Napřed mi ukaž, co pro mě máš.
2: A Janek nabídl veliteli první drahý kamínek. pak druhý. Vojákovi se rozsvěcovaly oči zrovna jako ty kamínky. Pak postrčil Janka k hloučku zajatců.
7: Zdravíčko, jdu za tebou. Já jsem Janek. Pamatuješ?
8: Ne.
7: Táhl jsi někdy si raněného zpátky do tábora?
8: Já tě neznám. A nic si nepamatuju.
7: Říkali jsme ti Svícínek. Nevzpomínáš si?
8: Všecko jsem zapomněl. Lidi, stromy, věci. Nezlob se.
2: Janek se nezlobil. Jen se v něm všecko rozstýskalo a zafičelo smutným tušením. Vracel se naspátek k veliteli a nabízel mu zlacenou brož, pak ještě bílou perličku. A on se zas celý usmíval a rozsvěcoval, vrtěl se, ale kývnout nechtěl. Jo, když bude to jméno, škrtne si ho v seznamu a že ho někam přidělil, to jo, ale takhle ne. V Jankovi blikla malá dušička. Rozhlídl se po šípkách a po remísku. Rozhlídl se po vojácích, po koních. A v tom zahlédl za nimi od břehu k obzoru tyčit se ořechovou alej. Honem se k ní rozběhl.
7: Zkusím to ještě s tím oříškem.

0: koukni na něj. Civí, mlčí. Kdo ví, kde mu chodí rozum?
1: Chudák knížátko.
2: Pro pána. Vždyť to jsou ti dva divocí holuby jako posledně.
1: A byl to chasník. Sotva mu stačilo povětří.
0: Jenže tatínkovi se nelíbilo. A jestli mu teď nikdo nepřijde na jméno, půjde do dlouhého chládku pod zámeček.
1: Nebo na moře.
2: To jsou třesky, plesky, řeči do větru. Ty mi nepomůžou.
0: Jednou jsem ztratil pírko. Nosil ho za kloboukem divné rok.
1: A já mu jednou sedl skoro na rameno. Stál v zahradě, koukal po tésce a neviděl. Neslyšel nic kolem sebe.
0: To už je dávno.
1: To byl ještě pán.
0: Pravda, to byl ještě pán. To byl ještě pán.
2: Safran, co to pořád všichni mají? Co to melou, to byl ještě pán? Nejdřív převoznice, pak Tereska. A ti holuby už podruhé, to byl ještě pán.

0: Krista Pána. Štěpáne! Štěpáne!
1: Kdo to je? Kdo mě to volá? Janku, jsi to ty?
0: Já. Zaplať pámbu.
2: Opravdu divné čáry máry. Stačilo to jméno a rozžaly se potoky i povětří. Jeden jak břitvička. Jdou čirým polesím Štěpán a Kulhánek, bývalí rejtaři, a mluví o tom, jaké měli štěstí. Jak velitel pořád vrtěl hlavou, i když už měl to jméno. Jak proseděli ve třech kousek od ostatních skoro celou noc, až nakonec po zlatém prstýnku ze štědré truhličky velitel bohorovně kývl. Jdou širým polesím Štěpán a Janek Kulhánek, smějou se, hartusí a u řeky pak vyhlížejí přívoz.
3: Hej!
4: Jezdí tu taková divná ženská. Šátek do očí, křičí, v jednom kuse rýmuje a směje se. No, je trochu pomatená.
3: Prosím tě, převoznice? Tady byl vždycky chlap.
4: Jo, ale těch je po vojně málo hochů. Jenomže, jak tak koukám, to přece není ona. Štěpáne, podívej, kdo to pro nás jede.
3: Páníčku, Teresko, Teresko!
5: Proboha, mladý pane!
2: To bylo potkání, to bylo shledání, až přecházely oči. Teda ne, že by se Janek nějak moc díval, to ne. Naopak. Popadl honem vesla a hleděl v jednom kuse po hladině. A vlastně nejvíc hleděl, aby to jako vůbec nebyl.
5: Převoznice je nastydlá, sotva mluví. Tak jsem ji vzala k nám, aby se vypotila. Je s ní Madlena.
3: O rodičích, o těch asi nikdo nic neví, viď?
5: Kdepak. Hradu se každý raději vyhne. Lidi mluví o kletbě.
3: Musím je najít. Kletba, nekletba. Tady Janek to přece se mnou dokázal a vrátil mi jméno i paměť. Zkusím to i já.
4: Půjdeme na hrad spolu, Štěpáne. Třeba se ti otec ozve jako tenkrát mě.
2: Řeku v zádech jdou všichni společně k domu němé Madleny. A Štěpán, mladý hradní pán, hledí zaraženě na zarostlá pole, na schátralé lesy, a nevěřícně se ptá na všechno, na lidi ze vsi, na kluky, s kterými si hrál, a potom u Madleny hlavně na Vinska, který ho učil chytat ryby a sedlat první koně.
5: Teta nemluví, Štěpáne. Ale očima říká, že je ráda, že se zvrátil. Že jste byli s Vinskem často spolu.
3: Počkej, ono se Vinskovi něco stalo.
5: Prý tě měl taky rád.
3: Ach, bože. Nevěděl jsem.
5: Ani si nemohl.
3: Odvedli mě už na jaře.
5: A Vincek narukoval v létě. Šlo jich ze vsi pět.
4: Jo, mě taky vzali v létě. To byly tenkrát hrozný hice, pamatujete?
6: Byl
4: červený nebo červený?
3: Janku, ups. Jakoby tu někdo mluvil.
6: Do očistce přívoz přes velkou...
5: To je ta převoznice, co jsem o ní mluvila. Jezdím teď místo ní?
3: Je jí něco?
4: Ale ne. To ona pořád mluví ve verších. Teresko, jdi se za ní podívat.
5: Tak co pak, kmotřičko? Už je vám líp?
6: Líp je celá álej. Lípy nezahálej.
5: A sundejte si ten šátek. Vždyť vás skrz něj není ani vidět.
6: Jen nemysli. Kdo si oči chrání, bude vidět zlatě.
3: Ten hlas zná.
6: Na nebeské stráni květu vrchovatě.
3: Pro pána, to není možné.
2: Dva skoky a Štěpán stojí mezi dveřmi do zadní jizby. Na vteřinu, jak by náhle vrostl do země. Uhranutě hledí na tu ženu, na tu převoznici, která se po něm ohlídla skrytýma, neviditelnýma očima.
6: Hele, kdo pak ty jsi?
2: A Štěpán vykřikne a rozběhne se a skloní se k té ženě na venkovské posteli. Pomalonku jí stahuje šátek z hlavy. Polehonku jí zčesává rukama vlasy dozadu i do stran. A dlouze, bez konce, ji hladí.
3: Maminko, maminko Johanko, to jsem já, Štěpán.
2: Druhý zázrak. Stačilo jméno, stačilo to maminko Johanko. A místo křiklavé, podmračené převoznice chodí tu náhle chudým madleniným domem tichá, jakoby nepřítomná paní, štíhlá, vysoká. A hledí skrz firhaňky na oknech do dály a žádá Teresku, aby jí rozčesala vlasy. Jsou s němou Madlenou v chalupě sami tři. Janek se Štěpánem běželi na hrad, dopátrat se aspoň stopy nebo zmínky po pánovi ze svícnu.
6: Všichni se ho báli, pak už i já. Nemohl bez té vojančiny být, bez těch maršů a bitev.
5: Štěpánovi tenkrát ublížil.
6: Jak by ne? Před všemi ho ponížil. Odváděli ho jako nějakého zrádce.
5: Tenkrát bylo zlé. Vsi byli na nohou, bubnovalo se, troubilo.
6: Svatá pravda. Hrozný čas. Ale je po vojnách. A třeba, jestli někde je, třeba i on už je jiný. Pán ze svícnu.
5: Podívejte, paní, Janek a Štěpán se vracejí.
3: Maminko, tobě to sluší. Krásně tě Tereska učesala.
6: Ale ti, to říkáš jen tak, abys nemusel mluvit o hradu.
4: Jo, hrad je pustý a prázdný. Darmo jsme volali a bušili do všech zdí. Darmo jsme prochodili každý schod a kout. Už tam není ani ten svícen.
3: Ani rám od otcova obrazu.
4: Jen jsem tam třísky. Skoba ve zdi. Nic víc.
6: Musím tam jít já. Musím to zkusit sama.
3: Maminko, to není tak lehké. Není koho volat.
6: Budu všude křičet Adame ze svícnu. Adame. Tak se mu říká.
3: Ale on tam není. Nikde ho nenajdeš.
4: Kdyby byl aspoň jeho obraz. Jeho tvář, abyste ho mohla oslovit. Říct si mu jménem.
6: Co mám tedy dělat? Chci, aby se vrátil. Aby byl lepší, než býval. Aby se udobřil se synem.
2: Pomlklo na ta slova všechno. Pomlkl dům, pomlkly hodiny, pomlklo povětří, co venku sem tam povzdechlo si. A v tu chvíli se ozval vážný, nečekaný hlas, při kterém všichni zůstali jako sochy.
7: Ale paní, máte přece medailonek.
5: Tetičko.
7: Ten, co nosíte od svatby na krku.
5: Tetičko, vy mluvíte?
7: V tom medailonku je pánův obrázek a k němu teď můžete promluvit.
6: Madleno, dobré nebe. Ty jsi poklad, jak si to pamatuješ?
7: Sloužila jsem u vás skoro 30 let.
5: Tetičko, proč jste tak dlouho mlčela? Nikdy ani slovo a najednou?
7: Nezlob se, Teresko. To asi proto, že ta ztráta už tak nebolí. Že teď mám místo syna tebe. Ale tenkrát v té hrůze mi krom bolesti zbývala jenom kletba. Kletba na panstvo, které mi ho vzalo. A nejen mě. Všem ženským tady po vsích, kterým odvedli syny.
3: Takže proto to všechno.
6: Jestli můžeš, odpust nám to, Madleno.
5: Odepnu vám ten medailon, paní.
6: Určitě už víš, že pochybil. Adame. Adame ze svícnu. Víš, že to víš.
8: Vím. A všechny, jak tu jste. Pokorně prosím o odpuštění.
7: Pravda. Člověk se musí naučit odpouštět.
2: Všichni si podávají ruce na usmířenou. Paní ze svícnu chvíli objímá svého muže, chvíli si na Štěpána a Teresku. Madlena se skrze slzy usmívá. A Janek Kulhánek? Ten už nemá stání. Už zase musí dál.
3: Uvidíme se ještě, Janku.
4: No, co by ne? Snad mě pozvete na svatbu.
3: Na to máš mé slovo.
9: Co to za mrak? nad lučí.

Jan Forskud band. Lo, každý si povolání to, jsou páni to, jsou páni lo. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, dej sem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku vem.

0: Posloucháte rozhlasovou hru Bílý tesák. Na motivy stejnojmenné knihy Jacka Londona ji napsala Věra Eliášková.
1: Měl jsem to vědět, že mě zradí. Dobře ti tak, bílý tesáku. Ty nejubožejší a nejhloupější ze všech psů. Proč ses zamiloval do člověka? Co jsi čekal? Všichni byli zlí a hnusní, proč by Víden Scott měl být výjimka? Zavřel mě v téhle boudě a utek jako zloděj. Odjíždí do Kalifornie. Prej bych tam s ním nemohl žít? Mám moc tlustej kožich a zardousil bych všechny místní psy a slepice k tomu. To bych teda udělal. To máš pravdu, Vídne Scotte. Čekal jsem na tebe celý život. Konečně jsem našel pána, kterýho jsem mohl mít rád. Ale neboj, to přejde. Vrátím se zas ke svým starým způsobům. Zabiju všechno živý, co se k mně přiblíží. Jako tenkrát. A jako odjakživa.
2: Vysněnej Klondike. Přes rok jsem už na cestě a cíl je pořád v nedohlednu. Vy říkáte, že jste inženýr?
3: Ano. Naše společnost tu otevírá doly na stříbro. Vykonuje stará pevnost Hudsonovy společnosti. Zůstaneme tu nějaký čas.
2: Aha. A vy tu taky zůstanete? Mete?
4: Přišel jsem o spřežení. Inženýr Scott mi nabít práci.
2: Taháte mu zavazadla.
4: Umím i lecos jinýho. Na severu musíte znát dost věcí.
2: Umíte rozdělat oheň? Myslím bez syrek, po indiánsku.
4: To už bych tu nebyl, kdybych to neuměl, pane Kramer. A co umí ten váš pejsek? Myslím, kromě štěkání.
2: Míša nemusí umět nic. O to jsem tady já. Víď, kamaráde. No pojď sem, pojď.
5: Pánové, dovolte, abych se představil. George Spencer, jméno mé.
3: Víden Scott.
5: Žiju v tomhle přístavu už 7. rok. Máte krásnýho pejska, pane. A říkám vám rovnou, že ho bude škoda.
2: Co chceš, chlape, neotravuj.
5: Bude to nejspíš nějaká čistokrevná rasa, že jo?
2: Setr.
5: Anglický setr. Něco vám povím, pánové. Znáte Fort Yukon, nebo jste tu poprvé? V Bělochů tu žije pár. Pro ty, co sem přijíždějí, mají místní jediný výraz. Čekakos. Zelenáči. A jejich psi? Nepřejte si vidět tu spoušť.
2: Ale prosím vás.
5: Vemte svýho pejska do náruče, pane, a přivažte si ho k tělu, protože jinak se vám vytrhne a ta zběsilá šelma ho zardousí.
3: Šelma?
5: Vlk. Jeho pán mu říká Bílý tesák.
1: Už je to tady. Šelma. Jistě. Ta šelma to jsem já.
6: Bílý tesák. Řekni mi to, kolikrát jsme už o tomhle zabijáku slyšeli.
3: Podél Mackenzie, přes skalisté hory až pod dikobrazí řeku. Všichni spřádají báchorky o nepřemožitelném vlkovi. A vůbec je to vlk nebo pes?
5: Kdo to ví, pane?
6: No vlci snad nemají pána.
1: To se ví, že nemají Vídne Scotte. A já jsem vlk ze 3/4. Můj otec byl celý vlk a matka napůl. Kyča jí říkali. Ale šelma jsem po ní. Šelma, která se nebojí lidí a navíc jimi pohrdá.
5: Já jen říkám, co jsem na vlastní oči viděl. A to můžu odpřísáhnout. Bílý tesák se zjeví v přístavu jako duch. Psi z jihu, psíčci a různí ratlíčci vystoupí na břeh a jak ho uvidí, vrhnou se za ním. Řeknete si, proč nejsou opatrnější?
3: Proč?
5: Vede je put. Vlk pochází z divočiny. Z toho strašného, věčně hrozícího neznáma, z něhož vzešli, které opustili a zradili. Strach z divočiny se vtisknul do jejich povahy a oni se naučili zabíjet divoké tvory a chránit. chránit tak své pány.
3: No to je pochopitelné.
5: Jenže Bílý tesák je neuvěřitelně mrštný a chytrý. Žádná předehra, žádné vrčení, přešlapování. Nic. Zaútočí tiše a blesku rychle. Napadne vašeho pejska z boku, srazí ho k zemi a prokousne mu hrdlo.
7: No tohle... Koho budeš strašit? Můj pes je se mnou na cestě z Bavorska, jestli víš, kde to je. Plavil se přes oceán. Víš, co udělám s tvým vlkem? Jestli se jenom přiblíží k mýmu Míšovi, zastřelím ho.
5: Nemyslím, že se vám to podaří, pane. Bílý tesák je příliš chytrý. Zaútočí a hned uteče. Nikdo neví, kam se poděje. A pak se seběhnou indiánští psi, celá smečka, a roztrhají domácího mazlíčka na kusy.
1: Všecky jsem nenáviděl. Lidi, zvířata, ale nejvíc ze všech přece jenom psi. Vyhlásili mi válku už v indiánském táboře. Celý spřežení šlo proti mně ve dne v noci. Nemohl jsem si dovolit ani usnout. Vyhrál jsem. Jsem prostě zvyklý vyhrávat.
7: Míšo! Míšo, k noze! Vůbec neposlouchá, běží jak šílenej. Míšo, zpátky!
8: Otočte se, pane Scotte. Tamhle mezi domy vidíte.
2: V životě jsem neviděl krásnějšího psa.
8: Vsadil bych se, že je to...
2: Bílý tesák?
8: Vlčice. Vlčice, která nám odlákala ze spřežení jednoho psa po druhým. Nahoře u Fort McGarry.
1: Vlčice? Občas si mě pletou s mojí matkou, ačkoliv ona byla zrzavá a já nemám zrzavej ani chlup. Strach z nich dělá slepce. Nevidí kožich, ale šelmu. Já i moje matka jsme hodně nebezpečný šelmy.
7: Koukni, teď rozběh a přímo k můstku mezi nové psy.
8: A už ho má. Toho setra. Zatraceně ten pobuda měl pravdu.
7: Jeni, všecky psy v tomhle městě postřílím. Míšo, proč ses nedržel u mě?
3: 6 jich zastřelil. 6 yukonských psů.
7: No tohle...
9: Proč jsi z toho svýho ratlíka nehlídal?
7: Kde je ta bestie? Ten hnusnej zabiják, ten smrdutej vlk.
9: A toho nikdo nemá. Zakousne, ale hned zmizí.
10: Ale někde tu je.
3: Hledej, cizinče, hledej.
7: Přísahám, že ho zastřelím.
9: Ale pak já zastřelím tebe. To si pamatuj.
5: Zamiloval se do bílýho tesáka.
3: Už ho koupil?
5: Je ti uteče.
3: Co se ti děje, Mete? Spíš s otevřenýma očima? Hledej radši nějakou krčmu.
8: Vlk ve městě. Pane, vážně tu chcete zůstat? Za hodinu pokračuje parník do dosnu. Pojeďme pryč.
3: Neblázni, mám tu přece práci. Jaký pak vlk? Vlk, který žije s lidmi, je pes. Za to já mám hlad jako vlk.
8: Nic do mě není, pane Scott. Ani jíst mi nechutná.
3: Tak se aspoň napij. Na zdraví.
8: Na zdraví.
3: Na bílého tesáka.
8: Povím vám o té vlčici. Kvůli ní jsme lorda Alfreda, který nám umřel po cestě, nedovezli do města a vytáhli ho v rakvi do koruny stromu. Jinak by ho taky sežrali. Na co přišli, to bylo hned v nich. Psi, lidi i kožený popruhy. Zůstal jsem jenom já.
1: Nevím, co bude vykládat Matt, ale ať si povídá, co chce. Moje matka byla... úžasná. Svou chytrostí a odvahou zachránila celou smečku před smrtí hladem.
11: Jdou po nás, Mete. Viděl jsi, jak jsou vyzáblí? Nikde to není kousek masa. Kolik dní jsme neviděli králičí stopu. Jediný maso jsme tu my.
8: Kolik máme psů, Bile?
11: To mě zkoušíš?
9: 6, ne?
10: Ráno jich bylo 6. 6 ryb jsem vzal z pytle. Každému jsem dal po jedný a jedna se mi nakonec nedostala. Na jedno uchý ho nezbylo.
9: Ty myslíš, že se mezi naše psy vloudil?
10: Jo. Klidně si přišel pro rybu a pak se zase vrátil ke svým. Vlk, který žere z ruky.
9: Zatracená smůla, že nám došly náboje.
10: A kolik bys řekl, že mám psa teď?
9: No, 7?
10: Ne, 5. Jakoby věděli, že do nich nemáme čím bouchnout. Noc co noc lezou blíž. Zakryj si oči před ohněm a trochu se rozvidni. Tamhle.
9: Klidně se na mě ten vlk dívá. A hele, žabák se mu div nevrhne do náruče.
1: Jak živ totiž žabák neviděl tak krásnou vlčici. Šedej bobr za ní dostal tolik peněz, že si koupil sadu nožů a začal vyrábět mokasíny. Všechny psy z Metova spřežení odlákala. Do jednoho. A všechny předhodila smečce.
10: Není to vlk. Je to vlčice, Bile. Dělá smečce v nadidlo. Koukni, jak je drzá. Za chvíli si sedne k ohni.
9: Protože je to pes. Pes, který žije s vlky.
10: Žebra má jak valchu a žaludek u samý páteře. Ale má skoro 2 metry do dílky a v plecích pomalu metr.
9: Ze všeho nejspíš vypadá na velkýho eskimáckýho saňovýho psa. Nepřekvapilo by mě, kdyby zavrtila ocasem. Pojď sem, ty eskimáku. Jak pak ti říkali?
10: Vůbec se nebojí. Kouká na tebe a vidí maso. Až se osmělí, vrhne se na nás a sežere nás i s botama.
9: Přes den naděláme dříví na veliký oheň. A ve spaní se budeme střídat. Co myslíš, Mete? Mám poslední 3 náboje, ale tohle je jistá rána. Nemůžu netrefit. Musíme s ní skoncovat dřív, než nás připraví o všechny psy.
10: Tak dobře. Zkus to.
9: Sakra! Než jsem stačil zamířit, skočila za strom a zmizel.
10: Uviděla bouchačku a hned jí to bylo jasný.
9: Táhnou za náma jako žraloci za lodí a dostanou nás.
6: A co byl?
10: Byl. Vyšel směrem k lesu, že vlčici musí dostat. Vyplýtval zbylý 2 náboje. Už se nevrátil. Zůstal jsem sám se 3 psy. Nakonec mi nezbyl ani jeden. Zastavil jsem. Plci kolem mě do kruhu. Přikládal jsem na oheň, házel po nich hořící větve. Bylo jich snad 20. Pak dřevo došlo a k dalšímu mě nepustili. Byl jsem k smrti unavený, chtělo se mi spát. Přivázal jsem si k pravý ruce hořící větev a usnul jsem.
6: Kdo tě vysvobodil?
10: Jako v pohádce. Když jsem se probudil, vlci byli pryč. Zbyl po nich ušlapaný sníh asi tak 2 metry ode mě. 4 saně jeli od řeky, aby se utábořili mezi stromy. Ti chlapi vlky zahnali a tak mi zachránili život. No, teď už víte, pane Scott, proč, když vidím vlka běhat mezi lidma, se mi ježí srst.
1: Myslel jsem, že bílí lidé jsou chytřejší než indiáni. Ale ten Kramer byl hloupější než ten nejhloupější indián.
6: Vidíš toho chlapa, Mete? To je ten z parníků, místní zpravodaj.
12: Hej, vy! No, vy! Co se stalo? Pojďte k nám.
13: Pan Scott. Já pana Kramra varoval, aby si psa hlídal. Vy jste oba svědci. Teď běhá po městě a střílí po bílým tesákovi. Přitom nemá šanci. Je tma a to zvíře tu zná každý kout.
6: Ale bílý tesák neútočil první. Psi sami se na něho vrhli. Sám jste říkal, že je vede strach z divočiny.
13: Je to tak, to podepíšu.
10: Promiňte, pane Scotte, ale nestydíte se tý šelmy zastávat. Teď vám vyprávím, jak to mýho parťáka a celý spřežení stálo život.
3: To není nic proti tobě, Mete. Prostě zákon divočiny. Měli hlad?
10: No, chudáci měli hlad, jen ať se nažerou lidí.
3: Co má tvoje vlčice společného s bílým tesákem? Možná je to vlk, ale určitě to není fena. Kramer se zbláznil. Podívám se ven. Ten pes, myslím bílý tesák, nemá žádného pána.
14: A proč by neměl?
15: To se ví, že má.
3: A kdo je to?
16: Šedej bubr.
14: Indián šedej bubr.
3: Jestli Kramer ještě jednou vystřelí, předám ho báňskému komisaři. Mete, pojď se mnou.
10: Ano, pane.
14: To je to.
17: Důlní inženýr Whedon Scott. Velký zvíře.
15: A co se do toho plete?
13: Možná chce pan inženýr bílýho tesáka koupit.
14: Nebyl by první.
18: A cože, bílýho tesáka chce někdo koupit?
13: Přece Hezoun Smith.
11: Hezoun Smith? Emparchant!
17: Nevěřím, že ho šedej bobr prodá.
18: Za peníze možná ne, ale za ohnivou vodu.
19: Co bílý muž hledat v šedý bobr týpí?
3: Jsem Whedon Scott a to je můj psovod Matt Sullivan.
10: Sullivan.
19: Já v zima čekat, až zdykobrazí řeka odejít ledy. Pak postavit kánoe a plavit po proudu až do Yukon.
3: Chceme se zeptat na vašeho psa, na bílého tesáka. Snad byste ho neměl pouštět k přístavu, když přijíždí parník. Dnes ráno zakousl jednomu člověku psa.
19: Bílý tesák, ne můj pes.
3: Ale všichni nás poslali.
19: To ne můj pes. Já prodat.
3: Není škoda prodávat takové nádherné zvíře?
19: Krásný pes. A chytrý. Mému syn Mitzach zachránit život.
10: Říkáte pes? Nezlobte se na mě, šedej bobře. Ale stejnej pes dělal návnadu celý vlčí smečce a z mých psů nezbyl nakonec jedinej.
19: To ne on, to Kiča. Kiča, matka bílý tesák. Bílý tesák víc pes jak Kiča. Tesák štěně, když Kiča vrátit k šedý bobr.
11: Koukni ke vchodu. To je on, tesák.
3: Zvláštní věc, šedý bobře. Že pes, kterého jste prodal, sedí právě ve vašem stanu.
19: Ne, prokletý pes.
3: Před chvilkou jsem vběhl.
19: Vabam, vabiska, ip, pittach. Já tě naučit poslouchat. To máš.
3: Nebijte toho psa.
19: To ne váš pes. Já prodal. A on nechce nový pán.
3: Nechte toho.
19: Pestě. Pokaždý vrátí.
1: Bobr mě prodal Hezounu Smithovi a já se k němu několikrát vrátil. Nejdřív jsem překousal řemen, pak klacek. Po každý jsem dostal takový bití, ale stejně jsem zas utek. Jsem totiž věrnej svýmu pánovi. Je to silnější než já. Jenže Hezoun Smith si pro mě vždycky přišel a šedej bobr za ohnivou vodu neznal bratra. Natož svýho psa.
20: Zdravím šedýho bobra.
19: Pan Smith.
20: Koukám, že zboží, za který jsem zaplatil, není pořád moje.
19: To zvíře, nemít rozum.
3: Jestli na toho psa sáhnete.
20: A vy jste kdo, v životě jsem vás neviděl.
3: Jsem inženýr Whedon Scott.
20: Ať si, ale ten pes je můj. Můžu si s ním dělat, co chci. Třeba ho zbít. To není zakázaný.
3: Hlavně, že víš ty lotře, co je a co není zakázaný.
20: Šedý bobře, něco jsem ti přines.
3: Ohnivou vodu. Tak za ní si prodal psa, který ti byl věrný, jak by nedokázal žádný člověk?
19: Ohnivá voda. Všecky mokasíny prodal. Všecko zboží.
20: Jděte pryč, Scotte, jste cizinec. Co je vám do nás?
10: Pojďte, pane. Tady nic nezmůžeme.
11: Však já tě dostanu, Smithy. Psisko! Jep!

0: Všecko začalo tím, že jsem šlápnul vedle. Skoulel jsem se přímo mezi indiány. Byl jsem malý, neuměl jsem ještě spoustu věcí.
1: Babam babiska, ip pittach! Au!
0: Kousnul jsem ho. Za chvíli přiběhla máma. Myslel jsem, že se vrhne na ty lidi a všecky zabije.
1: Kiča!
2: Kiča, je to ona!
3: Pojď ke mně, Kiča. Hodná.
0: A ona začala mňoukat, kňučet. Celá se choulila, až břichem ryla do země. A vrtěla ocasem. Ona. Proč jsme se tenkrát nechali chytit? Copak neslyšíš řeku? Mámo, pojď se vrátit do lesa. Co je nám po nich? Neslyšel.
4: Ale měli bychom pozvat jenom takový, na který je spolehnutí, pane Smithy.
5: A za co myslíš, že jsi dostal zaplaceno? Za kecání?
4: Koukám, že bílej tesák se úplně pominul. A vystí jeho drezury taky. Musí být uvázaný na tak těžkým řetězu. A ve vohradě jako nějaký vet.
5: Hlavně koukej, ať nás nevyčmuchá inženýrek.
4: Řekl jsem mu, že jste psa schoval před tím Němcem, tím Kramrem, který po něm střílel.
3: No tak pojď sem, ty bestie. Teď se na tebe podíváme, tak ukaž se, vlčí bestie. To máš!
4: Zase už ho mláčí.
3: No, pojď.
4: Je z toho úplně uvytržení.
6: Pane Smithy, už ho nechte. Vždyť ten pes přijde o rozum.
5: A nejvíc zuří, když se mu posmívám. Háklivej jako slečinka. Tak co ty, zdechlino? Dost to dopracoval. Uvázaný u řetězu jako koza.
6: Jednou po vás skočí a zakousne vás.
5: Sklapni. No, co? Co přivedeš za soupeře?
4: Nejspíš tarače.
5: Čije? Já nechci kradenýho, rozumíš? Soupeř bílýho tesáka musí mít majitele.
4: Má.
5: A budem uzavírat sásky. Pozvi toho Kramra. Ať si taky vsadí. Ale musíš ho předem prošacovat, aby nám tu nezačal střílet.
4: Dobrý den, pane Sullivane.
7: Dobrý.
4: Čekám na Vídna Scotta.
7: A proč stojíte tady? Je u sebe v kanceláři.
4: No, někdo by mě mohl vidět. Řekněte mu, že jsem...
7: Jo, slyšeli jsme, že pořádáte psí zápasy.
4: Já ne, pane. Já s tím nemám nic společného. Abyste věděl, je mi líto bílýho tesáka. Je to úžasný bojovník, což o to každýho psa zatím porazil. Však víte, jak je statnej, má aspoň 45 kilo. Ale teď, před týdnem na něj pustili tarače. Pak dva psy najednou a včera vlka chycenýho v divočině. Jo. Panečku, pěkně to Hezounovi sype. Všichni uzavírají sásky.
7: Ale to je hazard.
4: Já hlavně kvůli tomu psovi. Nezaslouží si to. Dva psy najednou, představte si to.
7: A jak to dopadlo?
4: Oběma prokous krk, ale málem ho to stálo život. No, už musím jít. No,
7: počkejte, chtěl jste snad jít za panem Scottem, ne?
4: Snad někdy jindy. Příští neděli. Pořádá Hezoun velkou akci v Dawsonu. Převeze tesáka na parníku v kleci. Vybírá dokonce i za to, že se na něj budou lidi moct podívat. Mizéra. Udělal z něj šelmu, pane. Švihá ho bičem. Kdyby ho pustil z klece, roztrhá tesák všechno živý. A možná hlavně lidi.
8: Tudy. Vidíte? Kolem dokola je to samý bláto, jak to lidi ušlapali. Na zápasy chodí celé město.
9: Ale v ohradě není.
8: Tak budeme hledat. Hezoun sedí v hospodě. Hezounky na mol. Tak se tady v klidu porozhlídnem.
0: Aha, spolek pro ochranu zvířat. Že by mě přišli políbit na čumáček? Takový mám nejradši.
9: Slyšíte? Jo. Tam z té strany. Musíme projít kolem Hezounových chatrč. Už ho vidím. Je zavřený v kleci. Tesáku, my jsme přátelé. Co pak ty neumíš utěkat?
0: Pamatuj si, já nemám přátele.
9: Kdy má být ten zápas?
8: Zítra v dosnu. Až se setmí, vyvezou klec na parník. Přejedou do dosnu, tam ho pustí z klece a odvedou do lesu pár kilometrů za město. Kvůli vládní jízdní policii. Brzo ráno přijdou diváci a zápas může začít.
9: A koho chtějí proti Tesákovi postavit?
8: Tentokrát Buldoka. Ve městě se objevil nějaký Tim Keenan, profesionální karbaník. Jeho pes je první buldok na Klondajku. Sázky jdou do tisíců.
9: Buldok? Bílý Tesák prý porazil i rysa. A ten má kromě tesáků tlapy s ostrými drápy.
8: No, něco v tom bude. Jede tam celý Yukon.
10: Pan Scott. Zdravím vás, Mete.
11: Dobrý.
10: Dneska nebudete střílet, že ne, Kramre?
9: To by byla škoda krásného zápasu a dlouhýho umírání.
10: Přijel jste se podívat na Tesákovo umírání?
9: Je to moc tvrdý život. Člověk má na severu málo radostí.
10: Smrt vám udělá radost.
9: Konec konců je to jenom zvíře.
10: A váš pes nebyl jenom zvíře? Měl byste si vsadit na toho buldoka, když jste si tak jistý. Jakže se jmenuje?
9: Cherokee. Cherokee udělá tu špinavou práci za mě. Nechcete jít blíž? Je tu spousta lidí, neuvidíte přes mě. Tak proč jste sakra vlastně přišli? Hezoun nedělá nic zakázaného. Chci říct, že při vašem postavení máte snad důležitější věci na starosti, než kalit vodu u nějakých psích zápasů.
10: No to víte, je tu na severu málo radostí.
0: Vždycky jsem zaútočil první, rychle, bez předehry, než se stačil soupeř vzpamatovat. To mi taky vyhrávalo všechny zápasy. Ale tohle bylo něco jiného. Ten pes byl divnej na první pohled. Pomalej, mnohem menší než já. Museli ho strkat, jako by se bál. Jenže on se nebál. Ani trochu se nebál. Mžoural na mě a vrtěl přitom ocasem.
12: Cherokee do toho!
13: Vem si ho, Cherokee!
12: Ako sežer!
13: Co je mu?
12: Línej na krok!
13: To jsou všichni buldoci!
14: Ale teď mu Kino něco pošeptal.
13: A už vrčí!
12: A dokud se usměje!
0: Zaútočil jsem jako vždycky. Hned mu začala téct krev a to rozběsní každýho psa. Ale buldoka... Buldoka ne. Ani nezavrčel. Klidnej. Jistej.
9: Zvyšuju na 200:1. Teď uvidíte, co dokáže buldoka.
14: 50:1. 120:1.
0: Snad 10krát jsem zaútočil. Trhal jsem tu jeho hladkou srst bez chlupů, že byl jedna rána. Ale s ním to ani nehlo. Ani neštěk. A pořád si šel za svým. Útočil jsem na krk, to byla jediná možnost. Ale nemohl jsem se dostat pod čelist, protože to zvíře bylo zatraceně nízko u země.
14: Tesáku! Tesáku, nedej se do toho!
10: Musí ho povalit na zem, jedině tak mu může prokousnout krk.
9: Kde pak? A buldog se nikdy nenechá povalit. Zvyšuju na 300.
10: Ani Tesáka nikdo nepovalí.
9: To si povíme. Tesák se unaví tím svým kličkováním a Cherokee provede svou.
14: Teď, Tesáku, teď zaútoč. Cherokee je zády.
10: A už ho má.
12: Výborně.
0: Vrhnul jsem se na něj. Jenže jsem byl nohama tak vysoko, že jsem přes něj přeletěl. Poprvé od té doby, co jsem zápasil, jsem se nepostavil na nohy, ale upadl jsem na bok. A v tom se mi ten buldog přisál na krk. Rychle jsem vstal, chtěl jsem ho setřást. S svíjel jsem se, trhal sebou, běhal dokola, mlátil jsem s ním o zem. Nic. Držel se jako pijavice.
9: Kde pak buldog, když se chytí, nepustí?
12: Čeroký, Čeroký, no jasně, do něj. Drž ho, pořádně.
10: Nezakousenej líp. Zahryznul se hodně nízko.
4: Snad ho ještě se třese.
9: Ne. Buldog čeká, až se soupeř unalí a pak zkousne do hloubky.
0: Už jsem nemohl. A vůbec nešlo mi to na rozum. Ta pijavice se mi zahryzávala do krku, zkousávala víc a víc a nakonec mě povalila na bok.
9: Co jsem říkal? Neporazitelný bílej tesák a je po něm.
11: Sázím 1:50. Stavit chci proti no. Ty, že jsi vlk, kus hadrou seš. Koukni na svýho soupeře. Je tak velký asi jako tvoje hlava.
0: Rozběhl jsem se dokonce po zadních, abych buldoka setřás.
15: Konec. Je po něm.
11: Nech to hezou, ne? Co mu kopeš?
16: To je ale ventra, ten chlap.
9: Když mu vydělával, tak moc dobré.
10: Neslyšel, Zhezoune, okamžitě toho psa nech.
11: Odpreč, skvěte, skote, je to můj pes.
10: Přestaň do něj kopat.
0: Vím, skot se rozpřáh a dal Zhezounovi pěstí takovou ránu, že vzal druhou o zem.
10: Neodvažuj se na toho psa ještě sáhnout. Pojď mi pomoct, Mete. Musíme Čerokýmu rozevřít čelisti.
17: Snad nemyslíte, že buldog pustí?
15: Jo, jasně.
18: Určitě. My jsme si vsadili, tak jak to teďka bude?
13: Kdo bude vítěz?
10: Možná vás policie rozsoudí.
8: To chce nějaký páčidlo.
10: Zkusím pistoli. Vrazím mu jí mezi čelisti.
19: Co to děláte? To je můj pes.
10: Měl bych mu radši zlomit vás?
19: Opovažte se mu zlomit jedinej zub.
10: Tak mu koukejte otevřít tu tlamu sám.
19: Já, jo? Vy asi nevíte, co je to buldočí stisk.
10: No, už povoluje. Musím opatrně. Teď, pojďte si toho psa chytit. No tak, odvejte si ho. Mete, kolik stojí dobrý tažný pes?
8: Tak $300.
10: A co stojí, když je takhle zřízený?
8: No, půlku.
10: Pojď sem, Hezoune. Tady máš $150 za bílého tesáka.
11: Neprodám.
10: Ale prodáš, když kupuju já. Tady jsou peníze a pes je můj.
11: Nemůžete mě donutit. Já dobře vím, jaký jsou mi práva.
10: Na toho psa si všechny práva ztratil. Jestli ty peníze nechceš, vezmu tesáka a nedostaneš nic.
11: Já se nedám okrást. Kde jsou lidský práva?
10: Lidská práva jsou pro lidi.
11: Hned jak se vrátím do Dosnu, dám to k soudu.
10: Až se s tebou soudce seznámí, určitě změní názor na psí zápasy.
7: Jen ber, dokud dávají. Kdyby jsme toho buldoka neodtrhli, neměl bys psa ani $150. Takhle máš aspoň na vyplácení sázek.
13: No to se chceme zrovna zeptat. No,
18: je ten zápas platný?
2: Kdo vlastně vyhrál?
10: Ano, vyhrál Čeroký. Všechny, kteří vyhráli, pan Smith vyplatí.

0: Tak jsem se dostal do téhle chaty. Můj novej pán, Víden Scott, mi pečlivě ovazoval rány. Nejspíš nikdy neviděl zvíře raněný v divočině, který se ze všeho vylíže sam.
1: Je to marný, ochočit se nedá.
2: Neříkal šedej bobr, že byl vůdce spřežení?
1: Ano.
2: Vidíte ten pruh na prsou?
1: Vidím. Jenže pak ho dostal do práce Hezon Smith a po něm už neuvěří nikomu.
2: No. A co mu dát příležitost? Odvažte ho ze řetězu. Pusťte ho na svobodu.
1: A nepokouše tvoje psy?
2: Vezmu si do ruky klacek, přece jenom. Podívejte, jak z toho klacku nespustí oči. No, není hloupej. Neopováží se mě dotknout, dokud držím klacek v ruce. No, teď mu odepnu obojek. Jak kouká.
1: Nevěří, že je volný. Co jsme si to na tebe vymysleli? A běží od nás pryč. No tak běž, tesáku, tamhle je les.
2: Podívejte, vrací se.
1: Pozoruje nás. Co myslíš? Neuteče?
2: Musíme to risknout.
1: Zkusíme mu hodit kousek masa. Maxi, zpátky! To není tvoje maso! Mete, chyť si svýho psa, nebo za něj neručím. Pozor! Pozdě.
3: Maxi! Ta bestie tě zřídila. To tě přijde, drahotesáku. Tisíckrát jsem ti říkal, že na psi ze spřežení nesmíš útočit. Au!
1: Co se ti stalo?
3: Kous mě do nohy! Klidně útočí i na lidi. Jemu je to jedno, nenávidí úplně všechny.
1: Je to marný, říkám to pořád. Uvážil jsem to ze všech stran.
3: Co chcete dělat?
1: Zastřelím ho. V lese žít nemůže a mezi lidma taky ne.
3: Moment, pane Scotte. Ten pes prošel peklem, dopřejte mu čas.
1: O, koukni se na Maxe.
3: Neměl mu brát maso. Za psa, který se neserve o svý maso, bych nedal zlámanou grešli.
1: No a koukni se na sebe.
3: No, neměl jsem ho kopat, bylo to jeho maso.
1: Měl bych ho zabít. Skrotit se nedá.
2: Dejte mu příležitost a když neobstojí, zabiju ho sám.
1: No, jednou ti přidost k srdci. Nesežrala tě snad jeho matka parťáka?
2: Máme mstít hříchy otců na dětech.
1: Teda, tesáku, ty máš přímluvce. S takovou obhajobou bys prošel i u nebeský brány. No, dobře. Zkusíme to. Ale naposled. Tak, no, tak to pochop, ty zuřivý psisko. My jsme tví kamarádi. Rozumíš?
2: Nechoďte k němu, pro pána. Co chcete dělat?
1: No, chci ho pohladit po hlavě.
2: No, to je nápad.
1: Tak, teď poslouchej, bílý tesáku.
0: Ještě ochlup se přiblíží a tu ruku mu ukousnu.
1: Pohladím tě po hlavě.
3: Nesahejte mu na hlavu, pane. To divoký zvířata nesnáší.
1: Tak ať se to kouká naučí.
3: Au!
2: No a kousnul vás. Tak už dost. Lidi kousat nebudeš, no, rozumíš?
1: Počkej, co děláš?
2: Zastřelím ho. Držím slovo. Dali jsme mu příležitost a podívejte, jak to tady vypadá. Jako na jatkách.
0: No prosím. Už vytáhli pušku. A to ze sebe dělají kamarády. Jo, kde pak? Naletět lidem. Pohádky.
1: Nestřílej! Teď jsem zase já dostal, co mi patřilo. Ostatně, těžko ho zastřelíš, když se ti schoval. Podívej. Schoval se za chatu, opatrně vykukuje a vrčí.
2: Jeho máma taky věděla, co je puška.
3: Schválně, polož pušku na zem.
2: Vystrčil čenich a přestal vrčet. A teď pušku zdvihnu. A už se schoval. Ty potvoro mazaná.
1: Ten pes je tak inteligentní, že zabít ho je škoda.
2: No, necháme ho venku a sami si půjdeme lízat rány.
0: Já nejsem s nikým kamarád, to si pamatuj. I kdybych žil v lese, tak nikdy ve smečce. Vlk, samotář. Nenechám se už zavřít do žádného vězení. zůstal. Sám nevím proč. Za nějakou dobu vyšel ven z chaty. Mluvil na mě. Bylo to tak krásný. Byl laskavý a vlídný. Najednou jsem cítil, jako by s Vídnem Scottem přišlo něco, na co jsem čekal od jak živa. A tady uvnitř se mi vyplnilo prázdno.
1: Tu ruku, co jsi mi pokousal, jsem si ovázal a pověsil na pásku. Vidíš? To by se lidem dělat nemělo. Uznáváš? Sedíš, koukáš na mě, nic ti neujde, co? Nemám ani klacek, ani bič, ani pušku. Sednu si tady kousek od tebe, ano? Teď asi nevíš, co si máš o mě myslet. Na pány si měl smůlu. Oba jsem měl tu čest poznat. Proč jste nezůstali s mámou v lesích? Ale já jsem rád. Protože kdyby zběhal v lese s vlky, nikdy bych tě nepoznal a to by byla škoda. Já teď půjdu do chaty a přinesu ti maso. No, pojď si pro něj.
2: Snad nechcete, aby vám žral z ruky? Vy jste s prominutím tak domýšlivý, pane Scotte.
1: Nevěříš, bílej tesáku, tak ti ho hodíme.
2: Jak ho očichává.
1: Už žere. A ještě jeden kousek. A je v něm. A pro tohle maso už si musíš přijít ke mně.
2: Blíží se jak voják v poli. Uši sklopený, srst naježenou.
1: Ještě kousek. A ještě...
2: Žere z ruky. Já se zblázním.
1: Hodnej, pejsek.
2: Pejsek, děkuju pěkně.
1: Jednu ruku si mi pokousal, ale já jsem ještě tvrdohlavější než ty a zkusím to tou zdravou ještě jednou.
2: Zase ho chcete hladit? No, to je sebezapření. Ten pes se snad v duchu modlí. Nesmím ho kousnout, nesmím ho kousnout. Úplně se roztřás chudá. Teda takhle znásilňovat jeho přirozený pudy. Pane bože, nechá se hladit. Tak to je tvůj konec, bílý tesáku. Konec tvýho starýho života, ty napravenej rváči.
1: Musím říct, Mete, že to byl tenkrát moc dobrý nápad dát tesákovi na vybranou a neuvazovat ho.
2: No, psi znám, ale jistý jsem si u něj nebyl. Však víte sám dobře, proč to zafungovalo. No, zamiloval se, roztrhal by se pro vás.
1: Hlídač je výborný.
2: Pán jste vy, já jsem pro něj vzduch. Žrádlo to jo, to si ode mě vezme, ale jinak mu neporučím.
1: Snad ti to nevadí.
2: No, vadí, nevadí. Rád bych ho taky občas zapřáhnul.
1: A on nechce.
2: No, pánův náklad by tahal určitě s nadšením.
1: V čem je problém?
2: No, musíte ho zapřáhnout vy, no.
1: Jestli ho tak potřebuješ. Tesáku, pojď sem. Pojď sem, tesáku. Poslyš, Med by potřeboval pomoct s nákladem. Pomůžeš mu? To jsem rád. Takže já ti teď nasadím tenhle postroj. Souhlasíš? Cože? Jo tak, ty chceš šéfovat. Mete, tesák to bere pod jednou podmínkou, že ho uděláš vůdcem spřežení. No,
2: a on si myslel, že bych si troufnul dát to někomu jinému?
1: Slyšel jsi, tesáku?
2: Už se žene dopředu.
1: A psi mu dělají špalír.
2: Hejo, jedeme! Proč neřeknete tomu psovi, že odjíždíte?
1: Ještě se vrátím, ne? Do Kalifornie jedu přece až na jaře.
2: Ale teď jedete dál na sever a nebudete tady 4 neděle.
1: No to je krámu, 4 neděle. Je to starý, moudrý pes, pochopí to.
2: Ten pes vás miluje. Už 2 dny obchází kolem zavazadel a neví, co si o tom myslet. Jeho láska to je nábožný uctívání, němý a tichý.
1: To já vím.
2: Brzo ráno, místo aby se toulal, jak to dělával celý život, čeká hodiny na holejch, vymrzlejch schodech, jenom aby vás viděl nebo aby se nechal podrbat za ušima.
1: Lady Tesák není moje manželka. A já se vrátím.
2: No ale pak odjíždíte do Kalifornie.
1: A teď se nebudeme bavit o Kalifornii.
2: Au! Někoho drapnul.
1: Vezmi světlo.
4: Pomoc! Pane Scotte, ať mě pustí.
1: Pust! Nech! Slyšel jsi? No tak, pojď sem, lehni.
5: Přišel jsem na návštěvu poptat se na jistou věc a ten rabiát se na mě vrhnul jako na lupiče.
1: Pan zpravodaj, a co pak byste rád?
5: No, proslýchá se, že se vracíte do Kalifornie.
1: Vaše informovanost je obdivuhodná.
5: Psa si sebou nevemete, to dá rozum. Vlk v nějakým nobl městě. Ale tady má cenu zlata.
1: Nechápu, co ode mě chcete.
2: Přišel se zeptat na cenu.
1: Na cenu čeho?
2: Bílýho tesáka přece.
1: Ale bílý tesák není na prodej.
5: Takhle, no. Tady by člověk přišel k úrazu kvůli jedný nevinný otázce. Adios.
1: Slyšel jsme te. Ten chlap měl tu drzost, že by chtěl koupit bílýho tesáka.
2: S prominutím, pane, ale sám jste přece říkal, že ho do Kalifornie.

0: Stávej, slyšíš? Ležíš si u kamen jako nějaký dědek. Seš šéfem spřežení nebo ne?
1: Z dálky jsem ucítil zas toho prašivýho chlapa, na kterýho jsem neměl dobrý vzpomínky. Znova s něčím přišel otravovat. Ale ten den jsem na něj ani neštěk. Všechno mi bylo jedno.
0: A to jste vy, pane Spencer. Pojďte dál.
2: Tentokrát jste dal zavolat vy mě. Světla mi naděje. Hned jsem si řekl, jestli pak si to chlapci nerozmysleli s tím prodejem.
0: No, tak se na něj podívejte.
2: Proboha. Co jste s tím krásným psem udělali?
0: Nic.
2: Nic?
0: To jen teskní po panu Scottovi. Přestal žrát. Každý pes ze spřežení mu může napráskat, dokonce už ani nepije. Jen takhle leží u kamen jako zdechlina. A to je pán pryč pár týdnů.
2: Tak tohohle chudáka bych nekoupil ani na kůži. Poroučím se.
0: Počkejte. Chci, abyste zjistil, kdo dneska odjíždí do Circle City. A dal mu tenhle dopis pro pana Scotta. Má přijet až za týden, ale to už by mohlo být pozdě.
2: Podívejte. Slyšel jméno svého pána a už se posadil.
0: To je divný. Něco se děje. Podívám se ven.
1: Věděl jsem, že je to pán. Přes patery dveře bych ho ucítil.
2: Pane Scott.
3: Kde je tesák?
0: No, tady, u kamen.
2: Uviděl pána a obživ. Už vrtí ocasem.
3: Tesáku, pojď sem ke mně.
2: No ne, pane Scott, strčil vám hlavu do podpaží. To on zase začne žrát. Přijel jste právě včas. I když na jihu si tohodle psa představit nedovedu.
0: No, obtěžoval jsem vás zbytečně.
2: Tím se netrapte, pane Matt. Poroučím se.
3: Jel jsem jako blázen, jako by mě tu čekal nevím kdo. No, co mám dělat? Každý rozumný člověk by mi řekl, že tenhle blk nemá co pohledávat v Kalifornii mezi tramvajem.
0: No, to je jasná věc.
3: No, i kdyby mě nezničil pokutama za povražděný psy, úřady by mi ho stejně utratili.
0: Ano, to je to tak.
3: Nemusíš zase se mnou ve všem souhlasit.
0: A co byste chtěl slyšet, pane Scott?
1: Proč jsem se nechal chytit? Proč jsem se sakra nechal ochočit? Máma by si na hlavu sáhnout nedala. Kde pak? Ta byla tvrdá. Tenkrát, jak jsme se potkali, neviděli jsme se rok. Hnal jsem se k ní. Mámo! Jo, kousla mě. Div mě nezakousla. Měla nový štěňata. Vlčí matky se nepamatujou na svoje starší štěňata. Tak to chodí. To je život.
3: Tesáku, pochop mě. Celý život si žil sám, tak teď se beze mě neobejdeš. Co prohlížíš ty zavazadla? Vyrážím na dlouhou cestu a tam se mnou nemůžeš. No tak, štěkni mi na pozdrav. Naposled.
0: Už houká, pane. Zkraťte to loučení. Zamkněte přední dveře a já zavřu vzadu. Rychle.
3: Zavřel si dobře? Musíš na něj dávat pozor.
0: Za 14 dní je po něm.
3: Zvykne si, sakra.
0: Tak si to poslechněte. Takhle vyjou psi nad mrtvým pánem.
3: Slyšíš? Přestal vít. Přestal. Příroda je rozumná. Touha žít je nejsilnější pud. Silnější než láska. Tesák pochopil a smířil se s realitou.
1: Najednou je ticho. Parník už taky nehouká. Zůstanu sám bez vidna Scotta. A nedá se to napravit. Bez svýho pána. Proč to tak bolí? Proč se s tím sakra nedokážu smířit? Proč už nechci žít po svým? Vídne, Scotte, počkej na mě!
0: Sbohem, pane Scotte. Napíšu vám, co a jak.
3: Pane bože, Mete, ty jsi nezamknul zadní dveře?
0: Jak to, na dva západy?
3: No, tak se otoč.
0: Tesák, to mě podrž. Co jsi udělal s naší Boudou? On ji snad nabral na záda.
3: Bouda bude na svém místě, akorát okno za sebou. Není to rám, co má kolem krku?
0: Bídáku, nestydíš se? Co teď? Zkusím ho udržet. K noze, tesáku. Rychle na loď, pane. Ale hoďte sebou.
3: Nech toho, Mete. Byl jsem blázen, když jsem si myslel, že ho tady můžu nechat. Tesáku, pojď ke mně. Ty asi musíš vidět Kalifornii, viď? Máš pravdu. Je to trochu takový pozemský ráj.
0: No jo, už si vzpomínám, jednou mi to říkal. Bez Kalifornie prej nemůže žít.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Bílý tesár. Na motivy stejnojmenné knihy Jacka Londona ji napsala Věra Eliášková. Osoby a obsazení: Bílý tesák Pavel Rimský, Vídeň Scott Petr Oliva, Matt Sullivan Lukáš Hlavica, Kramer Václav Knop, George Spencer zpravodaj Aleš Procházka, Hezon Smith Bořivoj Navrátil, Bill Filip Čáp, Šedý bobr Jan Hanžlík, Tim Keenan Václav Mareš a další. Záznam a střih Pavla Horinová. Zvuk Miloš Škot a Tomáš Gzelhofer. Hudební a zvukové efekty Petr Šplíchal. Produkce Lidmila Čáslavská. Dramaturg Ivan Hubač. Režie Vladimír Gromov.
1: Není to čistokrevný vlk, ale není to ani pes. Bílý tesák má v sobě namíchanou krev nelítostné divočiny i krev věrného a oddaného přítele člověka. Sváří se v něm o to víc, že dosud poznal jen kopance a šrámy, které poznamenaly nejen jeho tělo, ale především jeho duši. Rozhlasovou hru Bílý tesák napsala na motivy Jacka Londona Věra Eliášková. Režie se v roce 2023 ujal Vladimír Gromov. Účinkují Bořivoj Navrátil, Aleš Procházka, Jan Hanžlík a další.
2: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.
4: Bubanďák.

0: ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u mojí teda, u Šounovy pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šouné.
0: Holky a kluci, připravte se na dobrodružství.
2: Vyrážíme totiž do džungle.
0: Já už se těším, jak se budu houpat na liánách jako Tarzan.
1: A já se zase těším na krásné barevné květiny a na barevné papoušky a na opice.
0: Jani, a slyšela jsi, že existuje i opičí kapela?
2: Cože, vážně?
0: V naší dnešní první písničce určitě. U Šounova písnička.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to lopičárno.
1: Ale není to lopičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: a kluci, dohrála písnička, která se jmenuje Opičí kapel. A my jsme s Ušounem už uprostřed džungle.
1: Je to tady nádherné, krásná zelená, kam se jenom podíváš. A snad každá rostlina je úplně jinak zelená.
0: To máš pravdu, Ušoune. A kromě toho jsou tu oranžové žáby a červení hadi a modří papoušci.
1: Ale pozor, pozor! Zdá se mi, že nás tamhle z toho křoví něco pozoruje.
0: Počkej. Aby to nebyl jaguár.
1: Ojojojojoj, ten by nás slupnul jako malinu, tedy jako dvě maliny.
0: Počkej. Hele, Ušoune, není to jaguár, je to opice a jak je roztomilá.
1: No tak to se jí ani zeptej, jak se má.
0: Ale Ušoune, vždyť opice nemluví.
1: Jo, v písničce, co se jmenuje V praleze, ale to je úplně jiný prales, než ve kterém jsme teďko my, jo, tak tam v té písničce teda některé opice mluví.
0: Tak to chci slyšet.

0: kluci?
1: Posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
0: ve které jsme se dneska s Janou vydali na dobrodružnou výpravu do džungle.
1: Viděli jsme už spoustu krásných zvířat.
0: A dokonce jsme se chvíli i báli. Mysleli jsme si, že si nás jaguár vybral k obědu.
1: No ale jaguár není jediný, kdo je v džungli nebezpečný.
0: Jo, jsou tu i velikánští pavouci.
1: A když Ušoun říká velikánští, myslí tím třeba tak jako dospěláková ruka.
0: Jo, a taky jsou tu hadi škrtiči.
1: A taky jsou tu jedovatí hadi a jedovaté žáby.
0: Prostě a jednoduše lepší je být v džungli s místním průvodcem, s někým, kdo tu žije, aby vám nehrozilo skoro žádné nebezpečí. Já chtěl Tarzana.
1: Ale protože Tarzana jsme nenašli,
0: tak jsme vyrazili sami. Snad to zvládneme. A abychom si dodali odvahu,
1: zaspíváme si.
0: Že mě to nepřekvapuje, ten tvůj návrh. Dobře, dobře, ale potichu. Třeba mají některá zvířata ráda zpívající večeři.
1: Tak právě proto, holky a kluci, budeme zpívat strašně potichu. Pojďte si s námi zaspívat písničku, co se vám bude určitě hodit i jindy než v džungli. Třeba, když tatínek odpočívá po obědě.
0: Ušounovo zpívání.

0: A než udělá kroků pár, sežere ho jaguár.
1: Já to chci zkusit s tebou, ale nevím, jestli to dokážu. No, já budu tak trošku jako přizvukovat, jo?
0: Tak
1: jo.
0: Pojď, zkusíme to u show, ne? A musíme u toho pěkně po špičkách našlapovat.
1: Ale to můžou holky a kluci zkusit taky.
0: No to rozhodně, holky a kluci, zkuste to s námi.

0: jaguar. No, holky a kluci, posloucháte pohádkovou školku. Já to musím zase stěšit, protože co kdyby nás ten jaguár přece jenom slyšel. Takže posloucháte pohádkovou školku, ve které jsme si právě s Janou nacvičili, možná i s vámi, tichou chůzi.
1: A ta se vám určitě bude ještě někdy hodit. Třeba až budete chtít být nenápadní.
0: Ale my jsme si hlavně s Janou zpěvem dodávali odvahu, abychom se nebáli divokých zvířat v džungli.
1: Tak ještě zařídit, aby se nebála ona nás a bude všechno v pořádku.
0: Ty myslíš, že se nás bojí? No to asi ne, co?
1: No nás dvou ne, ale protože lidi zvířata v džungli loví kvůli kůžím a kabelkám, tak se jich zvířátka samozřejmě bojí. Nemají s námi lidmi dobrou zkušenost.
0: O tom vím a za tyhle lidi se teda stydím.
1: Já taky.
0: A víš co, i když to není úplně veselá písnička, pustíme si ódu, tedy takový zpěv na přírodu, aby i holky a kluci dobře věděli, jak ošklivě se někdy lidi ke zvířatům chovají.
1: Jsem pro.
0: Už je nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku. Tentokrát z džungle.
1: Ano, ano, už je řada na vás.
0: Holk, jo, kluci, já na vám právě domlouvá dnešní hádanku. Jani, můžeme?
1: Jasně, nastražte uši.
0: Ušounova hádanka.
1: Dobře poslouchejte a společně s Ušounem pak zavolejte, který obyvatel džungle teď promluví.
0: Holky a kluci, připravte se. 3, 2, 1. Papoušek!
1: Paráda, holky a kluci, super, Ušoune, zase jste to uhodli. A vám díky, pane papoušku.
0: Jasně, jasně, pane papoušku, já vím, že se těšíte na pohádku.
1: Už ji pouštíme, bude o 3 babkách, které šly na houby. Určitě ale ne do džungle.
0: Ušounova pohádka.
2: Žili byli v jednom domě 3 babky. Ta první bydlela v prvním patře a jmenovala se...
3: Vomáčková.
2: Ano, Vomáčková. Ta druhá bydlela ve druhém patře a jmenovala se...
3: Kvasničková.
2: Kvasničková, já vím. No a ta třetí bydlela až nahoře, těsně pod střechou a jmenovala se, nenapovídat...
4: Zelí.
2: Vždyť říkám... Zelí?
4: Jo, Zelí.
2: To není žádné jméno.
4: Ale já se taky jmenuji už kolik roků, milej zlatej.
2: No tak dobře. Jak ráno vstali, hned na sebe volali.
5: Vomáčková, nešla bys dneska na houby?
3: Je, na houby, to bych šla, Kvasničková, a jak?
5: A co ty, Zelí? Ty bys nešla?
4: Šla, no jistě, že bych šla. Já miluju houby. Houby na kyselo a smaženici a kubu a rýsky a sušený. A v rádiu říkali, že rostou.
3: Tak já vezmu košík, nožík a svačinky.
5: Hlavně nesmíme zapomenout holinky.
2: A za chvilku už byli za městem a vykračovali si to směrem k lesu.

0: Babky, koukejte, co jsem našla. Ta má klobouk jak můj širák. Tu bych mohla nosit jak paraplíčko.
1: To sice mohla, zlatíčko, ale je to muchomůrka.
2: Kuřátka. No, pipi, pipi, pipi, pipi.
0: Jaký kuřátka? Kde?
2: No tady přece houby kuřátka. Jak jsou krásně žlutá.
1: Ukáž. Počkej, kde to máme? Tady. To nejsou kuřátka žlutá, tohle jsou kuřátka sličná, prudce jedovatá.
2: Ach jo, tak zase nic.
1: Babky! Babka!
0: No prosím, přece jsme našli něco jedlého.
1: Já jsem přece našla.
2: Ale je celá červivá. A ze spoda je i trochu plesnivá.
1: Ach jo.
3: Šel kolem houbař s košíkem. Dobrý den.
0: Dobrý den. Našel jste něco?
3: No, plný košík. Rostou.
1: Ale kde?
3: No, dole. Tady nahoře ne.
2: Aha.
1: Prej dole.
0: Tak jdem dolů.
3: A tak šli dolů. Jenže ani tam houby nebyly. Za to tam byla bobová dráha.
2: Dobrý den. Kolik stojí jedna jízda pro tři babky?
1: Pro dvě. Mě do toho nikdo nedostane.
0: Ale přece bys nám to neskazila.
2: Pane, vejdeme se všechny do jednoho vozíčku?
3: No, proč ne? No. Nakonec jezdili celé odpoledne. A ječeli a pištěli a byli blaženi. A dělali si z toho houby, že nenašli žádné houby. Takhle si totiž už dlouho nezařádili.
4: Holky a kluci, skončila pohádka a končí i naše dnešní pohádková školka z džungle.
5: A už nám zbývá jenom poprosit vás o dnešní obrázek.
4: Kamarádi, namalujte nám prosím nějakého obyvatele džungle.
5: Jo, třeba opici, nebo hada, nebo jaguára.
4: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Oni už budou vědět.
5: Přesně tak. A někomu z vás pak pošleme za obrázek odměnu.
4: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a chraňte přírodu.
5: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun, Rušoun.
4: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě písničku V džungli.
5: Jo.

0: roušku.
1: Teď si dáme malou zkoušku.
0: Když jdeš ven, tak vem si roušku.
1: Když jdeš ven, tak vem si roušku.

0: Nespal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádia Junior.
1: A už je to tady. Vítej u dalšího dílu letní Star Parády, ve které se opět vydáme na fascinující hudební expedici Sever. Minule jsme spolu objevovali ledově vychlazené megahity Norska a Finska. Dnes zamíříme do království vikingů, pohádek Hanse Christiana Andersena a barevných kostiček Lego. Tušíš, kde jsme? No jasně, že v Dánsku. Sice v něm žije jen něco málo přes 6 milionů obyvatel, ale pochází z něj až překvapivé množství světově úspěšných hitů, které si nejspíš broukáš i ty. A pokud ne, tak po dnešku začneš.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: A teď si schválně zkus z hodin zeměpisu vzpomenout, kde Dánské království leží. Lovíš z hlavy název toho celkem malého poloostrova na severu Evropy? Říkáš, že to je Jutský poloostrov? Správně. Ale jim to zdaleka nekončí. K Dánsku patří i dalších 400 ostrovů a k Dánskému království dokonce i vzdálené autonomní oblasti. Největší ostrov světa Grónsko a Faerské ostrovy. I tam vzniká skvělá muzika, která v následující hodince nemůže chybět.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 písniček z Dánského království a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi do konce letních prázdnin napiš, který hit se tě líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star Paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě z Dánského království.
0: Star Paráda Rádia Junior.
1: A kterým songem začneme? Tím, který v roce 1997 pobláznil celý svět. Je od skupiny Aqua a vsadím svoje boty na to, že ho určitě znáš.

0: We're just getting started.
1: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů, které si zamiloval celý svět. A právě Barbie Girl je jedním z nich. Dokonalou iluzi barevného světa Barbie přinesla skupina Aqua i do svého videoklipu, ve kterém se role Barbie ujala zpěvačka Line Nystrøm, která je sice z Norska, ale skupina Aqua se dala dohromady v Dánsku, proto je považována za dánskou skupinu. Roli Kena si zahrál už Dán, zpěvák René Dif. Jejich bláznivý růžový svět plný nadsázky pomohl udělat z Barbie Girl jeden z nejvýraznějších hitů konce 90. let, který se dostal na první místo hitparád ve více než 10 zemích. A nedávno se tímto songem inspirovala píseň Barbie World, kterou v hollywoodském filmu Barbie z roku 2023 zpívá Nicki Minaj a Ice Spice.
2: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: A zatímco dánskou hudbu proslavila písnička o panence Barbie, samotné Dánsko je známé díky úplně jiné hračce. Vznikla už v roce 1932 a vytvořil ji dánský tesař Ole Kirk Christiansen. Už víš, o kterou hračku jde? No jasně, že o Lego. Barevné kostičky byly původně dřevěné, no a později se staly umělohmotnými. No a děti si je zamilovali, protože si z nich můžeme postavit celý svět. A se vší pravděpodobností si s Legem jako malí hráli i členové další slavné dánské skupiny. Safri Duo, která dokázala, že k vytvoření celosvětového hitu nepotřebuješ ani zpěv. Stačí bubny a pořádná dávka rytmu.

0: Tak to bylo Safri Duo a jejich megahit Play the Life, the Bongo Song, který v roce 2000 rozpoutal taneční šílenství po celé Evropě. A vůbec nevadilo, že v písničce nikdo nespíval. Hlavní roli skvěle sehrály bubny a perkuse. Safri Duo stále vystupuje a stále ho tvoří dva dánští hudebníci, Uffe Severi a Morten Friis. V mládí studovali na Královské dánské hudební akademii a věnovali se klasické hudbě. Potom ale dostali nápad, že zkusí na bicí a perkuse hrát moderní taneční muziku. A zvuk, který díky tomu vznikl, si zamilovali kluby i rádia po celém světě.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů. A teď si možná říkáš, proč byla první písnička v angličtině a ve druhé se nespívalo vůbec? No, není to náhoda. Spousta dánských zpěváků zpívá anglicky, aby jejich písničkám rozuměli fanoušci po celém světě. Zpívat v dánštině totiž není úplně jednoduché. Dánština má spoustu zvláštních hlásek a mnoha cizincům připadá, jako by Dánové některá písmena a slova skoro až polikali. I proto patří dánština mezi jazyky, které se cizincům vyslovují opravdu těžko. No a já už jsem zvědavá, jak dánština bude znít tobě. Ve svém rodném jazyce nám právě teď zaspívá jedna z největších vycházejících hvězd současného dánského popu. Je tu Anika a její single Lives for Love.

0: Tak co říkáš na dánštinu? Ve Star parádě věnované těm největším hitům z dánského království. Nám ji právě teď svým zpěvem představila jedna z největších hvězd generace Z. Anika, která si skládá vlastní písničky už od dětství a umí jimi poutavě odvyprávět i náročné příběhy. Možná si teď říkáš, že dánština zní fakt trochu nezvykle, ale skrývá i spoustu zajímavých slov. Třeba určitě znáš slovo hygge. To je jeden z nejznámějších dánských výrazů a znamená něco jako pohodu, útulnou atmosféru a příjemné chvíle s lidmi, které má člověk rád. Může to být třeba večer s rodinou, zachumlání do teplé deky, svíčky, dobré jídlo nebo chvíle, kdy se prostě cítíš dobře. A víš, že i název nejslavnější dánské hračky má původ v dánštině? Lego vzniklo ze slov leg god, což znamená hraj si dobře. No a ještě ti na cestu přidám dva dánské pozdravy. Dobrý den se píše god dag, ale čte se to godá. A místo ahoj řekni hej.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už můžeme v rámci naší hudební expedice Sever směle vykročit dál za dalšími legendami dánského království. Dánské duo Junior Senior přišlo v roce 2002 s hitem Move Your Feet. Už samotný název znamená pohni nohama a to je vlastně přesně návod na to, co máš při poslechu téhle písničky udělat. A než si najdeš dostatek místa na tanec, tak ti ještě řeknu, že u této hitovky skvěle zafungoval její videoklip. Místo skutečných postav v něm uvidíš barevné pixelové postavičky, které tancují v retrosvětě připomínajícím videohry z minulosti. Takže se připrav, hrajem!

0: Tak co, taky ti dánská dvojice Junior Senior v songu Move Your Feet rozhýbala nohy, stejně jako mě? Junior Senior tvořili dva dánští hudebníci, Jesper Mortensen a Jeppe Larsen. Jejich hudba spojovala pop, disco, funk a pořádnou dávku legrace. I když spolu už dnes nevystupují, Move Your Feet zůstává jejich nejslavnější písničkou, která se od roku 2002 objevila ve spoustě filmech, reklamách a určitě ji znáš i z internetu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my v rámci naší hudební expedice Sever vesele frčíme dál. A teď se připrav na pořádný šok, který tě donutí přehodnotit svoje dosavadní představy o tom, jak má znít dánská muzika. Znáš tuhle písničku?
2: Star.

Hitovka Saša jede od dvojice Těžkej pokundr je veselou českou předělávkou slavného letního hitu Sunshine Reggae, který se k nám nedostal ani z Ameriky, ani ze sluné Jamajky, která je kolébkou hudebního stylu reggae. Sunshine Reggae v roce 1983 složila dánská dvojice Laid Back a jejich pohodová hitovka dokazuje, že i ze studeného severu může přijít song, který zní jako letní dovolená u moře.

0: Tak co, překvapilo tě, že tahle pohodová letní písnička nevznikla na Jamajce, ale v Dánsku? Laidback ukázali, že k vytvoření prázdninové nálady nepotřebuješ palmy ani tropické pláže. Stačí dobrá melodie, klid a pořádná dávka hygge, tedy dánské pohody.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A v Dánsku zůstáváme i dál. Tentokrát ale zamíříme k písničce, která je mnohem osobnější. Je o vzpomínkách na dětství, rodinu a o tom, jak se člověk postupně mění. Skupina Lucas Graham se proslavila po celém světě díky hitu Seven Years. Písnička vyšla v roce 2015 a vypráví příběh zpěváka Lucase, od malého kluka až po dospělého člověka, který přemýšlí o budoucnosti a o tom, jaký jednou bude táta. Lucas vyrůstal v hlavním městě Dánska, kterým je... No jasně, že Kodáň! Konkrétně vyrůstal ve čtvrti Kristiania. Najdeš tam barevné domy, pouliční umění, hudebníky, malé dílny a spoustu kreativních lidí. Právě tahle svobodná a umělecká atmosféra Lucase od malička obklopovala. Už jako malý zpíval v kostelním sboru a později začal psát vlastní písničky. Hit Seven Years měl obrovský světový úspěch. Dostal se mezi nejhranější písničky v mnoha zemích a dokonce získal i několik nominací na hudební ceny Grammy. Dostane i tebe.

0: Jak se ti líbil jeden z nejúspěšnějších dánských singlů Seven Years, za kterým stojí skupina Lucas Graham? Parádní, co? Zajímavé je ale i to, jak se tato skupina pojmenovala. Zpěvák Lucas Forkhammer si název Graham vypůjčil od svého tatínka, který měl irské kořeny. A co ty? Už tušíš, jaké jméno by mohla mít tvoje vlastní hudební skupina? Právě teď se totiž přesouváme k dánské dětské hudební scéně.
1: Starbaráda s Klárou Novákovou.
0: Stejně jako u nás, i v Dánsku existují soutěže, kde děti mohou ukázat svůj talent. Jedna z těch nejznámějších má zkratku MGP, tedy dětské Melody Grand Prix. V této soutěži vystupují mladí zpěváci a zpěvačky, kteří zpívají vlastní písničky a snaží se zaujmout diváky. Soutěž vznikla už v roce 2000 a za tu dobu pomohla objevit spoustu nových talentů. Jedním z nich je i zpěvačka Anika, která nám už v dnešní Starparádě zpívala písničku v dánštině. Anika se v roce 2017 jako 12letá zúčastnila dánského MGP Junior. Dnes patří mezi nejzajímavější mladé hudební talenty v Dánsku a její písničky poslouchají tisíce fanoušků. A z dánského MGP pochází i následující hitovka Lust Till A Hop. Zpívá ji skupina Tempo, kterou tvoří čtyři kamarádi Felix, Bastian, Noah a Jaden. Kluci měli v soutěži MGP 2025 za úkol dostat celé publikum do pohybu. A jejich písnička jasně ukazuje, že se jim to povedlo. List Till A Hop v překladu znamená něco jako chuť skákat. A tu v následujících vteřinách určitě dostaneš.

Tak co, rozhýbali tě čtyři kámoši z dánské dětské skupiny Tempo, Felix, Bastian, Noah a Jaden. No tak paráda. Dnes už jsme stihli poznat spoustu podob dánské muziky. Od bláznivé Barbie Girl přes taneční rytmy Safri Duo až po mladé talenty ze soutěže Melody Grand Prix. No a teď? Teď už na nás čeká nejenom další moře hitů, ale i skutečné moře a za chvíli i oceán. Naloďte se se mnou na luxusní hudební jachtu. Odplouváme totiž za další hvězdou světového formátu. Jak už ode mě víš, Dánsko má přes 400 ostrovů a ve svém rodném městě Odense na dánském ostrově Fyn na nás už čeká zpěvačka Karen Marie Ågård Orsted Andersen, kterou ale celý svět zná pod kratším názvem M, které se píše jako velké M a přeškrtnuté O a v dánštině znamená mladá dívka nebo mladá žena. M patří mezi nejvýraznější dánské hudebnice současnosti. Její nezaměnitelný hlas uslyšíš v obrovském světovém hitu Lean On, který vznikl společně s americkou skupinou Major Lazer a producentem DJem Snakem. V roce 2015 tahle písnička ovládla rádia, taneční parkety i internet. A opět ukázala, že z Dánska mohou vyplout hity, které zná celý svět.

zaujala tě dánská zpěvačka Me a její světový hit Lean On? Tak to mám radost. A naše hudební jachta ve své plavbě zdaleka nekončí. Od Judského poloostrova a dánských ostrovů pokračujeme dál za dalšími poklady dánského království. A bude to pořádná dálka. Čeká nás Severní moře, Atlantický oceán a úplně jiná krajina. A co bude naše další zastávka? Největší ostrov světa, Grónsko. I to patří k dánskému království, není ale běžnou součástí Dánska. Má totiž vlastní vládu a samo rozhoduje o spoustě věcí, například o školství nebo zdravotnictví. Proto se o Grónsku mluví jako o autonomní oblasti. Dánsko se pak stará hlavně o některé společné záležitosti, třeba o obranu nebo zahraniční vztahy. Největší ostrov světa Grónsko je dokonce větší než Mexiko. Najdeš ho u pobřeží Severní Ameriky, daleko na severu mezi Atlantickým a Severním ledovým oceánem. Většinu jeho povrchu pokrývá led, ale žijí tam lidé, kterých je jen okolo 56 tisíc. Mají svoji vlastní kulturu, tradice a samozřejmě i hudbu. A právě z Grónska pochází skupina se sympatickým názvem. Říkají si Nanuk. Tušíš, co to slovo znamená? Za A ledovou pochoutku na špejli, tedy Nanuk, nebo za B je to lední medvěd, a nebo za C led. A správná odpověď je za B. Nanuk je lední medvěd. Toto slovo pochází z inuitských jazyků a skvěle se hodí ke skupině, která ve svých písních často zachycuje atmosféru dalekého severu. Zpívají v grónštině, jazyce, kterým mluví místní obyvatelé, a právě jejich píseň Sekinita Kingorpatit, což v překladu znamená něco jako naše slunce na tebe svítí. I když kolem sebe mají členové kapely, hlavně ledovou krajinu a drsnou arktickou přírodu. Tak se pořádně zachumlej, protože naše loď právě připlouvá k ledovému pobřeží Grónska.

0: Naše slunce na tebe svítí. Tak si z grónštiny můžeme přeložit název písničky Sekinita Kingorpatit od grónské skupiny Nanuk. A by the way, víš, jak se v grónštině řekne ahoj? Je to alů. A když chceš někomu poděkovat, řekneš kujának. Takže kujának Nanuk za malou hudební návštěvu největšího ostrova světa. A než vyplujeme dál, tak si pojď ještě zkusit vybavit, která zvířata v Grónsku žijí. Na pevnině můžeš potkat třeba lišku polární, soba nebo obrovského pižmoně severního, který vypadá trochu jako bizon. Pokud budeš mít opravdu velké štěstí, možná zahlédneš i Nanuka, takže ledního medvěda. V moři kolem ostrova plavou velryby a tuleni a já jsem fakt zvědavá, jestli nějakého nepotkáme, protože naše loď pluje dál přes severní Atlantik a v dálce před námi už vidím další oblast, která patří k Dánskému království. Naše expedice sever připlouvá k Faerským ostrovům.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď si zkus tipnout, kolik je Faerských ostrovů. Za A 8, za B 13 nebo za C 18. A správná odpověď je za C. Faerské ostrovy tvoří 18 ostrovů. Najdeš tam vysoké útesy, zelené hory, spoustu mořských ptáků a přírodu, která vypadá skoro jako z pohádky. Jen bacha, počasí se tu dokáže změnit během pár minut. Chvíli svítí slunce a za chvíli se ostrovy zahalí do mlhy. A právě z tohoto tajemného místa pochází zpěvačka Ivor. Její hlas zní, jako by v sobě ukrýval staré severské příběhy. Zpívá ve faerštině, jazyce obyvatel těchto ostrovů. A její hudba je silně spojená s místní přírodou a tradicemi. Tak se zaposlouchej. Naše loď právě vplouvá mezi zelené útesy Faerských ostrovů.

0: Vždycky máš pocit, že jsi uprostřed mlhy a stojíš na vysokých útesech Faerských ostrovů. Přesně takovou atmosféru umí zpěvačka Ivor svou hudbou vykouzlit. Zaujal tě i tajemný název písničky? Trellabundin znamená něco jako očarovaná nebo zakletá. Slovo trell totiž ve faerské tradici označuje trola, bytost ze starých severských pověstí, která žije v horách a umí čarovat. A přesně takový pocit tahle skladba vytváří, jako bychom se na chvíli ocitli ve staré severské legendě mezi horami, mořem a tajemnou přírodou. A stejně jako před chvílí v Grónsku, i teď pro tebe mám pár faerských slovíček. Ahoj se řekne halo a když chceš někomu poděkovat, tak řekneš tak fairy. Takže tak fairy Ivor za krásnou hudební zastávku na Faerských ostrovech.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my odplouváme, opouštíme zelené útesy, necháváme za sebou severní Atlantik i staré legendy a míříme zpátky do Evropy, do současného Dánska, kde nás už vyhlíží mladá generace dánských hudebníků. Právě ta dokazuje, že dánská hudba není jen o světových hitech, ale i o písních v rodném jazyce a o příbězích mladých. Jednou z nejzajímavějších mladých dánských kapel je Afaka. Tvoří kamarádi, kteří spolu začali hrát už během dospívání. Jejich písničky jsou jiné než velké taneční hity, které jsme dnes slyšeli.

0: Jak se ti líbil návrat do současného Dánska s kapelou Afaka? Tahle mladá dánská skupina jasně ukazuje, že hudba z Dánska nemusí být jen roztančená a v angličtině. Dánské písně klidně mohou být jemné a zamyšlené a právě proto si získat srdce i za hranicemi dánského království.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A já se dívám na hodinky a nestačím se divit, jak nám ten čas neskutečně utíká. Před námi jsou poslední dva dánské hity. Tak pojďme naší hudební expedici Sever zase trošku roztancovat, ať mi tu nezmrznete. Víš, že za moderním zvukem dánské hudby často stojí i lidé, kteří na pódiu vůbec nejsou vidět? Jedním z nich je dánský producent Rune Rask. Ten pochází z Kodaně a patří mezi nejvýraznější hudební tvůrce v Dánsku. Pomáhá zpěvákům a zpěvačkám vytvářet jejich osobitý zvuk a podílel se na celé řadě úspěšných nahrávek. A my si právě teď pustíme jeho spolupráci s dánskou zpěvačkou Medinou. Možná ti překvapí, že tahle písnička nezní úplně jako typický severský pop. V melodii a rytmu totiž uslyšíš i vlivy hudby z jiných částí světa, třeba z Blízkého východu. Právě takhle ozdobné melodie a rytmy dodávají písničce trochu tajemnou, exotickou, orientální atmosféru. A teď už si užij jejich společný hit Ale mine veninder, což v překladu znamená Všechny moje kamarádky.

0: Tak co, roztančila tě Medina a její spolupráce s producentem Runé Raskem? Doufám, že ano. A já se právě dívám na naši mapu hudební expedice Sever a zjišťuji, že jsme toho dneska stihli opravdu hodně. Projeli jsme Dánsko od Judského poloostrova přes ostrovy, zastavili jsme se v Grónsku i na Faerských ostrovech a slyšeli jsme písničky v několika různých severských jazycích. Soutěž. Ale ještě než s naší hudební jachtou doplujeme do cíle, mám pro tebe důležitou otázku. Co říkáš na můj výběr 13 hitů z Dánského království? Už víš, která písnička se ti líbí nejvíc a proč? Napiš mě a hudebnímu dramaturgovi Davidu Janečkovi svůj názor na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Děsně moc nás to zajímá, který hit je podle tebe ten úplně nejlepší. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star Parády věnovaném hudební expedici Sever. A o co hrajeme? Připravili jsme pro vás 7 balíčků plných merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Více informací, pravidla soutěže a seznam všech hitů najdeš v článcích ke Star Parádě na webu radiojunior.cz, kde už teď můžeš soutěžit i s 13 hitů z Norska a Finska.
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
0: Náš hudební výlet po Dánském království už finišuje, ale ještě než vyhodíme kotvu, čeká nás jeden krásný hudební příběh, který jasně ukazuje, že i malá země jako Dánsko dokáže spojit hudební světy vzdálené tisíce kilometrů. Mladý dánský zpěvák Christopher spojil síly s jihokorejskou zpěvačkou Chungha. Společně natočili píseň When I Get Old, až ze stárnu, která je krásným zamyšlením nad tím, co je v životě opravdu důležité. Je o lásce, vzpomínkách a o tom, že jednou nechceme vzpomínat jen na úspěchy, ale hlavně na chvíle strávené s lidmi, které máme rádi. A to jste pro mě vy, milí posluchači. Tak už teď se na vás těším v dalším dílu naší hudební expedice Sever. A teď už je tu opravdu poslední hit dnešní Star Parády. Tohle je dánský zpěvák Christopher a jihokorejská zpěvačka Chungha. When I Get Old.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.
2: Lichožroutné ségry

0: stiha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
2: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
2: Nebo je?
0: Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky. Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2. Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. 30 měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si? Každou ponožku má jinou.
2: A to je tím, že je sám. Nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil.
0: Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo? Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Haha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel. Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
3: Vítám, pane, ponožky mám.
0: Vstoupil mu do snění známý hlas. patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
2: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
3: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
0: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
2: Zítra mám pohřeb, řekl.
0: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
2: Ale ne svůj,
0: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
2: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
0: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně:
2: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje. Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hihlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný.
2: Lichožrouti nemají vlastní obydlí. Vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma.
0: To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám a lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu.
2: Budeme si hrát na hasiče.
0: Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hilík se pokoušel své rozhýbené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
4: Prima nápad, tak já udělám oheň.
0: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hihlík mrštně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezi tím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hihlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu. Hoří, hoří. Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot a šplouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelně na dlaždičkách stála kaluš vody, že by nacákal, když se ráno sprchoval. Ne, to určitě ne, ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnělo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval. Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamor junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
4: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
0: Tulamor junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra, řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
2: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamor junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
4: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
2: Chytíme mu palec do pastičky.
0: Drželi pastičku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
2: Ne,
0: vyjekl Hihlík a skočil po pastičce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale
2: cvak! Pastička se zacvakla.
0: Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
2: V přiúplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal. Ty nejsi myš?
3: Já jsem Hihlík.
2: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
3: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž Lichožrout a Hihlík je moje jméno.
2: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
3: Taky si myslím, přitakal smutně Lichožrout.
2: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s Gidečkem spořádáme.
2: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
3: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
0: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
2: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
0: Pero vyskočilo, i Hihlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne.
3: A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme,
0: řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
2: Cože? Ty tady u mě bydlíš?
0: Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
3: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
0: Vychrlil ze sebe Hihlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
2: Hele ty, Hihlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým Lichožroutem. Rozumíš?
0: Zívil pan Vavřinec a překryl si hlavu peřinou. Hihlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku. Lichožrout mé ségry Božky.

0: vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz.
3: Tak už jede metronom, tak se připravte a jedeme.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Byl jednou jeden ševcovský tovaryš jménem Dratvička. Byl chudobný, tuze chudobný. Celým jeho měním byl nuzný oděv, rozedrané střevíce, mošna a v ní skýva chleba. Chodil ode vsi ke vsi a spravoval staré boty. Jednou šel Dratvička přes hluboký les a uviděl pod borovicí rozmetané mraveniště. Chudáci mravenci pobíhali sem a tam, po jednom přinášeli zrníčka písku a borové jehličí a znovu mraveniště stavěli. Dratvičkovi se jí zželelo. Sňal z hlavy čapku a schrnul, jak jen mohlo, rozmetané mraveniště čapkou na jednu hromadu. Tu vystoupila na vršíček mraveniště mravenčí královna a řekla: děkujeme ti, dobrý člověče. Kdybys nás někdy potřeboval, přijdeme ti na pomoc. Tovaryš se usmál. V čem by mu mohli mravenečkové pomoci? Poklonil se jim však a šel dále. Málo nemálo dní uběhlo. Dratvička opět šel hvozdem zeleným, hvozdem šumícím a opět spatřil velkou křivdu. V dutině staré borovice měly úl divoké včely a ten úl někdo spustošil. Po zemi leželi plást ve vosku, se stromu stékal med. Dratvička začal včelám pomáhat. Vynesl plástve na strom a vložil je do dutiny. Otvor oblepil voskem a zadržel stékající med. Na okraj úlu vyšla včelí královna a pravila: děkujeme ti, dobrý člověče. Kdybys nás někdy potřeboval, přijdeme ti pomoci. Tovaryš se opět jen usmál, poklonil se včelám a šel dále. Málo nemálo dní uběhlo. Jednou šel Dratvička potáhlé hrázy mezi velkými rybníky. Na rybnících plavaly divoké kachny. Když uviděli Dratvičku, hlasitě zakvákali a skryli se v rákosí. Věděli, že po hrázi chodívají lovci, míří na kachny a střílej po nich z luku bystrými střelami. Tovaryš se na hrázi zastavil a zvolal: nebojte se, kachničky, nechci po vás střílet. Chci se potěšit vaší krásou. Nechci vás zabíjet, chci vás pohostit chlebem. A začal lámat chléb a házet jej do vody. Kačeny vypluli z rákosí, vylovili z vody všechny drobky a náramně se takové dobrotě podivovali, neboť chleba ještě nikdy nejedli. Tu pravý nejstarší kačer, krasavec s modrými zrcátky na křílech: děkujeme ti, dobrý člověče, že jsi nás nepřišel zabíjet, ale že jsi nás pohostit přišel. Kdybys nás někdy potřeboval, přijdeme ti na pomoc. Dratvička se usmál a pomyslil si: jak pak vy mě můžete pomoci? Svršek za mě nepřišijete, podpatek za mě nepřibijete. Poklonil se však kachničkám a šel dále. Šel, až došel do země, kde stál hrad a u toho hradu věž a v té věži byla uvězněná pana, kterou střežila zlá čarodějnice. Pod hradem stáli lidé a takto spolu rozmlouvali. Kdo by se s panou oženil, ten by ji vysvobodil z moci čarodějnice. Ale oženit se s ní může jen ten, kdo vykoná dvě práce a uhodne hádanku. Není lehké nalézt takového člověka? Tu jsem, já sám se o to pokusím, povídal Dratvička. Pozor na jazyk, nemoudrý člověče, omrzel tě život. Čarodějnice každému, kdo se o uvězněnou panu bez úspěchu pokusí, hlavu utrhne. Dratvička si však vede svou. Ale já bych se přece o to pokusil. Větší páni se o to pokoušeli, přijížděli rytíři, královicové a knížata. Nikomu se nepodařilo vykonat ony práce a uhodnout hádanku. Čarodějnice nikoho neušetřila, všem hlavu utrhla. Ale Dratvička nechce ustoupit. Já půjdu a zkusím to. A milý švec zabušil na hradní bránu. Čarodějnice hned vyšla ven a ptala se. Proč pak bušíš? Proč sem jdeš? Proč mě rušíš? Co tu chceš? Chci se oženit s panou uvězněnou ve věži. Vykonáš-li vzácný hostí pro panu dvě maličkosti a pak, jak snad víš, hádanku rozřešíš, oženíš se s ní. Inu, pokusím se, řekl Dratvička. Čarodějnice ho tedy vpustila do hradu a dovedla do komnaty, která se zavírala na sedmery dveře a měla v okně železnou mříž. Tam řekla, písek s mákem pomíchaný přebrat musí ženich pany, ale to ti povídám, kdybys neskončil své dílo dřív, než by se rozednilo, potom právu průchod dám. Potom tobě vzácný hosti srazím hlavou bez milosti. Čarodějnice odešla a za sedmero dveří komnaty ševce uvěznila. Dratvička sedí, úzko je mu a myslí si, tak velikánský pytel mám přebrat, písek zvlášť, mák zvlášť. No to je práce na rok, od jara do jara a čarodějnice mi rozkáže, abych to udělal do svítání. Ej, zlé je s tebou, Dratvičko, zlé. V tom, co to slyší, za oknem pozdě něco škrábe. Šramot se blíží k oknu, blíží. Železnou mříží začínají lézt do komnaty mravenci. Tisíce a tisíce jich je, veliké množství. Dratvička seskočil a vysypal mák s pískem z pytle na podlahu. A mravenci se tak pustili do práce, tak běhali, tak jeden druhého popoháněli a tak nosili zrníčka, mák vpravo, písek vlevo, že do půlnoci vše cinko přebrali. Zas to zaškrábalo později. Mravenci prolezli mříží a vrátili se do lesa. Dratvička se zaradoval, smotal prázdný pytel, dal si jej pod hlavu a pěkně usnul. Sotva začínalo svítat, čarodějnice otevřela sedmero dveří a již se těšila, že i tomuto ženichovi hlavu utrhne. Vstupuje a co vidí? Mák na jedné hromádce, písek na druhé, tovaryš sedí na zemi a hlavu opřenou o smotaný pytel právě se probouzí. Čarodějnice byla tuze překvapena. Nedala to však na sobě znát a řekla. Šla panenka na rybníček, ztratila tam zlatý klíček. ztratila jej při koupání. Má-li pana být tvou paní, přines klíč, jenž v tůni leží, dokud den se nerozšeří. Ale to ti povídám, kdybys neskončil své dílo dřív, než by se rozednilo, potom právu průchod dám. Potom tobě vzácný hosti srazím hlavu bez milosti. Dratvička šel k rybníkům. Zastavil se na hrázi a zadumal se. Zarmoutil hlubokým zármutkem. Jak může najít ten klíček, což ví, kde jej pana ztratila, v kterém rybníku se koupala, což ví, jaké bezedné hlubiny skrývá voda, což ví, jaké zrádné víry číhají ve vodě. Stojí, dumá, láme si hlavu. A kde se vzal, to se vzal, vyplul z rákosí kačer a ptá se. Co potřebuješ, příteli náš, člověče dobrý? Mám najít zlatý klíček, který pana ztratila při koupání. Nenajdu-li klíček do svítání, utrhne mi čarodějnice hlavu. Nestarej se, dobrý člověče. Všechny divoké kachny se začnou potápět, všechny rybky začnou hledat, a klíček ti přineseme. Rákosí zašelestilo, divoké kachny vypluly na rybník. Voda se zavlnila, rybky se ponořily do hlubin a málo nemálo času uplynulo a rybka našla na dně klíček. Když jej nalezla, odevzdala jej kachničce, kachnička jej dala kačerovi a kačer jej vynesl na břeh. Netrap se již, dobrý člověče, našli jsme zlatý klíček. Dratvička klíček vzal, pěkně poděkoval kačerovi a pospíchal k čarodějnici. Čarodějnice byla zase tuze překvapena, nedala to však na sobě znát a řekla: zlatý klíček, zlatá brána, kdo z nás dvou se dočká rána? A přikázala dratvičkovi, aby ji následoval. Vystoupili po 777 schodech a stanuli na vrcholu věže. Čarodějnice otevřela zlatým klíčem zlatou bránu. Vešli do komnaty. A v té komnatě sedělo na lavici 9 panen. Všechny měly na sobě stejná roucha a všechny měly hlavu zahalenou plátěnou rouškou. A čarodějnice pravila: pospěš, pospěš, čas již letí. Máš podstoupit zkoušku třetí a rozhodnout o svém bytí, zemřít neb se oženití. Prosvítá den nad Dálavou, zvol si rychle panu pravou, ale to ti povídám, kdybys neskončil své dílo dřív, než by se rozedilo, potom právu průchod dám. Potom tobě vzácný hosti srazím hlavu bez milosti. Dratvička si prohlíží pany, prohlíží, která z nich je ta pravá, která z nich je asi ta vězněná pana. Jsou však všechny stejné jako ty bílé husky na louce. Jak to poznat? Jak to jen uhodnout? Tovariš si myslí: ach, teď už jistě živý nevyváznu. V tom však vletěli otevřeným oknem zlaté včelky a obletěli komnatu. Pak se zastavili nad panou, která byla v řadě poslední, a utkvěly ve vzduchu nad její hlavou jako zlatá bzučící korunka. To je ona, zvolal Dratvička a rozběhl se k poslední paně. Pana rychle vstala, odhodila roušku a objala tovaryše. Ach, ty můj nejmilejší, vysvobodil si mě z moci čarodějnice, stanu se tvojí ženou. Když to čarodějnice uviděla, proměnila se v černého havrana, zatřepetala křídly a uletěla oknem do širého světa. Víckrát jí nikdo okem nespatřil. Pak Dratvička a krásná pana z věže hned slavili hlučnou svatbu a nastěhovali se do hradu čarodějnice. Žijí tam šťastně dodnes.
0: Posloucháte Pohádkové poklady.

Byl jeden sedlák a měl 12 synů. Ale toho nejmladšího nikdy nenazvali bratrem. Vydalo se jednou všech 12 do služby a přišli k jednomu králi. Slavný, nejjasnější králi, mohl byste nás přijmout do služby? No proč ne, povídá král, jenom pořádně služte. Sloužili tam rok. A když skončili rok služby, ptá se ten král. No, co žádáte za svou službu? Slavný, nejjasnější králi, dejte každému z nás po jednom volu. Dobrá, povídá král, tamhle je stádo, vyberte si, kteří se vám budou líbit. Chasnici šli ke stádu, vybrali si 12 pěkných volů a vrátili se domů. Za nějaký čas se zase všech 12 vydalo do služby a přišli k témuž králi. Slavný, nejjasnější králi, mohl byste nás zase přijmout do služby? No proč ne, povídá král, jen řádně služte. Sloužili zase rok a po roce se jich ptá ten král, no, co žádáte za službu? Slavný, nejjasnější králi, dejte nám po jednom koně. Dobře, povídá král, tamhle je stádo, vyberte si, kteří se vám budou líbit. Chasnici šli ke stádu a 11 si vybralo ty nejlepší koně. Ale ten 12. nejmladší jen chodil mezi těmi koňmi, silného se bál zít, aby ho nezhodil, a slabého, že ho neunese. Nechal stádo stádem, odešel bez koně. A jak tak jde, pásl se jeden koníček na močálu a ten koníček mu řekl, Janko, vezmi si mne, budu ti užitečný. Až přijdeme k tomu králi, budou ti dávat nejkrásnější sedlo, ale ty neber, žádej si jen to, co leží už 7 let na půdě. A tak se jí stalo. Král huboval, cože si to vybral, a on jiné nechtěl. Tak potom nařídil, aby mu je vyčistili a namazali. Když jeli za město, byli bratři 5 mil před nimi. Zeptal se ten tátošík, Janko, jak pojedeme, jako slunce nebo jako vítr? Tak, koníčku, aby se ani tobě, ani mně nic nestalo. Koníček se jednou otřásl. A Janko byl doma dříve než jeho bratři. Bratři přijedou a Janko si sedí u pece. Hleďte ho, diví se, ten už je tady, který čertě přines dřív domů. Co pořád proti mě máte? Já si jedu pomaličku po chodničku a vy, kdo ví, po jakých záletech? A ti na něho, mlč ty hlupáku. Janko mlčel, bál se už slovo promluvit. Otec právě nebyl doma. A když přišel, chválil ty starší za jejich krásné koně, ale Janka vyhuboval za toho jeho hubeného prašivce. Druhý den řekli otci, oče, už jsme si dost vysloužili a teď se oženíme. A protože jsme všichni synové jednoho otce, najděte nám dcery jedné matky. Nejstarší osedlal svého koně, otec na něho nasedl a jel hledat ty nevěsty. A jak tak jede, vidí jednu starou babu, jak oře se 6 koňmi. Ptá se jí, jestli neví o matce s 12 dcerami. Ona mu řekla, aby jen šel v tom a v tom domě, že je najde. A to ona, stará strýga, měla 12 dcer. Zapráskala nad koní karbáčem a hned byla doma. A když otec do toho domu přišel, pěkně ho přijala a on žádal, aby mu ukázala ty pany.
Bosorka hned běžela do konírny, vzala karabát za dveřmi a jak koně řadou pošvihala, stálo tu hned 12 děvčat. Penu, křičí stará, přišli pro vás starosvati. A oni šli do světnice, jedna za druhou, od nejstarší po nejmladší. Otci se dívčiny zamlouvali a tak se hned smluvili, kdy mají přijet na svatbu. Stanovený den osedlali 12 koní a jeli si pro nevěsty. Když přijeli k svatebnímu domu, řekl tátoš Jankovi, budou tě usazovat do prostředka, ale ty se posaď na krajíček. Vymluv se, že jsi nejmladší bratr a že musíš být blízko koní. A až zabouchám, vyjdi ven. Budou tě nutit, abys vypil první pohár. A ty ten pohár vezmi a vylij pod stůl. Promění se ti v skleničku a ty tu skleničku schovej rychle do kapsy. Janko šel do světnice a všecko tak udělal a skleničku měl v kapse. Zabouchá tátošík, Janko vyjde ven, povídá tátošík Jankovi. Budou vám nabízet polévku, ale ty první lžíci vylí pod stůl. Promění se ti v drhlen. Ty ten drhlen vezmi a schovej do kapsy. Janko šel do světnice a všechno tak udělal. Už i drhlen měl v kapse. Zabouchá tátošik, vyjde Janko ven. Povídá tátošik Jankovi. Předloží vám na stůl pečení. Ty ale první kousek i s vidličkou hoď pod stůl. Promění se ti v hřeben. Baba bude něco tušit a sehne se, že ti tu vidličku podá. Ale ty si pospěš a schovej ten hřeben do kapsy. A potom už směle jes. Janko šel do světnice a všecko tak udělal. Hřeben měl v kapse a teď se z chuti najedl. Když se najedli, uložili se k spánku. Každý do své postele a ty panenky taky, každá do své. A za chvíli si lehla i stará bosorka. Zabouchá tátošík, Janko vyjde ven. Povídá tátošík Jankovi. Přendej bratry tam, co spí pany, a pany tam, kde leží bratři. Ale nezmil se a sám si taky lehni jinam. Sotva je přeložil a také sám změnil místo, přišla bosorka s mečem a rovnou k posteli. Zakroutila vlasy okolo ruky a zutínala hlavy všem 12 panám. Myslila, že to jsou ti mládenci. A pak odešla spat. Zabouchá tátošik, vyjde Janko ven a povídá tátošik Jankovi. Zbuď bratry, ať osedlají koně a jedou napřed. A ty počkáš a zavřeš dveře. Bratři vstali, osedlali koně a ujížděli napřed. A Janko zůstal, že zavře dveře. Dveře zavřel a tátošik se ozve. Nasede, Janko. A ať vidíš cestou, co vidíš, nezastavuj mě. On nasedl a když ujížděli pod oknem, zavolá. Babo, babo, stará babo, co jsi z dcery zabila, děkujeme za večeři. Bosorka se probudila ze sna, běží k dcerám a tu dcery mrtvé. Div steky nepukla. Sedla na lopatu a pustila se za nimi, ale ti byli daleko. No počkej, bručí baba, tak já vás dostanu. A odhodí zlatou podkovu. Hop, koníčku, zvolá Janko, tady leží zlatá podkova. Mám ji zdvihnout? A tátoš mu říká, no, když ji zvihneš, bude zlé. A když nezvihneš, ještě hůře. Janko skočil, podkovu zdvihl
ale zatímco se zabýval podkovou, bosorka je doháněla. Zlé je, Janko, zvolal tátoš, odhoď na zem hřeben. Janko pustil hřeben a proměnil se v hustý les. A nešli se bosorka lesem prodrala, zas ujeli hezký kus. No počkej, čak já tě dostanu, bručí baba, a odhodí zlaté pero. Hop, koníčku, zvolal Janko, tady leží zlaté pero, mohu je zdvihnout? A tátoš mu povídá, když je zdvihneš, bude zlé, a když nezdvihneš, ještě hůř. Janko seskočil a pero sebral. A v tom už je zas Ježi baba doháněla, až se koníkovi ocas připaloval, jaký šlehal plamen z hrdla. Zle je, Janko, zvolal tátoš, odhoď na zem drhlen. Janko drhlen odhodí, proměnil se v ostré trni. A nešli se Ježi baba trním prodrala, ujeli zas daleko. No počkej, však ty mi neujdeš, bručí baba, a zahodí zlatý vlas. Hop, koníčku, zvolá Janko, tady leží zlatý vlas, mohu ho zdvihnout? No, když ho zdvihneš, bude zlé, když nezdvihneš, bude hůře. Janko sebral zlatý vlas, trošku se tím pozdržel a zatím čarodejnice už jim byla v patách, už chytala koně za ocas. Zlé, Janko, zvolal tátoš, zahoď tu skleničku. Janko skleničku zahodil, stalo se z ní veliké moře. A přes moře za nimi bába nemohla, musela se vrátit s hanbou a oni přijeli šťastně domů. A Janko teď měl od bratří pokoj. Byli rádi, že je zachránil před smrtí a už mu nenadávali. A už byl pro všechny bratříčkem. Ale Jankovi bylo opravdu líto, že ho předtím nenazývali bratrem. Rozloučil se s otcem, osedlal si tátošíka a jel si hledat službu. A jak tak jedou, najednou se před nimi objevilo město. Janko povídá tátošík, vidíš to město? Tam bydlí král a ty se u něho přihlas do služby. A když tě přijme, pořádně pracuj. Pánovi nedělej škody a bude-li ti něco scházet, jen mi to pověs a já už ti pomohu. Když už přijížděl k městu, tátošik se zatřásl a hned z něho byl hubený koník, celý pazdeřím obrostlý, jako by ho byl 12 let, nikdo nečesal. Janko přišel ke králi, slavný nejasnější králi, můžete mě přijmout do služby? Proč ne, řekl král, právě mi tu jeden sluha schází. Dali mu opatrovat 12 koní a 13. tátošík stál v koutě. Ostatní sluhové, co tam byli, každý týden spálili funt svěc. A Janko nebral nic. A přece jeho koně byli nejlepší. Král se tomu velmi divil a ty druhé služby huboval, že tolik světla spálí a jejich koně, že jsou horší. Sluhy to mrzelo. Slavný nejasnější králi, my víme, proč Janko nepálí svíce. On vám má zlatou podkovu a tam mu dává světlo. Jak to král uslyšel, dal hned zavolat Janka. Ty, povídá, co to máš za podkovu? I hned ty sem přines, jinak tě dám bez soudu popravit. Janko šel do stáje, objel tátošíka okolo krku a pustil se do pláče. A tátošík na to, a co pak jsem ti to neříkal? Zdvihneš podkovu, bude zlé. Ale kdyby si byl nezdvihl, bylo by bývalo ještě hůře. Nepláč, Janko. Dej mu jí. Janko přinesl podkovu a myslel si, že bude mít pokoj. Ale král se ho zeptal. A kde jsi tu podkovu dostal? Tam a tam. Našel jsem ji na cestě. Král se dívá hned na sluhu, hned na podkovu a nakonec povídá, jestliže mi neseženeš toho koně, z kterého je tahle podkova, dám tě popravit. Ale když to dokážeš,
dostaneš mnoho peněz. Janko se vrátil do stáje a počal s pláčem vyprávět. No, jen se tolik netráp, však ono to nějak dopadne. Řekl mu na to tátoš. Jen mě pořádně nakrm a zítra se dáme na cestu. A sotva začínal svítat, už byli na cestě. Uháněli přes hory, uháněli přes doly. Už se dostali k domu Ježibabí a tu už byla noc. Táto se zastaví a povídá. Jsme na místě, Janko, a jdeme právě včas. Naše stará zrovna spí a toho koně má ve stáji. Vejdi potichu dovnitř a vytáhni pomalu klíče spod polštáře. Meč, který leží vedle ní, odhoď do kouta, stáj otevři a toho koně přiveď sem. Ale dej pozor a rychle se vrať. Janko udělal všecko na vlas tak. Klíče spod polštáře vytáhl, meč do kouta zahodil, stáj otevřel a tu ho zarazil blesk od toho zlatého koně. Odvázal ho a přivedl k tátošovi. Sedni si na mne, povídá tátoš, a koně si pevně drž. Janko sedl na tátoše a když letěli pod oknem, zavolal. Babo, stará babo, co si z dcery zabila, odvádíme ti zlatého koně. Ježibabe skočila, chce chytit meč, ale nemá ho tu. Zatímco hledala po všech koutech, přeletěly tři hory. A byli už u moře, když je Ježibabe spatřila. Zavolala. Janko, přijdeš ještě ke mně, přijdeš? Přijdu, přijdu, ale dej si lepší pozor na klíče. Ježibaba neměla vlády nad mořem. Musela se vrátit s hanbou a ti přivedli zlatého koně domů. Král měl z toho koně velikou radost a dal pro něho postavit zvláštní nádhernou stáj. Janka vychvaloval, ale že mu slíbil peníze a to se nemohlo rozpomenout. Janka mrzelo, že ho tak lehko odbili a chtěl to jít králi připomenout, ale táto řekl, ale dej pokoj a buď trpělivý. Jako předtím měl Janko i teď na starosti 12 koní. Tátoš 13. stál v koutě a ti ostatní sluhové po něm pásli, neboť ani teď si nebral svíce a jeho koně byly zase nejlepší. Král se tomu divil a ty ostatní sluhy huboval. Slavný nejjasnější králi, k čemu by mu byly svíce, když má zlaté pero? Jak to král uslyšel, dal zavolat Janka. Slyším, že má zlaté pero. I hned mi je sem dones, nebo tě dám bez soudu popravit. Janko šel do stáje. Zavěsil se táto šíkovi na šíji a dal se do velkého pláče. Táto šík na to, co pak jsem ti neříkal, jestli to pero zdvihneš, že bude zlé, ale kdyby si je byl nezdvihl, bylo by hůře bývalo. A nepláč, Janko, a dej mu je. Janko přinese zlaté pero. Král se díval hned na sluhu, hned na pero. Poslíš, povídá nakonec. Zlatého koně si mi přivedl. Ještě mi musíš sehnat kachnu, které to pero vypadlo. Když to dokážeš, dostaneš půl království. A když ne, dám tě popravit. Janko se vrátil do stáje a začal s pláčem vyprávět. No, jen se už tolik netráp, však ono to nějak dopadne. Táto šik na to. Jen je pořádně nakrm a zítra se vydáme na cestu. A sotva začínalo svítat, byli zas na cestě. Letěli přes hory, letěli přes doly, až se dostali k Ježibabinu domu. A to už byla noc. Jsme na místě, Janko, povídá tátoš. A přišli jsme právě včas. Naše stará zase spí. A ta kachna sedí v sousední světnici v zlaté kleci na 12 vejcích a každý den snáší jedno. Vejdi potichoučku dovnitř
Ale dej pozor, aby si starou nevzbudil, protože teď má klíče za pasem. Pomaličku je vytáhni, meč, co jí leží po boku, rozlámej a rozmetej po dvoře. Světnici otevři a kachnu se vším přines. Je tiše a brzy se vrať. Janko udělal všecko na vlas tak. Klíče zpoza pasu pomaličku vytáhl, meč přelámal a po dvoře rozmetal. Světnici otevřel, klícku s kachnou chytil a dones k tátošovi. Sedni si nám, nepovídá tátoš, a klec pevně drž. Janko sedl na tátoše a když letěli pod oknem, zavolal. Babo, babo, stará babo, co jsi z dcery zabila, unášíme ti zlatou kachničku. Joži baba skočila, chce chytit meč, ale nemá ho tu. Než sebrala po dvoře kusy z něho, než doběhla ke kováři a dala je svařit a sletovat, přeletěli patery hory. A když už byli u moře, uzřela je Ježí baba. Janko, přijedeš ke mně ještě, přijedeš? A přijedu, přijedu, ale dej si lepší pozor na klíče. Ježí baba neměla vlády nad mořem. Musela se vrátit s hambou a oni donesli zlatou kachnu. Král měl z kachny se zlatými vejci velikou radost a pověsil si s tou kleci na postel. Janko chválil, poplácával, ale že mu slíbil půl království, na to už zapomněl. Janko to ještě víc mrzelo, že mu jenom slibují a nic nedávají. Chtěl jít rovnou ke králi, ale tátošik okrotil a jen dej pokoj a buď trpělivý. A pořád měl Janku na starosti 12 koni, tátoš 13. stál v koutě. Ani ve stáji nesvítil svícemi a přece jeho koně byly zase nejlepší a ti druzí sluhové na něho zanevřeli. Slavný nejjasnější králi, čemu by mu byly svíce, když má zlatý vlas? Přišli se žalobou. A jak to král uslyšel, nedal zavolat Janka. Ty, co to máš za zlatý vlas? Ať už je tu, anebo tě dám rozštvrtit. Janko přinesl zlatý vlas. Král kouká, dívá se hned na sluhu, hned na vlas a nakonec praví. Hleď, už jsi mi přivedl zlatého koně, mám už i zlatou kachničku. Ještě mi musíš přinést tu, která tento vlas ztratila. A jestli to vykonáš, dám ti celé království, a ne-li, dám tě popravit. Janko se vrátil do stáje a začal s pláčem vykládat. No, teď už se proto netrap, povídá mu tátoš, však ono to už nějak bude. Jen je pořádně nakrm a zítra se vydáme na cestu. A sotva začínalo svítat, byli zas na cestě. Letěli přes hory, letěli přes doly, až se dostali k Ježí babinu domu. A byla tma, že jí mohl nožem krájet. Jsme na místě, Janko, povídá tátošik. A přicházíme právě včas. Naše stará zase spí a panu má v třetí světnici za sklem. Vejdeš potichoučku dovnitř, ale dostat klíče nebude lehké, neboť tentokrát je drží v zubech a kdyby se probudila, bylo by s námi zlé. Pomaličku, polehoučku jdi ty klíče ze zubů vytáhneš, meč rozlámeš na kusy a vyhodíš oknem. A pak otevřeš dveře světnice a tu se nic netrap. Zlatá pana s tebou ráda půjde, ale to ti povídám. Neopovaž se jí políbit, nebo bychom špatně dopadli. Jen tiše a brzy se vrať. Janko udělal všecko na vlas tak. Klíče ze zubů potichoučku vyňal, meč rozlámal, vyhodil oknem, pak šel otevřít třetí světnici a tu
Jako slunce zasvítila mu do očí zlatá pana. Pěkně se na něho usmívala. Hned k ní běžel a jen tak, že ji nepolíbil. Ale pak si přece vzpomněl na to, co mu říkal tátoši. I vzali za pravou ruku a přivedli k tátošovi. Jsi chlapík, Janko, povídá tátoš, a teď si na mě sedněte. Zlatá pana i Janko nasedli a když letěli pod oknem, zavolal Janko. Babo, babo, stará babo, unášíme ti zlatou panu. Ježibaba skočila, chce chytit meč, ale nemá ho tu. Než pozbírala ty kusy po ulici, než doběhla ke kováři a než to dala svařit a sletovat, přeletěly sedmery hory. A když už byli u moře, viděla je Ježibaba. Janko, přijdeš ještě ke mně, přijdeš, křičela za nimi. A on jí zpátky, nepřijdu už, babo, žij si už pro mne, za mne v pokoji. Jak to Ježibaba uslyšela, že už ní nepřijde, strašně proklínala a vsteky se rozlila na kolomas. Tátu s Jankem a se zlatou panou šťastně přiletěli domů. Král samou radosti neviděl, jestli sedí nebo stojí. A chtěl hned, aby si ho ta panenka vzala. Ta ale k tomu neměla pražádné chutí. A že prý si vezme jen toho, kdo ji vysvobodil. Tu krále v hněvu a ve zlosti napadlo, že dá Janka popravit. A hned skázal Jankovi, že tehda a tehda musí zemřít. Ale že mu nechává na vůli, aby si vybral smrt, jakou sám chce. Když Janko tu smutnou zprávu uslyšel, div se strachy neskácel. Ale tátošik se ozval z kouta. Počkej, my se poradíme. Požádej, aby dali vařit velký kotel mléka a v tom, aby tě uvařili. Ale vyprosi, aby mě k tobě přivedli, že se chceš ještě se mnou rozloučit. Druhý den si dal král zavolat Janka. No, povídá, už jsi rozmyslel a Janka mu na to. Když už je to tak, že musím umřít, uvařte mě v kotli mléka. Mléko v kotli se vařilo a Janko stál smutný u něho. Ach, povídá, jen o jedno vás ještě prosím, přivejte mi sem mého koníčka, abych se s ním naposled rozloučil. Přivejte mu ho, povídá král, a tátošik přišel. Když mléko už vřelo klokotem, měl Janko do něho skočit. Ale tátoš jedním dechem všecku horkost vtáhl do sebe, šuhaj skočil dovnitř a hned byl celý zlatý. Když to král viděl, dostal chuť taky se tak zkrášlit. Řekl mu, aby honem vyšel ven. Janko vyskočil ven a král skočil dovnitř. V tom tátoš jedním dechem všecku horkost do mléka zase vdechl. A král hned omdlel a uvařil se. Ta unesená kráska si vzala za muže Janka a lidé si ho zvolili za krále místo toho rozvařence. Od těch dob se měl dobře a s ním i jeho tátošík.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Od té doby, co začala v opuštěné Rocklyru

na památku. Bára se všem na potkání chlubí, jak rozvyklaný zoubek sama vytáhla a jak se těší, že brzy vyroste nový. Kam se hne, nosí sebou malé zrcátko, na kterém průběžně sleduje, jestli už se na uvolněném místě neobjevuje bílá tečka. Cesty jsou po vytrvalých deštích samá louže, v holínkách by se na kole jelo špatně a tak v neděli cestu do Rokle vynechají. Barča pomáhá taťkovi na zahradě s plevelem, když najednou kousek od nich spadne z nebe kámen, jen to hvízdne. Barčo, pod střechu! Zavelí tatínek, nasadí přilbu, co s ní jezdí na kole a s pohledem upřeným na nebe se jde podívat, co to bylo. Bára vykukuje spoza rohu. Taťka přebíhá z úkrytu do úkrytu, až se dostane ke kompostu, do kterého to spadlo. Chvíli se přehrabuje mezi zeleninovou natí, vaječnými skořápkami a drny, které tam navozil dopoledne, pak něco zvedne, zakroutí hlavou a hop a skok je u Barči pod střechou. Co to bylo, tati? Ptá se s očima navrch hlavy Bára. Takový zvláštní meteorit, říká zamyšleně taťka. Pak se říká kamenům, které padají z nebe. Ale ještě jsem nečetl o žádném, který by vypadal jako vrabec. A opravdu, v ruce drží nevelký kámen. Kdyby se mu při nárazu nezlomili zobák a křídlo, vypadal by úplně jako vrabec. Tu noc se Barče zdají ty nejdivočejší sny. Jede na kole a z nebe padají pěnkavy, síkory a drozdi a jak se zapichují do pole, mění se na kameny. Taťka odnese podivný meteorit v pondělí ráno do školy, prý do přírodopisného kabinetu a domů se vrátí ještě zamyšlenější. Představte si, hlásí hned mezi dveřmi, že kolegyně Mařáková našla na asfaltové cestě před domem něco podobného. Spadl tam z nebe kámen a rozpadl se nárazem na kusy. Když je pozbírala, sestavila z nich skoro kompletního kosa. Ředitel měl v kurníku kamennou slepici. Pokračuje vážně. Našla ji dneska ráno jeho žena, když sypala zrní. Nikdo neví, co to má znamenat. A to je důvod, proč se poradit s Pankrácem, myslí si Barča a zřejmě i taťka, který vyrazí do garáže tak rychle, že mu sotva stačí. Za chvíli už oba šlapou na kole, krokli jako o závod. Barču v kapse trochu tlačí zrcátko, které si vzala sebou, aby si mohla zkontrolovat, jak roste nový zub. Už z dálky vidí, že se i v Rokli něco děje. Na příjezdové cestě postávají Pankrác, Víla Voděnka i mládě ptáka Noha, jako by se jim do zahrady ani nechtělo. Jen co je mužík zmerčí, zvedne ruku jako dopravní policajt na křižovatce, na které přestaly fungovat semafory. Stát, zavelí. Tam dole není bezpečno. Nenašli jste snad někde tohle? A na dlaní jim ukazuje kámen, který vypadá stejně jako ten, co jim spadl do záhonu. Jen co tatínek vypoví, co se stalo a co říkal už doma, Voděnka zalomí rukama a Pankrác hořekuje. Musel se vylíhnout z toho černého vejce, co jsme si mysleli, že je ptačí. A já hlupák myslel, že tady pařátek bude mít kamaráda. O kom to mluvíte? Zajímá se taťka a dívá se z jednoho na druhého. O Baziliškovi, vysvětluje Víla. Ještě, že je v zahradě jezero, protože jestli ho včas nevyženeme, dokáže všechno, kromě vody, proměnit na poušť. A co ty kameny z nebe? Začíná natahovat Barča. To byly opravdičtí ptáčkové. Byly, potvrdí jí smutně Pankrác. Bazilišek zabíjí pohledem a všechno živé promění v kámen. Proto taky stojíme tady. Nevíme, jak se k němu bezpečně přiblížit. A on zatím zahradu mění na pískoviště. Skoro vykřikne Voděnka a ukazuje dolů. Má pravdu.

0: břehy jezera, ještě včera od vytrvalého deště podmáčené a plné tůněk, začínají vypadat jako mořské pláže. Vzduch se tetelí horkem a co ještě před chvílí bylo zelené, vadne a usychá před očima. Písek se sype po jezerních březích jako v přesýpacích hodinách a i když baziliška zatím okem nezahlédli, už je slyšet blížící se sýpavý dech. Zvědavá Barča pošilhává směrem, odkud se ozývá to divné syčení. Tolik se bojí a tolik by chtěla alespoň zahlédnout, jak takový netvor vypadá. Nenápadně popojde na okraj srázu nad roklí a najednou se to stane. Jindy pevná stráň se promění v písek a začne se i s ní nezadržitelně sunout dolů do zahrady. Tatínek natáhne ruku, ale je pozdě. Sesuv se zrychluje a Bára sjíždí dolů jako po skluzavce. Hlavně se na něj nesmíš podívat, ani koutečkem oka, volá Voděnka a jako po vlně sjíždí po písku za ní. Písková záplava zastavuje kousek od jezerního břehu. Mezi stromy už je vidět blížící se stín. Velké tělo šustí po písku a po zbytcích napadaného listí. Je slyšet zvláštní sykot, jako když pára uniká z hrnce nebo jako od hodně velkého hada. Barča naštěstí dopadne zády k němu. Hned je na všech čtyřech a hrabe se pískovou záplavou ven z rokle. Jenže pod rukama se jí všechno sype a tak klouže zase zpátky. Voděnka už je u ní, zakrývá si oči rukou a volá: neotáčej se, neotáčej se, je skoro tady. Báře z kapsy vypadne zrcátko a jak ho zvedá, slunce z něj vyloudí prasátko a vystřelí ho přes Barčino rameno někam až do hlouby rokle. Zvedni ho výš, honem ho zvedni, volá tatínek. Bára zrcátko zvedá až nad hlavu, v tom se bleskne a najednou je ticho. Páni, vydechne po chvíli Pankrác, tak tohle mě nenapadlo a přitom to bylo tak jednoduché. Kde je? Krčí se Barča, krčí se Voděnka a jedna jak druhá se bojí otočit. Přímo za vámi, směje se mužík a sjíždí k ním po písčité stráni. Podíval se do zrcátka a teď už se můžete přesvědčit sami. Opravdu, kousek od nich, napolo zabořený do písečného lože, trčí bazilišek. Napůl had a napůl kohout, od hlavy po péra na ocasu, celý z kamene. Dala jsi mu ochutnat vlastní medicíny, směje se Pankrác, a je od něj pokoj. Kdo by to řekl, že ani on vlastnímu pohledu neodolá? Všechno zás bude jako předtím, uvidíte. Jen bude chvíli trvat, než se zahrada znovu zazelená. Barča hrdě schovává zrcátko zpátky do kapsy. Zrcátko, které zastavilo baziliška. A úplně se zapomene podívat, jestli už náhodou není na cestě nový zoubek. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: V následující pohádce si trochu pohrajeme se jmény. Budeme v ní totiž pátrat po pánech z tajemného hradu Svícen, kteří se kdysi Bůh ví proč a Bůh ví jak ztratili. Abychom je našli, musíme každého z nich oslovit tím správným jménem. Podaří se nám to? Pohádku Hrad Svícen napsal Karel Šiktanc, režie v roce 2009 Ivona Žertová. Účinkují Lukáš Hlavica, Jan Vlasák, Jitka Ješková, Michal Zelenka a další.

0: Tak to je velká voda, panečku. Však se taky hrne. A tady někde by měl být přívoz. A tamhle.
1: Hej! K motříčku!
2: Motříčku je málo. Skoro žádný nejsou.
1: A vy mě, kmotra, na druhou stranu převezete?
2: Koukám na tu kytku bezu, jestli sklouzne po jezu. Možná, že tě nepřevezu, možná, že tě převezu.
1: To bych byl rád. Mluvíte jako kniha v samých veršičkách.
2: V knížkách listů jako v sadě, všecky pěkně pohromadě.
3: Je den jak čerstvě umytý, našňořený, načesaný. Akor tady u řeky. Jak by se na sebe věčně jen díval do zrcátka a sám sobě se líbil. A ti dva, převoznice a mládenec, před chvilkou si ještě cizí, smějí se na sebe a křičí na sebe jako hluší, asi nevědomky, ale i z radosti, že už se nemusí šeptat jako dřív za dlouhaté vojny. Voda si pod nimi šplouchá, pramička s nimi napříč řekou líně pluje. Ani netušit, že z dálky po špičkách začalo se krásti krajem první šaro.
2: Tak kam pak, panáčku? Koukám, do světa se ženeš, nožičku bolavou, že se ti chce.
1: Svatá pravda, teta. Běhal jsem jako vítr, teď jsem šmajda. Mladej, věčně chromej, Janek Kulhánek.
2: Noci teplý, rána chladná. Lepší jedna křivá, nežli vůbec žádná.
1: Jo, to ti vojančtí páni taky říkali, abych byl rád, že jsem o ně nepřišel. Léčili mě rok, zpočátku jsem sotva lezl.
0: Dobrý nebe, ještě že ty vojny čert už vzal, že je tomu konec. I té rejtařiny, kterou jsem měl tak rád.
2: Co to za mrak nad Lučinkou celou zelenou? To jsou rejtárkové, šable z brusu nové, k boji se ženou, k boji se ženou.
1: Však i proto jsem tady. Já mohl kmotra tenkrát přijít o život, na mou duši. Nebýt kluka, co mě zachránil. Táhl mě z bojiště na zádech zpátky do tábora.
2: Jedni zaplať pambu, druzí vem je děs. A ti třetí tahaj kočku za ocas.
1: Byl to takový rejtar, nerejtar. Odmítl vzít zbraň, víte? Tak sloužil u rejtarů jako posluha. Kočíoval povozy, ošetřoval raněný. Neměl jméno, ale říkalo se mu Svícínek.
2: Svícínek.
1: Jo, takový blondáček. Vlasy jako ječmen.
2: Vlasy jako ječmen. Oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví? Kdo ví? Kdo ví?
1: Právě, že nikdo. Ale já bych ho chtěl najít. A aspoň mu poděkovat. Doslechl jsem se, že to jméno mu dali proto, že pocházel z hradu, co stál v poli jako svíce. I mu prý svícen říkal.
2: Jo, to byl hrad jako svíce. Jenže už je dávno po něm. Už ho není více.
1: Copak? Zbořili ho? Zapálili? To asi taky ve vojně.
2: Co by bourali? Co by podpalovali? Sám od sebe sešel. Mrtvo v něm a ousko.
1: No ať si. Já se tam přesto podívám. Třeba něco najdu, o něčem se doslechnu. Je to odtud daleko, kmotřičko?
2: Teď tam sám jak pařes. Kde kdo vyhne se mu.
1: Je, už jsme tady. Děkuju vám na stokrát.
2: Teď prý je tam dobře, jenom všemu zlému.
4: Thank you.
3: třikrát zamávala a pak za ní, jak se navracela, zbýval už v dálce jen ten křik a smích. Divná převoznice. Divná stará žena s šátkem hluboko do tváře, sotvaže dohlídneš její oči a s vlasy bílými jak len. Chvíli přerozumná, chvíli bez rozumu. Janek Kulhánek se dlouho ohlíží a pak se prvním šerem stěžka rozkolíbá k návrší, kam prve ukázala. Stromů začíná přibývat i statné trávy, houští vysokého jako chlap. A když se v březince stočila cesta dvakrát k severu, chasník se úlekem zarazil v klopitavé chůzi.
1: Hrom do díla. Janku, je to, jak řekli, mezi poli, mezi lesy, z ničeho nic hrad jak svíce. Škoda, že se už tak setmělo, to tam doštráduju za tmy. Počkat, ulomím si hůl. S tou svou bolavou nohou se houpu jako kachna. Však ono to už nebude daleko. A někde při zdi složím

slýchala, že tam není ani noha. Že je opuštěný. Ale někdo tam chodí a svítí si na cestu. Teď jako by šel někam vzhůru. Asi po schodech.

0: Bylo to divné, jak by se na tom svícném hradě opravdu něco tajemného dělo. Jako by tam strašilo. Jenomže Janek na bání moc nebyl. Voják, rajtár, lecos si už za svůj krátký život zažil. Vojna naučila lidi trápení a smělosti. A co si kdo na kulhavém rejtarovi vezme? Leda samotu.
1: No, Jářku, tma je tu teda pořádná. Tady asi bývala dvorana. Je tu všecko vetchý, poničený, ale mohutný. A hele, schody do patra. Aha, tady je chodba. A tamhle byly komnaty. Kde však té doby konec? Počkej, Janku. Co je to na tom stole? Svícen. Ano. Dvouramenný svícen. Pro pána krále. Sám se rozsvítil. Co je mi tohle za kouzlička?
2: Proč bereš do ruky, co ti nepatří? Nejsi tady doma.
1: To je pravda. Ale chci si posvítit, nic víc. Krást nebudu. A ty jsi kdo? Nevidím tě. Proč mlčíš? No dobrá, tak mlč. S pánem Bohem. A vida. Tady na stěně byl asi obraz. A dost veliký. Ale pátno nikde. Zbyl tu jenom rám.
2: Máš pravdu, kulhavej. A ten, co na něm chybí, to jsem já. Pán ze svícnu. V životní velikosti.
1: Ty jsi... Vy jste...

0: bývali jsme tři. Já, žena a syn. A teď ani jeden. Ani stopa po nás.
1: A co se stalo?
0: Ztratili jsme paměť. Ztratili jsme jména.
1: Ale proč?
0: Kdo ví? Nikdo. Nějaká snad kletba.
1: Ale to by vás musel někdo za něco...
0: Jen pán mu sám ví, za co. Za co a od koho. Ale žádná pomoc. Dokud nás někdo nezachrání a neosloví nás jmény. Jinak, jako bychom na světě nikdy ani nebyli.
2: Počkejte! Já se znal s vaším synem!
0: Můj syn? Ten zklamal! Můj syn byl zbabělec!
2: To není pravda! Já mu dlužím všecko! Všecko! Rozumíte? Slyšíte? Slyšíte?

0: Darmo Janek volal, darmo křičel, bloudil hradem. Ten, který tady býval panem, neřekl už ani slovo. Všude ticho, pusto. Svícen, když ho Janek vrátil na stůl, sám od sebe zhasl. A tak rejter zmlkl taky. Noc utekla jako voda a den, co přišel po ní, ten utíkal taky. V okolí svícnu nebylo nikde ani živáčka. Až na mítině v kraji lesa, na kterou Janek snad schválně, snad náhodou zabloudil, ozval se v pozdním odpolední hluk. Dva chlapi se tam hrbili nad dřívím, které tu bylo pokáceno v širém kruhu.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý.
3: Když už peší.
1: Brzy bude tma. Můžu pomoct? Aspoň tahat pilu, aby se mi neskrátili žíly.
3: U nás si ale nic neviděláš.
1: Tady je jen bída.
2: Jsem zvyklý. Na práci i na bídu.
4: Zdaleka?
2: Jo. Trochu pajdám krajem. Hledám jednoho známého z vojny. Vyděláte na panským?
4: A kde pak? Tady žádný pán není. Už dávno. Tady kolem jen to dříví.
3: Kácíme to, jak to stojí. Od rána do večera.
2: Berete všecko?
3: Jo.
2: Ale třeba tamhle ten mladý ořek za tím mostkem, ten se na svět jenom směje. Byla by ho škoda.
4: Jestli se ti líbí, tak si ho vem. Zítra už tu nebude. Hochu, my to bereme, jak to jde. Mladý, starý. Do metru se vejde všechno.
3: No, dneska už je toho ale dost, mejtko. Koučíme. Půjdu zapálit oheň.
4: Beru, Cyrile, je už pozdě. A pojď, mladej, nakrájím chleba. Dostaneš krajíc, abys neřekl, že jsme ze skoupýho oujezda.
2: Děkuju. Já zas mám něco na malinký zapití.
4: No tak vidíš, nikdo nebude škodnej.
0: Na chvíli bylo vlídno. Nizonký oheň praskal, trochu hřál a les byl skoro do nebe v tom šeru a dříví kolem čerstvě vonělo. Mluvili o vojně, o chudých psích, o těžkém živobytí. Ale Janku Kulhánkovi to brzy nedalo a začal o tom, na co nejvíc myslel.
2: Přespal jsem dneska na svícnu, na tom pustém hradě.
3: Přeskočilo ti? Já se mu kruhem vyhnu i za bílého dne.
4: A proč, Cyrile? Řekni. Protože věříš babským povídačkám, viď? Co by se, prosím tě, jemu, rejtarovi, asi tak mohlo stát na opuštěném hradě? Jeho tak zajímá nějaká stará kletba.
3: Není lecos jenom tak, smejtko. Lidi mají oči. Prej se tam někdy v noci svítí. A prej někdo prochází křížem, krážem celý hrad.
2: Na někom z panstva leží kletba.
3: Bodeď, na pánovi, to tu ví každej.
4: Kvůli němu se všichni z hradu ztratili a kdekdo zapomněl jejich jména.
2: A co provedl pán ze svícnu?
3: Ale byl to blázen do válčení. Pořád by jen bojoval. Sám neboštík král. A že to byl nějaký husárek, ho musel často krotit.
4: No a teď si představ, že jeho vlastní syn odmítne vzít pušku do ruky. Jo, že se zatvrdí. A že do vojny nepůjde.
3: Pán se z toho mohl zbláznit. Nechal ho odvést poutech k vojsku, aby tam k hanbě sloužil jako poskok. Jako posluha.
2: Táta syna? Co pak se neměli rádi?
4: Otec byl věčnej voják.
3: Jo, věčnej hrdina, co se pořád kasal a někoho buntoval. A pořád troubil do zbraně a do útoku.
4: Chudák syn. Pánovi se na něm nic nelíbilo. Taky mu vadila Tereska zahradnice. Sloužila na hradě a kluk si na ní trochu myslel.
3: A k čemu to všecko bylo? Jenom k neštěstí.
0: Vyprávělo se, vzpomínalo a brzy se šlo spát pod provizorní střížku. Ale Janek nespal dlouho. Vzbudil se ještě před svítáním a spěchal k posledním pořezům, aby si z lesní černozemě vyhrábl mladý ořech, co mu včera chlapi nabízeli, neboť mu ho bylo líto. Stromek se začínal hezky strmě rovnat, větvit, nasazovat korunku. Však ta jeho vlastní síla byla cítit, když ho páčil, když mu opatrně vytahoval kořínky ze země. Teď mu ještě najít někde dobré místo.
4: Tak, ještě trochu. Udu

0: Hezké jadírko. A voní.
1: Nejez ho celé, nech si ho aspoň na třikrát. Bude se ti hodit. A zvlášť takhle pod ořechovým.

0: Žijeme spolu tady s tetou Madlenou. Ona je bylinkářka. Umí léčit rány a všelijaké neduhy a nemoci.
1: Dobrý den.
0: Teta nemluví, ztratila řeč.
1: Může za to vojna?
0: Ano. Měla jediného syna, padl v nějaké bitvě na jihu. Tak jsme teď spolu. Chodíme po kraji, tedy teta se vozí, protože sotva chodí, a pomáháme, jak můžeme. Madlena je nad všechny doktory.

0: Dej pán, taky bych ho ráda našla. Dala bych za to...
1: Zachránil mi život a já mu za to musím poděkovat.
0: Byl hodný a milý a nesnášel křivdu a násilí. Víš, měli jsme se rádi, ale pán to nesměl vidět ani slyšet, takže jsme se scházeli tajně, aby nikdo neměl tušení.
1: Neboj se, já ho určitě najdu, i kdybych měl překulhat půlku světa.
0: Pořád si něco vymýšlel. A taky měl rád stromy jako ty. Zvlášť ten svůj, ten, co byl na den starý jako on.
1: Stejně starý strom. Takže ho zasadili, když se narodil?
0: Ano, mladý pán se o něj staral.

0: Na mou duši. On byl prostě mladý pán. Asi jsem jeho jméno neznala. Nebo jsem ho zapomněla.
1: A ten strom, ten tu někde je?
0: Proč by nebyl? Jenže sad u hradu je zarostlý, tráva po ramena. Ale jestli chceš, pomůžu ti ho zítra najít. Dneska máme s tetou ještě dlouhou cestu.
1: Dobře, takže zítra ráno na svícnu. Budu tě čekat.
0: Budu tě čekat. To on taky vždycky říkal. Budu tě čekat. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
2: Najít sotva se rozbřesklo hradní sad za otlučenou bránou nebylo tak těžké. Obejít však vysokou trávou všecky staré stromy, hrušně, jabloně, slívy a kaštany a ořechy, šlo už trošku tíž. Ještě, že v altánu na konci zahrady bylo nějaké rezavé nářadí a náčiní. A Reiterovi nedalo, aby je neopruboval.
0: Ty jsi ho už našel sám, viď? Ten strom.
1: To je tahle jabloň? Strom stejně starý jako svícínek?
0: Ano. Svícínek. To tak hezky zní.
1: Má se k světu, ale musí se to tu kolem vyčistit. A tak ho ukmene trochu zreju.
0: Pomůžu ti.
1: Obsekl jsem rezavou kosou kousek trávy, kdyby si ji odhrábla.
0: Slyšíš? I ptáci jsou z toho celý pryč.
1: Někde tu byl rýč? No jo, taky celý rezavý. Ale zkusím to s ním. To je legrace, viď? Kulhavej je při práci ještě směšnější než při chůzi.
0: Prosím tě, co je na tobě směšnýho? Zdravej, ale línej je stokrát směšnější.
1: Počkej, na něco jsem narazil. Co to sofra je? Nechce se to ani hnout? To je divný. Podrž mi ten rýč. Zkusím to rukama.
0: Je to železný, ne?
1: Jo. Jako nějaká skřínka nebo truhlička.
0: Zkusím ji očistit, ukaž. Mám ji otevřít.
1: No budejď. Až se mi z toho klepou ruce.
0: Páničku, podívej. Jsou tu nějaké náramky a brože a perličky a prsty.
1: Holka, to je celý poklad. To jsem jistě schoval někdo z panstva.
0: Je. Tenhle prstýnek je úplně stejný jako ten, co nosím na řetízku kolem krku.
1: A proč na krku? Proč ne na ruce?
0: Proč asi? Protože mi ho dal mladý pán tajně a nikdo o tom nesměl vědět.
1: Víš co, Teresko? Ty tu truhličku musíš schovat, aby ji nikdo nenašel. Ani teta Madlena.
0: Mám tamhle v bráně nůši. Dám ji na dno a doma najdu zaručené místo.
1: My jsme snad vyplašili všechny ptáky v okolí. A hele, divocí holuby. A sedají si na starý ořech. Ořech. Ořech. Janku. Co kdybys na podruhé okusil, jadýrko? Dobré.
3: Jak ta jabluňka prokoukla?
4: To je ta po mladém pánovi, co?
1: Pro pána? To si povídají ti dva holuby a já jim rozumím.
3: Jo, jabloň na den stará jako on, jenže s ním je teď zle.
4: Je někde u těch zbojníčků, co zbyli z rejtarský branže, viď? Jsou to prý sami spravedliví. Pány obírají, chudým nadílejí.
3: Bejvávalo, bejvávalo. Už je s nimi amen.
1: Pro Krista pána, co je?
4: Pochytali je?
3: Páni na ně líčili jak na škodnou a rejtárkové měli smůlu. Právě teď je vedou údoličkem v řetězech. Tady, kousek, zrovna za vodou.
1: To je nadělení.
4: Chudák knížátku, býval hodný.
3: Jo, býval. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
1: Teresko! Teresko, počkej! Vrať se!
0: Co je?
1: Se svícínkem je zlé.
5: Musím přes vodu.
0: Bože, co se děje?
5: Nevyptávej se. Kde máš tu truhličku?
0: Hned ti ji dám.
5: Zkusím s pomocí té truhličky panské vojáky nějak obměkčit. Drž palce, ať to dobře dopadne!
2: Janek spěchal polem, loučkou, lesem zpátky k řece. Vyhlížel skrz mlází zrcátko hladiny, naslouchal skrz houští v loudavém větýrku, kdy už se ozve voda. Bylo krásně. Den jako kytka. Co mu bylo potrápení, které se s lidmi táhlo světem? Co mu bylo pokřiku Rejtarovu, kterým dlouze a naléhavě volal přívoz?
6: Nějak spěcháš? Kdo tě honí?
5: Musím honem na druhou stranu.
6: Krajem táhlo spousta koní.
5: Opravdu, kmotřičko? Právě ty asi hledám. Kde jste je viděla?
6: Ale tam někde. V topolech a břízách. Jenže do toho se z druhé strany přikodrcal ty a já nemohla zírat do dály. Musela jsem pro tebe.
5: Kmotřičko, počkejte. Koho jste to viděla? Vojáky?
6: Šli tam jední 1000 láter, až celá zem vzhůru. Šli tam druzí, nohy, ruce na konopnou šňůru.
5: Ano, ano, to budou oni. A kam mířili, nevíte?
6: Co mi po nich dupou ječí?
5: Kolik bylo těch zajatých?
6: S hluchejma je škoda řečí.
5: Ale kmotřičko, jenom bych rád věděl, kam jeli. Já to musím vědět. Je mezi nimi někdo, na kom mi záleží.
6: Mele, mele, boží mlínek, pánbu dej mu vodu. Někdo přijde na bubínek, někdo o svobodu.
5: No jo, s vámi je marná řeč. Jenže ti, co přijdou o svobodu, to jsou rejtaři, víte, kterým po celé té vojně zbyla jenom samota. Nic víc. Nemůžete jet trochu rychleji.
6: Co to za mrak nad pěšinou v úzké aleji? To jsou rejtárkové, bosy bez koníčku. Z hor se vracejí, z hor se vracejí.
5: Říkal jsem vám, že hledám toho, co mi zachránil život. Vzpomínáte si? Svícínek.
6: Vlasy jako ječmen, oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví, kdo ví, kdo ví?
5: Vy si to pamatujete? No vidíte, a teď je v nebezpečí. Musím ho najít. I tady si ho ještě sem tam připomenou. I tady ho měli lidi rádi.
6: To byl ještě pán. To byl ještě pán.
5: Děkuju za svezení, kmotřičko. Ukazovala jste někam k topolům a břízám, vidíte?
2: Břízy byly blízko. Celý sivobílý háj. Topoly pak v štíhlých řadách kolem potoků a cest. Po lidech však nikde ani tuchy. Rejtar Janek spěchal. Bolavá noha ho brněla a pálila až ouvej. Ještě že v konci remísku, ano, tam za šípky a trnkami, na rozcuchané pláni, zablesklo se náhle odřemení a v povětří se ozvalo kobylí zaržání i řízné lidské hlasy.
7: Copak, belhavej, hledáš někoho?
5: To ty velíš vojákům? Chtěl bych s tebou mluvit.
7: Vždyť mluv. A vy nanoste vodu. Pro lidi i pro koně.
5: Nechci nic zadarmo. Ale je tu jeden. Znám ho z minula. Nikdy nepoužil zbraň. Kdyby ho opustil.
7: To není jen tak, člověče. Mám přesný seznam podle jmén. Někdo půjde do vězení, někdo na těžkou práci, jiní třeba zase sloužit na lodích. No, nevím. Jak se ten tvůj jmenuje?
5: Právě, že si nemůžu vzpomenout. My jsme mu říkali Svícínek.
7: Svícínek. Mm. Ne, takovýho tu nemám. Ale když se ho na pravý jméno můžeš zeptat, ne?
8: To jo?
7: Když dovolíš...
8: No počkej!
7: Napřed mi ukaž, co pro mě máš.
2: A Janek nabídl veliteli první drahý kamínek. Pak druhý. Vojákovi se rozsvěcovaly oči zrovna jako ty kamínky. Pak postrčil Janka k hloučku zajatců.
5: Zdravíčko, jdu za tebou. Já jsem Janek. Pamatuješ?
9: Ne.
5: Táhl jsi mě kdysi raněného zpátky do tábora.
9: Já tě neznám. A nic si nepamatuju.
5: Říkali jsme ti Svícínek. Nevzpomínáš si?
9: Všecko jsem zapomněl. Lidi, stromy, věci. Nezlob se.
2: Janek se nezlobil. Jen se v něm všecko rozstýskalo a zafičelo smutným tušením. Vracel se naspátek k veliteli a nabízel mu zlacenou brož, pak ještě bílou perličku. A on se zas celý usmíval a rozsvěcoval, vrtěl se, ale kývnout nechtěl. Jo, když bude to jméno, škrtne si ho v seznamu a že ho někam přidělil, to jo, ale takhle ne. V Jankovi blikla malá dušička. Rozhlídl se po šípkách a po remísku, rozhlídl se po vojácích, po koních a v tom zahlédl za nimi od břehu k obzoru tyčit se ořechovou alej. Honem se k ní rozběhl.
5: Zkusím to ještě s tím oříškem.

0: koukni na něj. Civí, mlčí. Kdo ví, kde mu chodí rozum?
1: Chudák knížátko.
2: Pro pána, vždyť to jsou ti dva divocí holuby jako posledně.
1: A byl to chasník, sotva mu stačilo povětří.
0: Jenže tatínkovi se nelíbilo. A jestli mu teď nikdo nepřijde na jméno, půjde do dlouhého chládku pod zámeček.
1: Nebo na moře.
2: To jsou třesky, plesky, řeči do větru. Ty mi nepomůžou.
0: Jednou jsem ztratil pírko. Nosil ho za kloboukem divný rok.
1: A já mu jednou sedl skoro na rameno. Stál v zahradě, koukal po terasce a neviděl. Neslyšel nic kolem sebe.
0: To už je dávno.
1: To byl ještě pán.
0: Pravda, to byl ještě pán. To byl ještě pán.
2: Safran, co to pořád všichni mají? Co to melou, to byl ještě pán? Nejdřív převoznice, pak Tereska. A ti holuby už podruhé, to byl ještě pán.

0: Krista pána. Štěpáne! Štěpáne!
1: Kdo to je? Kdo mě to volá? Janku, jsi to ty?
0: Já. Zaplať pámbu.
2: Opravdu divné čáry máry. Stačilo to jméno a rozžaly se potoky i povětří. Jeden jak břitvička. Jdou čirým polesím Štěpán a Kulhánek, bývalí rejtaři, a mluví o tom, jaké měli štěstí. Jak velitel pořád vrtěl hlavou, i když už měl to jméno. Jak proseděli ve třech kousek od ostatních skoro celou noc, až nakonec po zlatém prstýnku ze štědré truhličky velitel bohorovně kývl. Jdou širým polesím Štěpán a Janek Kulhánek, smějou se, hartusí a u řeky pak vyhlížejí přívoz.
3: Hej!
4: Jezdí tu taková divná ženská. Šátek do očí, křičí, v jednom kuse rýmuje a směje se. No, je trochu pomatená.
3: Prosím tě, převoznice? Tady byl vždycky chlap.
4: Jo, ale těch je po vojně málo hochů. Jenomže, jak tak koukám, to přece není ona. Štěpáne, podívej, kdo to pro nás jede.
3: Páníčku, Teresko, Teresko!
5: Proboha, mladý pane!
2: To bylo potkání, to bylo shledání, až přecházely oči. Teda ne, že by se Janek nějak moc díval, to ne. Naopak, popadl honem vesla a hleděl v jednom kuse po hladině. A vlastně nejvíc hleděl, aby to jako vůbec nebyl.
5: Převoznice je nastydlá, sotva mluví. Tak jsem ji vzala k nám, aby se vypotila. Je s ní Madlena.
3: O rodičích, o těch asi nikdo nic neví, viď?
5: Kdepak. Hradu se každý raději vyhne. Lidi mluví o kletbě.
3: Musím je najít. Kletba, nekletba. Tady Janek to přece se mnou dokázal a vrátil mi jméno i paměť. Zkusím to i já.
4: Půjdeme na hrad spolu, Štěpáne. Třeba se ti otec ozve jako tenkrát mě.
2: Řeku v zádech jdou všichni společně k domu němé Madleny. A Štěpán, mladý hradní pán, hledí zaraženě na zarostlá pole, na schátralé lesy, a nevěřícně se ptá na všechno, na lidi ze vsi, na kluky, s kterými si hrál, a potom u Madleny hlavně na Vinska, který ho učil chytat ryby a sedlat první koně.
5: Teta nemluví, Štěpáne. Ale očima říká, že je ráda, že se zvrátil. Že jste byli s Vinskem často spolu.
3: Počkej, ono se Vinskovi něco stalo.
5: Prý tě měl taky rád.
3: Ach, bože. Nevěděl jsem.
5: Ani si nemohl.
3: Odvedli mě už na jaře.
5: A Vincek narukoval v létě. Šlo jich ze vsi pět.
4: Jo, mě taky vzali v létě. To byly tenkrát hrozný hice, pamatujete?
6: Byl
4: červený nebo červený?
3: Janko, ups. Jako by tu někdo mluvil.
6: Do očistce přívoz přes velikou...
5: To je ta převoznice, co jsem o ní mluvila. Jezdím teď místo ní?
3: Je jí něco.
4: Ale ne, to ona pořád mluví ve verších. Teresko, jdi se za ní podívat.
5: Tak co pak, kmotřičko, už je vám líp?
6: Líp je celá alej, lípy nezahálej.
5: A sundejte si ten šátek, vždyť vás skrz něj není ani vidět.
6: Jen nemysli, kdo si oči chrání, bude vidět zlato.
3: Ten hlas zná.
6: Na nebeské stráni květu vrchovatě.
3: Pro pána, to není možné.
2: Dva skoky a Štěpán stojí mezi dveřmi do zadní jizby. Na vteřinu, jak by náhle vrostl do země. Uhranutě hledí na tu ženu, na tu převoznici, která se po něm ohlídla skrytýma, neviditelnýma očima.
6: Hele, kdo pak ty jsi?
2: A Štěpán vykřikne a rozběhne se a skloní se k té ženě na venkovské posteli. Pomalonku jí stahuje šátek z hlavy. polehonku jí zčesává rukama vlasy dozadu i do stran. A dlouze, bez konce, ji hladí.
3: Maminko, maminko Johanko, to jsem já, Štěpán.
2: Druhý zázrak. Stačilo jméno, stačilo to maminko Johanko. A místo křiklavé, podmračené převoznice chodí tu náhle chudým madleniným domem tichá, jakoby nepřítomná paní, štíhlá, vysoká. A hledí skrz firhaňky na oknech do dály a žádá Teresku, aby jí rozčesala vlasy. Jsou s němou Madlenou v chalupě sami tři. Janek se Štěpánem běželi na hrad, dopátrat se aspoň stopy nebo zmínky po pánovi ze svícnu.
6: Všichni se ho báli, pak už i já. Nemohl bez té vojančiny být, bez těch maršů a bitev.
5: Štěpánovi tenkrát ublížil.
6: Jak by ne? Před všemi ho ponížil. Odváděli ho jako nějakého zrádce.
5: Tenkrát bylo zlé. Vsi byli na nohou, bubnovalo se, troubilo.
6: Svatá pravda. Hrozný čas. Ale je po vojnách. A třeba, jestli někdy je, třeba i on už je jiný. Pán ze svícnu.
5: Podívejte, paní, Janek a Štěpán se vracejí.
3: Maminko, tobě to sluší. Krásně tě Tereska učesala.
6: Ale ti, to říkáš jen tak, abys nemusel mluvit o hradu.
4: Jo, hrad je pustý a prázdný. Darmo jsme volali a bušili do všech zdí. Darmo jsme prochodili každý schod a kout. Už tam není ani ten svícen.
3: Ani rám od otcova obrazu.
4: Jen jsem tam třísky. Skoba ve zdi. Nic víc.
6: Musím tam jít já. Musím to zkusit sama.
3: Maminko, to není tak lehké. Není koho volat.
6: Budu všude křičet Adame ze svícnu. Adame. Tak se mu říká.
3: Ale on tam není. Nikde ho nenajdeš.
4: Kdyby byl aspoň jeho obraz. Jeho tvář, abyste ho mohla oslovit. Říct si mu jménem.
6: Co mám tedy dělat? Chci, aby se vrátil. Aby byl lepší, než býval. Aby se udobřil se synem.
2: Pomlklo na ta slova všechno. Pomlkl dům, pomlkly hodiny, pomlklo povětří, co venku sem tam povzdechlo si. A v tu chvíli se ozval vážný, nečekaný hlas, při kterém všichni zůstali jako sochy.
7: Ale paní, máte přece medailonek.
5: Tetičko.
7: Ten, co nosíte od svatby na krku.
5: Tetičko, vy mluvíte?
7: V tom medailonku je pánův obrázek a k němu teď můžete promluvit.
6: Madleno, dobré nebe, ty jsi poklad, jak si to pamatuješ?
7: Sloužila jsem u vás skoro 30 let.
5: Tetičko, proč jste tak dlouho mlčela? Nikdy ani slovo a najednou?
7: Nezlob se, Teresko. To asi proto, že ta ztráta už tak nebolí. Že teď mám místo syna tebe. Ale tenkrát v té hrůze mi kam bolesti zbývala jenom kletba. Kletba na panstvo, které mi ho vzalo. A nejen mě, všem ženským tady po vsích, kterým odvedli syny.
3: Takže proto to všechno.
6: Jestli můžeš, odpust nám to, Madleno.
5: Odepnu vám ten medailon, paní.
6: Určitě už víš, že pochybil. Adame, Adame ze svícnu, vy že to víš.
8: Vím. A všechny, jak tu jste, pokorně prosím o odpuštění.
7: Pravda. Člověk se musí naučit odpouštět.
2: Všichni si podávají ruce na usmířenou. Paní ze svícnu chvíli objímá svého muže, chvíli si na Štěpána a Teresku. Madlena se skrze slzy usmívá. A Janek Kulhánek? Ten už nemá stání, už zase musí dál.
3: Uvidíme se ještě, Janku.
4: No, co by ne? Snad mě pozvete na svatbu.
3: Na to máš mé slovo.
9: Co to za mrak?

Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.
2: Lichožroutné se.

0: sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
1: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
1: Nebo je?
0: Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky. Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2. Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. 30 měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si? Každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám. Nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo? Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Aha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel. Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
2: Vítám, pane, ponožky mám.
0: Vstoupil mu do snění známý hlas. patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
1: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
2: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
0: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
1: Zítra mám pohřeb, řekl.
0: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
1: Ale ne svůj,
0: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
1: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
0: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně:
1: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje. Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hihlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný.
1: Lichožrouti nemají vlastní obydlí. Vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma.
0: To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám a lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu.
1: Budeme si hrát na hasiče.
0: Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hlík se pokoušel své rozdívené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
3: Prima nápad, tak já udělám oheň.
0: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hihlík mrštně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezi tím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hihlík, ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu. Hoří, hoří. Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot a šplouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval. Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamor junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
3: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
0: Tulamor junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra, řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
1: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamor junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
3: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
1: Chytíme mu palec do pastičky.
0: Drželi pastičku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
1: Ne,
0: vyjekl Hihlík a skočil po pastičce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale
1: cvak! Pastička se zacvakla.
0: Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
1: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal. Ty nejsi myš?
2: Já jsem Hihlík.
1: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
2: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž Lichožrout a Hihlík je moje jméno.
1: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
2: Taky si myslím, přitakal smutně Lichožrout.
1: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s Gidečkem spořádáme.
1: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
2: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
0: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
1: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
0: Pero vyskočilo, i Hihlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne.
2: A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme.
0: Řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
1: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
2: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
0: Vychrlil ze sebe Hihlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
1: Hele ty, Hihlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru
3: a bavím se tu s nějakým mrňavým Lichožroutem, rozumíš?
0: Zívl pan Vavřinec a překryl si hlavu peřinou. Hihlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odkládil se domů do svého pokojíku. Lichožroutmé ségry Božky.

0: vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.
3: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že taky. Jsme se ztratili.
2: Prostě. Vy se pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře. No.

0: sa ruší,
1: tátova sekera.
0: Klitle sa ruší,
1: a nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správny smer. Tátova rada nám po ceste dodá sil,
2: když slyší sekeru ešte

rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna. Při zkoušení většinou neomylně zazářím, ale dojít do školy včas to se mi nedaří.

0: Rádio Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na ně.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,